0: V Hradě bydlí v opraveném domově. Přestavby se dočkala hala jejich pavilonu. Ředitelka ZOO v Ústí Ilona Pšenková potvrzuje, že hala prošla významnou opravou.
1: Ať už po designové stránce, tak samozřejmě po stránce edukační. A to, proč jsme to dělali, to je ta chovatelská složka toho pavilonu, kdy jsme si konečně v rámci těch úprav mohli dovolit vzít sem 3 druhy ochranářsky zajímavých taxonů šelem, které jsme konečně schopni v těchto podmínkách množit.
0: Konkrétně jde o medvědy malajské, irbise a levharty cejlonské. Na víkend dorazí léto. Už v pátek bude slunečno, většinou bez srážek, denní teploty se budou pohybovat kolem 24 a v dalších dnech budou stoupat. V neděli a na začátku příštího týdne se oteplí až k 29 stupňům.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Pardubická průmyslovka zůstane do pondělí zavřena kvůli odpolední tragédii, kdy student před budovou školy napadl studentku a ta zemřela. Podezřelého policisté zadrželi po činu. Ředitelka zrušila i páteční maturity. Událost se stala odpoledne na ulici před školou v Poděbradské ulici. Chlapec dívku údajně pobodal kvůli rozchodu. Studentka zraněním podlehla po převozu do nemocnice. V Praze začala fungovat akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zařízení vzniklo na poliklinice Zelený pruh v Praze 4. Určené je všem do 18 let, kteří akutně potřebují psychiatrickou pomoc nebo navazující péči po hospitalizaci a nemají svého ambulantního specialistu. Náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia říká, že jde o první komplexní zařízení tohoto typu v Česku.
2: Tu péči neposkytujeme jenom dětem, ale vlastně i celým rodinám, protože často ty rodiny se ztrácí vlastně v celém tom systému a nevědí, kam se obrátit a my vlastně umíme tady i navázat ty služby.
1: Nová ambulance v Praze má mimo jiné pomoci řešit dlouhodobý nedostatek dětských a dorostových psychiatrů. V Česku jich působí zhruba 180, téměř polovina z nich ale míří k důchodovému věku. Cenové stropy na pohonné hmoty se v pátek změní o haléře. Litr benzinu zdraží o 15 haléřů na 45 korun 20. Nafta naopak zlevní, benzinky ji budou smět prodávat nejvýš za 42 koruny 30. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Nafta tak v Česku za uplynulý týden zlevnila, zatímco benzin po předchozím zlevnění zdražil. Cena nejprodávanějšího naturalu 95 stoupla na necelých 43 koruny za litr. Nafta je o zhruba 2 koruny na litr levnější. Jak vyplývá z údajů společnosti CCS, ve srovnání se stejným obdobím loni jsou paliva nyní zhruba o 9 korun na litru dražší. Řeka Ohře má v Kadani za skoro 80 milionů nový jez. Je bezpečnější pro vodáky a šetrnější k přírodě. Vznikl tu třeba i nový rybí přechod.
3: Jez v Kadani je na původním místě, aby se nekazilo panoráma města a hlavně charakter břehů. Konstrukci ze 60. let stavbaři rozebrali a nahradili novým železobetonovým jezem s kamenným obkladem. Co upoutá je právě rybí přechod, připomínající písmeno J. Vodohospodáři ho teď chtějí 2 roky sledovat, aby zjistili, jestli funguje správně. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Čeští hokejisté dobíjejí baterky. Po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Freiburgu mají 2denní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil čtvrteční trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B. V té odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Už v pátek se hokejisté na led vrátí. Od 10 dopoledne mají na hodinu a čtvrt vyhrazenou tréninkovou halu ve Freiburgu. V sobotu čeká Čechy derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem, v úterý pak závěrečné vystoupení proti Kanadě. Případné čtvrtfinále by Rulíkův výběr hrál ve čtvrtek, semifinále by bylo za týden v sobotu a bitva o některou z medailí je na řadě příští neděli. Pátek bude převážně slunečný, víc oblačnosti se ukáže odpoledne, naměříme 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 21.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
5: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
0: A dost už, ne?
2: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to.
0: A ufat vám i nevratnou půjčku.
5: Jo!
2: Je libo 100 tisíc?
4: Máte tam 100 tisíc!
5: Jo!
4: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
5: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk. Pak jste Honza Daněk.
0: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
5: Dobrý den, ano, fakt jo.
2: Nebo oba?
0: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Středoškolačka napadená studentem v Pardubicích je po smrti. Dívka zemřela po převozu do nemocnice. Student ji pobodal před střední průmyslovou školou chemickou. Útočníka policisté zadrželi po činu. Podle médií se dívka s chlapcem rozešla. Škola zůstane do pondělí zavřená. Zrušené jsou i páteční maturitní zkoušky. Škola nabízí psychologickou pomoc a krizovou podporu žákům, zaměstnancům i jejich blízkým. Hejtman Pardubického kraje Netolický uvedl, že na krajských středních školách se bezpečnost řeší intenzivně a pravidelně. Bohužel ale takovýmto případům nelze přes veškerou snahu zabránit. Kuba kývla na nabídku USA, tvrdí to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Podle něj Havana přijme americkou humanitární pomoc v hodnotě 100 milionů dolarů. Spojené státy pomoc podmínili významnými reformami a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev, případně charita. Současně šéf americké diplomacie prohlásil, že pravděpodobnost uzavření mírové dohody s touto karibskou zemí není v současnosti vysoká. Americký prezident Trump usiluje o změnu komunistického režimu na Kubě. Komunistická strana je na ostrově jediná povolená. Tamní vláda potlačuje veškerou opozici. Nyní země čelí energetické krizi. USA pohrozily sankcemi dodavatelům energetických surovin na ostrov. Jaderná elektrárna Temelín patří mezi světové premianty. Jako jedna z prvních používá novou metodu nanášení kovů při nadzvukové rychlosti. Technologie studeného nástřiku umožňuje opravy bez žáru, plamene a rizika poškození materiálu. Temelínský mluvčí Marek Cviták vysvětluje, že jde o průlom.
8: Částice kovového prášku jsou urychlovány speciálním plynem na nadzvukovou rychlost a při dopadu na základní materiál vytvoří extrémně pevnou vrstvu. Výhodou metody je úspora času i nákladů, protože umožňuje opravit i drobné defekty přímo na místě, a to bez nutnosti výměny celých drahých dílů.
7: Na nové technologii Temelínská jaderná elektrárna spolupracuje s výzkumným a zkušebním ústavem v Plzni. Dánské úřady chtějí Timiho odtáhnout k pevnině. Snaží se tělo velryby přemístit od ostrova Anholt, kde ho vyplavilo moře, do přístavu v Jutsku. Podle agentury DPA dnešní pokusy ztroskotaly. Důvodem akce je skutečnost, že pozůstatky Keporkaka leží v Mělčině, u hojně navštěvované pláže turisticky oblíbeného ostrova. Turistická sezóna v Dánsku právě začala. Šelmy v ústecké zoologické zahradě bydlí v opraveném domově. Přestavby se dočkala hala jejich pavilonu. Ředitelka zoo v Ústí Ilona Pšenková potvrzuje, že hala prošla významnou opravou.
9: Ať už po designové stránce, tak samozřejmě po stránce edukační. A to, proč jsme to dělali, to je ta chovatelská složka toho pavilonu, kdy jsme si konečně v rámci těch úprav mohli dovolit vzít sem 3 druhy ochranářsky zajímavých taxonů šelem, které jsme konečně schopni v těchto podmínkách množit.
7: Konkrétně jde o medvědy malajské, irbise a levharty cejlonské. Na víkend dorazí léto. Už v pátek bude slunečno, většinou beze srážek, denní teploty se budou pohybovat kolem 24 a v dalších dnech budou stoupat. V neděli a na začátku příštího týdne se oteplí až k 29 stupňům.
6: radost ze života.

0: každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Pardubická průmyslovka zůstane do pondělí zavřena kvůli odpolední tragédii, kdy student před budovou školy napadl studentku a ta zemřela. Podezřelého policisté zadrželi po činu. Ředitelka zrušila i páteční maturity. Událost se stala odpoledne na ulici před školou v Poděbradské ulici. Chlapec dívku údajně pobodal kvůli rozchodu. Studentka zraněním podlehla po převozu do nemocnice. V Praze začala fungovat akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zařízení vzniklo na poliklinice Zelený pruh v Praze 4. Určené je všem do 18 let, kteří akutně potřebují psychiatrickou pomoc nebo navazující péči po hospitalizaci a nemají svého ambulantního specialistu. Náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia říká, že jde o první komplexní zařízení tohoto typu v Česku.
5: Tu péči neposkytujeme jenom dětem, ale vlastně i celým rodinám, protože často ty rodiny se ztrácí vlastně v celém tom systému a nevědí, kam se obrátit a my vlastně umíme tady i navázat ty služby.
4: Nová ambulance v Praze má mimo jiné pomoci řešit dlouhodobý nedostatek dětských a dorostových psychiatrů. V Česku jich působí zhruba 180, téměř polovina z nich ale míří k důchodovému věku. Cenové stropy na pohonné hmoty se v pátek změní o haléře. Litr benzinu zdraží o 15 haléřů na 45 korun 20. Nafta naopak zlevní, benzinky ji budou smět prodávat nejvýš za 42 koruny 30. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Nafta tak v Česku za uplynulý týden zlevnila, zatímco benzin po předchozím zlevnění zdražil. Cena nejprodávanějšího Naturalu 95 stoupla na necelých 43 koruny za litr. Nafta je o zhruba 2 koruny na litr levnější. Jak vyplývá z údajů společnosti CCS, ve srovnání se stejným obdobím loni jsou paliva nyní zhruba o 9 korun na litru dražší. Řeka Ohře má v Kadani za skoro 80 milionů nový jez. Je bezpečnější pro vodáky a šetrnější k přírodě. Vznikl tu třeba i nový rybí přechod.
6: Jez v Kadani je na původním místě, aby se nekazilo panoráma města a hlavně charakter břehů. Konstrukci ze 60. let stavbaři rozebrali a nahradili novým železobetonovým jezem s kamenným obkladem. Co upoutá je právě rybí přechod, připomínající písmeno J. Vodohospodáři ho teď chtějí 2 roky sledovat, aby zjistili, jestli funguje správně. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
4: Čeští hokejisté dobíjejí baterky. Po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Freiburgu mají 2denní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil čtvrteční trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B. V té odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Už v pátek se hokejisté na led vrátí. Od 10 dopoledne mají na hodinu a čtvrt vyhrazenou tréninkovou halu ve Freiburgu. V sobotu čeká Čechy derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem, v úterý pak závěrečné vystoupení proti Kanadě. Případné čtvrtfinále by Rulíkův výběr hrál ve čtvrtek, semifinále by bylo za týden v sobotu a bitva o některou z medailí je na řadě příští neděli. Pátek bude převážně slunečný, víc oblačnosti se ukáže odpoledne, naměříme 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 21.
7: Zas bude pátek, cítím to v kostech.
8: Jo,
7: jo.
8: Tak pojďme.
7: Veselý pátek. Klára Šedová.
8: Honza Daněk.
7: Krásné dobré ráno, tady je vaše ranní rádio rodina v pátek 22. května.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Hezká romantická písnička, paní Šedová, co vy na to? Líbila se vám?
1: Milá, romantická, co chceš po ránu? Klid, pohodu.
0: Jak se máš dneska?
1: Skvěle.
0: Vyspinkala se hezky. Jak se to vezme? Dobře, rozeberem později. Dneska se ptáme, co budete o víkendu podnikat, jak vypadá váš opravdu dokonalý víkend. Prostě jednoduše, to je blbost, to je úplná hloupost. Co nejčastěji házíte na grill? Ptáme se dneska. To je přece jasný, že máme dosuma 20 nebo 30 stupňů Celsia. Já se musím přiznat, že já rybu. Vždycky rybu, první, na prvním místě. Pak jsou tam stehenní kuřecí řízky, pak miluju grillovanou zeleninu a krevety. To je moje top 4 nebo top 5, jestli zko.
1: No tak takhle by to mělo vypadat, že jo? Kdybychom žili ve Středomoří, asi by to pro nás bylo přirozenější, ale jsi jeden z mála Čechů, kteří to dělají, protože ta ryba u nás není obvyklá.
0: Já to vím. Na prvním místě u většiny grilování je krkovice, pak kuřecí maso.
1: Klobásky.
0: Klobásky, samozřejmě, ty nikdy nesmí chybět, ty jsou vždycky jako první, jako předkrm. A taky tam bejvá, pozor, teď mi to vypadlo, úplně mi to vyjelo, losos. Hodně lidí zapojilo lososa.
1: A grilovaný sýr, pojďme Češi.
0: Ježiši, jak jsem na tohle to mohl zapomenout. Takže prosím, ozvěte se i vy dneska do ranního tématu 605 222 007, to je náš WhatsApp, kde jdou nahrávat hlasovky i textovky, anebo to nahrajte přes aplikaci Impulzu a inspirujte ostatní. Teď už tady mám Evu Farnou se skupinou Miraj.

0: Teď nevím, třeba jsou mezi posluchači nějaký nový, takže když začneme unizono říkat jedu, jedu, jedu, jedu, jedu, jedu, jedu, jedu, jedu, jedu, jedu, pochopí to?
1: Jedu, jedu, jedu.
0: Ne,

0: Řekni to.
1: Nevím, no, řekni hele, to. Nic tam zatím nepřiskakuje. Chcete písničku na cestu? Chcete si s námi chviličku popovídat v našem vysílání? Chcete být součástí naší rádiové rodiny? Stačí, když teď na náš WhatsApp 605 222 007 napíšete jedu, my náhodně vybereme jednoho z vás, zavoláme a písnička na cestu bude jen a jen vaše.
0: Ale naskakovalo to, jak začala mluvit.
1: Už.
0: Tam asi 10 nějakých lidí, kteří naskočili. Takže prosím, ozvěte se. Jedu na 605 222 007 a za chvilku si budeme vysílat spolu. Budeme vám volat zpátky a je tam skrytý číslo, tak to prosím zvedejte. Díky.
2: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Ani teď 10 minut před 17:30 ráno se nevyhnete zdržení na D1 na příjezdu do Brna cestou z Prahy. Práce silničářů také komplikují provoz před stráží nad Ohří. Je to silnice 13 mezi Chomutovem a Karlovými Vary. Jinak se jede skvěle a vy můžete doplnit dopravu taky. Když zjistíte něco, můžete to nahrát přes aplikaci Impulzu a pomoci ostatním řidičům. A už za chvíli v tom pojedeme spolu.

0: Pan Miroslav Havel je s náma právě teďka ve vysílání. Slyšíme se, Mirko, dobré ráno.
1: Ano, slyšíme se, dobré ráno, impulzáci.
2: Míro, krásné ráno, kam jedete?
1: Já jedu do Regensburgu, Německu, jedu z Landau.
2: Aha.
1: Vezu letáky.
2: Letáky vezete na kamionu?
1: Ano, na kamionu.
0: Vy tam pracujete, jestli jsem to dobře pochopil?
1: Ne, já pracuji v Čechách, ale občas tady na tu práci dostáváme.
2: Jo, takhle. No a kde je lepší jezdit? Po německých silnicích nebo po těch českých?
1: Po německých. Jo. Zásadně po německých.
0: Já s váma naprosto musím souhlasit. Ta infrastruktura u nás v České republice je často v katastrofálním stavu, ale to je asi na jinou debatu. Jak se máte, jak se vám daří?
1: Já se mám dobře, vzhledem k tomu, že už je pátek a půjdeme domů, tak se mám velice dobře.
0: A hodíte něco na grill teďka o víkendu?
1: Ano.
0: Ha, bomba. A co to bude? Inspirujte nás.
1: Abych se přiznal, já taky radši tu rybu.
0: Super.
1: Než jako vy.
0: Super.
1: Ale nepohrdno ani sejrem a zeleninkou.
0: Ježišmarja, tak to jasný, sejry, to je úplný základ mýho života, ale prostě ten sýra, zelenina a ta ryba, si myslím, že to je nejlepší složení, jaký vůbec může být.
1: No, budeme slavit narozeninky.
0: Čí?
1: Tak, snachy.
2: Snacha má narozeninky, tak jí za nás popřejte všechno nejlepší, pořádně si to užijte a taky to hezky oslavte, jo? Ten takový jako první hezký letní víkend, jo?
1: Tak jo.
0: Bude, má být 28 až 30 stupňů Celsia, takže paráda. Mám tady Mackieho žbírku nebo Ace of Base, co si vyberete?
1: Žbírku.
0: Tak, žbírka a jeho Katka, pozdravujte paní a celou rodinu.
2: Šťastnou cestu.
1: Děkuju vám taky a všem impulzákům.
3: Písnička na cestu.

0: Nádherné ráno vám přejeme do celého Česka. Klárka s Honzou vysílají halo, tady Impulzovi. Kláry, jak dneska bude?
1: No nádherně, tohle počasí mám nejraději. Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno a nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů Celsia. Kněževez u Rakovníka aktuálně 10 stupňů, píše Tomáš, a doma Žlická hlásí 8, víme od Vendy. Děkujeme, pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Pán jde po lese. La la la la la la. Ha! Kukačko, kukačko, zakukej mi, kolik mi ještě zbývá let života. Ku. A proč tak má?
4: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
5: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbylšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
6: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
7: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: 3 minuty po půl šesté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Napadená studentka z chemické průmyslové školy v Pardubicích po útoku nožem zemřela. Zemědělský fond spouští příjem hlášení škod u ovocnářů po jarních mrazech. Botanické zahrady dnes nabídnou zvláštní program ke dni biodiverzity. Strosek zříceného domu v Saském zhořelci. Záchranáři vyprostili 3 oběti. A hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa Dánsko 5-1 a Kanaděni si poradili s Nory 6-5 v prodloužení. Oba vítězové tak předčili v tabulce skupiny B Česko.
0: Kačenko, máte rádi u vás doma grilování taky?
10: Milujeme grilování.
0: Co nejčastěji házíš na gril?
10: Kuřecí prsa v jogurtovém takovém, jak to mám říct, no... V jogurtu.
0: V sosičku, jak se to jmenuje? Remuláda nebo v něčem jogurtovo? Něco takového, jenom tam ten způsob?
10: Stačí smíchat jenom s paprikou a je to úžasný. To křehký, to maso šťavnatý, úžasný.
0: Mňam. Stejnou otázku, jako jsem položil Katce, klademe i vám. Klidně se ozvěte a dejte tip ostatním posluchačům. Posloucháte halo tady Impulzovi, zkuste nahrát váš vzkaz do daního tématu v pátek 22. května. Jsou 4 minuty po půl šesté.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Halo.

0: skvělá Cher. Posloucháte Halo, tady Impulzově. Já nevím, ale Cher, myslím, teďka slavila narozeniny. U žen se to neříká, tak dodatečně všechno nejlepší. Já si myslím, že paní nás určitě neposlouchá. Každopádně.
1: Neposlouchá, bylo i 80.
0: Dobře.
1: Cher, všechno nejlepší.
0: No, ona to prostě řekne. Ty jsi tak strašně černá někdy. A to jsi jenom šedová.
1: A to jsem jenom... Ježiš, já bych se chtěla jmenovat Černá.
0: Klára Černá.
1: Klára Černá.
0: To by ti slušilo.
1: To by bylo nomen omen.
0: A já Jan Dobrý.
1: Dobrý.
0: Jo?
1: No.
0: On by řekl.
1: Černá. A dobrý.
0: Co bude podnikat do víkendu, Bubu? Hodí taky něco na grill. Ahoj, Zuzanko.
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi. Sobotu mám pracovní, ale neděli si užiju. Pokud bude opravdu tak pěkně, jak rosničky vyhrožují, zajdu si poprvé na plovárnu. Mám troje plavky, které jsem si koupila v loni ve výprodeji a ještě jsem je na sobě neměla. Včera jsem si je na zkoušku oblekla a usoudila jsem, že do vody a na lehátko to jde už teď. Ale na promenádu kolem bazénu to chce nabrat bronz, 2-3 kila schodit a posílit břišáky, protože místo nich má momentálně sedáky z věčného cestování na vystoupení. A tak jsem si k ním dokoupila lehoučky přehoz a na běhání si dávám kolem pasu neoprenový pás.
0: Zuzanko, tak ať vám to snažení jde hezky od ruky. No a co nejčastěji na grill hází naši posluchači?
1: Tomáš napsal, že na grillu určitě bude mít krkovici. Ta je za něj top. Další posluchač napsal, že u nich je nejoblíbenější makrela, dobrá klobáska s čerstvým chlebem, že ta nejvíc potěší. No a Nikča píše, že u nich sýry, ona zeleninku a chlapi krkovici, ať vám chutná.
0: Top 3 vašeho grilu, prosím, vyjmenujte, napište, inspirujte ostatní posluchače. Teďka máme parádní recept od Katky, o kterém mluvila před malou chviličkou. A byla to jogurtová marináda, jen jogurt, paprika a dobrý kuřecí maso. Jak to má posluchač Kája?
3: Ahoj Impulzovi, sekání trávy, té práce prostě a potom grilování. Na to se těším nejvíc, to znamená špekáčky, god high a uvidíme, jestli ještě klobáska nějaká. To bude ňamka, už se na to moc těším.
0: God high grilovaný. Slyšela jsi?
1: Grilovaný Godhaj.
0: Grilovaný Godhaj.
1: Ale tak...
0: Tak sekaná podle mě.
1: No?
0: Jo, v podstatě. No? Já si sekačku taky někdy rád dám. Teda, přiznám se.
1: Sekačku.
0: Sekaná. Jo, dobrý. Hořčicí, jo? Dala bys
1: může
0: to?
1: Může být.
0: Jo, může být, jo? Protože já vím, že některé věci ty nedáš třeba, jo? Jako...
1: Některé věci nedám, ale sekačku zvládnu.
0: To je jak párek v podstatě.
1: Jo,
0: jo. Pátek 22. května, co nejčastěji házíte na grilly? Pozvěte se do dnešního pohodového pátečního ranního tématu. Za 2 minuty 3:15.

0: co budete dělat o víkendu a co nejčastěji házíte na grill. Ptáme se dneska Klárka s Honzou. Vaši ranní společníci, píšete nám na 605 222 007 a téma vás chytlo hned z časného rána.
1: No, píše nám posluchačka Milena, že tam hodí pstruhy, že se staví po cestě na sádkách. No a já jsem z toho úplně zaskočená, protože ty ryby jedou.
0: Ty to říkám.
1: Ty ryby jedou, vy jste dobrý, jste zdraví.
0: Lidi začali jíst úplně parádně jako a taky mají čím dál radši ryby, ať už sladkovodní, anebo mořské. Ozvěte se taky, jestli ryba ano nebo ne.
1: Tohle se ti bude líbit. Martin napsal, že zrovna včera měli stejky z Daňka.
0: No dobře, tak krásné ráno.
2: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Přinášíme informace důležité pro život.
3: Já jsem Markétu viděl na vlastní oči cenu za jednu papriku, jo, za jeden kus, za takovou tu tlustokožnou červenou 33 korun. To je úlet.
4: Tak to se tam staví paprika velká jako hlava, ne? Ale ano, samozřejmě ono to celkem sedí do těch statistik.
2: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Všem 007čkám dobré ráno. Pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. Profici Global Assistant hlásí nepojízdní kamion na trase z Mikulova do Pohořelic za odbočkou na Horní Věstonice a na D10 na 24. kilometru před Benátkama směrem do Liberce stojí poroukaná dodávka. A z dopravy je to všechno. Nahlaste ten zbytek vy na 605 222 007.
5: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.
0: Co je trend, obrovský trend, jsou hamburgery. Lidi si dělají hambáče na grilech hodně.
1: Dávej si hamburger.
0: A já taky přiznám se, už na to mám chuť tak 14 dnů, 3 týdny. Já měl hamburger naposledy tak před rokem.

0: Pátky do lavic s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Při dnešní hodině fyziky nás čeká trocha astronomie. Podíváme se na oblohu a zarecitujeme si Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Ano, jedná se o planety sluneční soustavy a o jedné z nich bude řeč. Jak se jmenuje planeta, které se přezdívá plynný obr? Dnes to snad takové drama nebylo. Ano, je to Jupiter, největší planeta sluneční soustavy přezdívaná plynný obr. A přidám pár zajímavostí. Je to největší planeta, přibližně 11x širší než Země. A je to nejrychleji se otáčející planeta. Den zde trvá necelých 10 hodin. Pro dnešek končíme.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Já když s ním hodně zeleniny a hltá mi, tak jsem taky Jupiter.
3: Tak jsi taky Jupiter. Jo, 11x širší než Země.
2: Plynatej. Posloucháte, halo, tady Impulzový.

0: co budete dělat o víkendu a co úplně nejčastěji a nejradši házíte na grill? Ptáme se dneska, pokud máte originální tip, zkuste inspirovat po ostatní dneska v ranním tématu, nahrát to hlasovkou anebo poslat WhatsAppem, kde jdou hlasovky nahrávat taky 605 222 007.
1: A jak vám k tomu bude svítit? No bude, aby to bylo příjemně i u toho grillu. Jasno, polojasno, přechodně oblačno, ale to přežijeme, teploty 24 až 26 stupňů.
2: Víte, kde nás najdete? Impuls.cz. Zprávy. Internetová rádia do každé nálady. To nejlepší z vysílání. A přihlášení do Halo tady Impulzovi.
3: Halo tady Impulzovi.
2: Jsme tam, kde jste vy. Impuls.cz.
4: Pobodaná dívka z Pardubic je po smrti. Dráhy posílí vlaky mezi Opavou a Prahou. Slovensko vyhrálo na hokejovém šampionátu i čtvrtý duel. Je 6 hodin, dobrý posek zpráv přeje Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Pardubicemi otřásá tragická událost. Napadená studentka z chemické průmyslové školy po útoku nožem zemřela. Policie to večer oznámila na síti X. Podezřelého útočníka zadržela počinu. Podle pardubického hejtmana Martina Netolického byly důvodem útoku osobní problémy ve vztahu. Škola zůstane do pondělí zavřená. Zrušené jsou i dnešní maturitní zkoušky. Škola nabízí psychologickou pomoc a krizovou podporu žákům, zaměstnancům i jejich blízkým. Policie už v minulosti tuté školu evakuovala. V roce 2022 19-letý student školy umístil nástražné zařízení do kontejneru u školy. Následující den ubil sekerou náhodného člověka. Po spáchání činu se otrávil a zemřel. Vlaky mezi Opavou a Prahou svezou víc lidí. České dráhy od června rozšíří přímé spojení mezi těmito dvěma městy. Přibude linka z hlavního města do Opavy. Bude jezdit každý čtvrtek odpoledne a páteční dopolední pojede spoj v opačném směru. Vlaky státní dopravce přidává kvůli zvýšené poptávce. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová doplňuje, že nové linky budou jezdit zatím do konce letní sezóny.
5: Aktuálně je předprodej otevřen do konce srpna. České dráhy během letních měsíců vyhodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezóny.
4: Přímá spojení mezi Prahou a Opavou České dráhy ukončily v prosinci po více než 10 letech. Po negativní odezvě se dopravce rozhodl linky do svých jízdních řádů vrátit. 2500 kilometrů pěších tras má turisticky označených Zlínský kraj. Letos obnoví třetinu z nich. Klub českých turistů teď dostane přes 500 000 korun.
6: Zlínský kraj turistů ráj, to platí i díky píli značkařů, tedy lidí, kteří nachodí po pěších stezkách moře kilometrů. Každá značka potřebuje důkladnou barevnou obnovu jednou za 3 roky. Letos podpoří kraj lesní natěrače 600 tisíci korunami a oni obnoví více než 900 kilometrů pěších tras. Do kompetence mužů a žen z klubu českých turistů ovšem patří také údržba značení cyklotras, směrovníků a turistických map. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
4: Obyvatelům Moskvy vadí v centru umělé květiny. Ty se objevily na Lubjanském náměstí. Komunální služby ho osázely plastovými levandulemi. Část lidí výzdobu přijala, mnoho si ale stěžovalo na nevkus a charakteristický zápach plastu, který se z umělohmotné levandule linul. Po oteplení navíc květiny začaly ztrácet tvar. Ruské město tak za pokusem o plastovou výzdobu udělalo tečku a umělohmotné rostliny na záhonech nahrazuje živými.
2: S Impulzem na hokej.
4: Slovensko si na hokejovém mistrovství světa hravě poradilo s Dánskem. Po vítězství 5-1 se posunulo z 11 body na druhé místo ve skupině B o skóre za Kanadu a o bod před třetí Česko. Zápas mezi Českou republikou a Slovenskem proběhne ve Friburgu zítra od 16 hodin 20 minut. Český tým čeká ještě v pondělí utkání s Norskem a v úterý s Kanadou.
0: Tak to se Slovákama určitě zkouknu teda zítra, ještě, jo, že jsi mi to připomněla. Rozhodně. A možná u toho budete grilovat, tak tipy vám dneska dávají naši posluchači. Ranní Impulzovi moderují Klárka Šidová.
1: A Honza Daněk.
0: Dobrou chuť k snídaní, krásné ráno do celého Česka v pátek 22. května.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: blíží se víkend, má být až 28, a tak se ptáme, budete grilovat, co nejčastěji házíte na grill a co plánujete o víkendu dělat?
1: Napsal nám Zdeněk, na grill jelení stejky, hermelín nebo oštěpek, taky makrela, úhoř, pstruh, ale tento víkend je ve znamení výstavy psů v Litoměřicích. Zdeňku, užijte si výstavu psů, užijte si pak i grilovačku, já si myslím, že všechno dobře klapne, takže bude určitě co slavit. Tomáš nám napsal, že na grill hambáče, maso všeho druhu, k tomu česnekový chleba, zelenina, ale i plněná portobela. Vidíš, ty jsme ještě dneska neměli ráno houby. Štěpán, u mě jasně vedeš pekáček, i když úplně nej je na ohni. Štěpáne, máte pravdu, klasická ta vidlice nebo klidně na nějaký klacek napíchnutý špekáček, to je prostě chuť, která se nedá ničím napodobit. A já to miluju.
0: 100 000 korun můžete vyhrát v Halo tady Impulzovi a já právě teď přebíhám.
1: Jdeš to zkusit, jo? Honza zkusí zatočit jen
0: a
1: tak.
0: A jenom zkouším cvičně, v jaké jsem formě a kolik by tam padlo, kdybych točil dneska já výherním kolem, milí posluchači. Takže teď jsem do toho kopnul, projelo to kolem Betánu jackpotu, což je 100 000, projeli jsme kolem Smolíku a jsme na trojnásobku. Daňkova ruka je dneska trojnásobná.
1: Šťastná, ty máš poslední dobou tu ruku šťastnou. A mě tam vlastně včera na nečisto, jo, padl ten Betáno jackpot. Uvidíme, co dneska.
0: Výherní heslo je Halo tady Impulzovi. A co když budeme volat už po písničce? Držte si telefony, hlídejte si je a nezapomeňte na heslo Halo tady Impulzovi.

0: Tady Impulzovi nádherné ráno vám přejeme. Právě teďka streamujeme na našem Facebooku, jo? Přímý přenos, volání v Halo tady Impulzovi. Je to vzrušující volání, protože to děláme už asi 20 let. A každý den je to adrenalin pro posluchače, kteří se přihlásí do oblíbené ranní hry.
1: No, protože jde o penízky, a jde o penízky, tak je to adrenalin. Chcete? Přihlaste se.
0: Až 100 000 je ve hře v tuto chvíli, právě teď v éteru. Jedinečná hra, kterou nenajdete na žádným jiným rádiu.
2: Prosím.
0: Dobrý den, paní Dášo, tady jsou Klárka a Honza z Halo, tady Impulzovi.
2: Jejda.
0: No a vy víte moc dobře, co se stalo. Kdybyste řekla to hesílko, tak to mohlo být tak krásný, mohli jsme se tady radovat, já bych vřeštěl, protože mám vždycky radost, když lidi vyhrají penízky.
2: To určitě, no.
0: No.
1: Dášo, příště, v dalším kole, vezmeme to pozitivně.

0: do 26. května.
1: Kaufland.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
4: Toto je...
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Doprava ve čtvrt, ahoj, krásné dobré ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jsme právě v tuto chvíli na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 175. a 196. kilometrem. Je tam přerušovaná kolona a zdrží se hlavně řidiči kamionů v pravém pruhu, pevné nervy kamionáci. Jsme s váma. Práce silničářů brzdí provoz na trase z Mostu do Loun u Dobroměřic a pozor si dávejte taky na D10 cestou z Prahy do Liberce na 24. kilometru před Benátkama stojí porouchaná dodávka. Jak jste před malou chviličkou slyšeli, paní Dagmar neřekla výherní heslo v Halo tady Impulzovi, nemohli jsme jí dát těch úžasných 100 000 korun, ale nevadí, šetříme na pondělí, partnerem je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasinem, no jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Zuřivý reportér je ve ski resortu Černá hora Pec. Jak to tam vypadá teď, když není sníh? Vidíme za chvíli.

0: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
1: Náš zuřivec se vydal do ski resortu Černá hora Pec. Už dávno neplatí, že na hory se vyráží hlavně v zimě. Spousta lidí míří do kopců, naopak na jaře. A patří tam i náš zuřivec. Aleši, dobré ráno, kde tě máme?
2: Impulzově zdravím vás, krásné, dobré ráno z východních Krkonoš konkrétně a já jsem právě teď v Janských lázních, tedy vlastně pod Černou horou, která je vysoká 1299 metrů nad mořem a aby jste měli jako úplnou představu, tak tady začíná krásný letní až jako letní den, protože teďka je teda 8 stupňů Celsia, svítí sluníčko, ale bude to lepší a lepší. A já čekám na lanovku, na tu jedinou 8-místnou v České republice, to je ten Černohorský expres a budu s ním s takovou tou obslužnou kabinkou, která vyváží zaměstnance nahoru. Budu vyrážet teda k té Černé hoře jako k vrcholu. Tady totiž startuje můj jednodenní výlet, který bude naprosto nabitý zážitky. Trochu mě mrzí, že tady nemám s sebou děti, protože na Černé hoře je dětský park třeba, ten se jmenuje Kabinka, je tam 6 atrakcí, mimochodem, jen tak řeknu třeba lezecká stěna, která má několik různých tam jako cest. Potom z toho dětského parku se dá vyrazit, co by kamenem dohodil, v podstatě na rozhlednu a zase z rozhledny, co by kamenem dohodil, je Černohorské rašeliniště. To je nádherná procházka. A pak ze zhora, já pojedu zase dolů, pojedu na speciální koloběžce, takové té offroadové, tu si tam nahoře půjčím a sjedu ke stezce Korunami stromů. Tam dneska musím 100%, protože já už tam teda byl několikrát, ale od letaška tam mají novou úplně jako věc, takový tahák, novinku, dva medvědy, živé medvědy, Alici a Michala, miluji ty jejich jména, Alice a Michal, medvědi u stezky Korunami stromů. Ti medvědi se dají pozorovat z té stezky přímo, když se kroutíte jako nahoru na tu věž, tak tam odtud je můžete už pozorovat, navíc tam je i nová expozice Medvědí stezka, takže na té stezce Korunami stromů, tam si to taky dneska užiju, tam zase by tam byly dobré děti, protože tam jsou trampolíny, tobogán, kterým ale to i já pojedu dolů, nebudu to šlapat, no a pak už vlastně budu moct z té stezky Korunami stromů vyrazit zpátky na parkoviště, kde jsem právě teďka pod Černohorský expres, tam se dají vrátit i ty koloběžky a tak dále, no a mohl by vlastně skončit ten můj jeden den tady na horách nabitý zážitky, jenomže já tady toho mám mnohem více, takže třeba budu muset vyrazit ještě do Pece pod Sněžkou, kde pro vás budu mít takový třeba jako tajný dobrý tip, jak si to tady užít.
3: A vy zjistíte víc na skiresort.cz, Aleši, díky za super víkendové tipy, těšíme se na tebe zase.
2: Zatím dobré ráno.
1: Ahoj.

0: A já vám prozradím, co nás dneska čeká. Nádherný den, jasno až polojasno, někde přechodně oblačno a nejvyšší teploty mezi 24 až 26 stupni. To je pro mě ideální den, kdyby takhle bylo non-stop, tak bychom se trochu nudili, ale zase by to bylo fajn. Ve Slaném aktuálně 11 stupňů napsala Petra a v Havířově 6 víme od Ivy. Děkujeme za vaše zprávy, pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
1: Právě vychází týdeník Téma, když onemocní mozek. Jak rozpoznat tiché hrozby v hlavě? Co signalizuje mozková mlha? Nejúčinnější léky na bolesti hlavy a nová léčba Alzheimera. Čtěte v týdeníku Téma, právě v prodeji.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého kapu. Přijďte podpořit mladé talenty. Fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbylšany. Buďte u toho s námi. Planeo!
7: Vše pro letní párty a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
8: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
12: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
13: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
14: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Byla klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
17: 7:05, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Odboráři veterinární správy po splnění požadavku ukončili stávkovou pohotovost. Policisté v pohraničním Náchodsku na severu Královéhradeckého kraje rozbili gang distributorů drog. Mladíci v Kongu zapálili centrum pro léčbu eboli, ležící v ohnisku nákazy na východě země. Ministři NATO budou ve Švédsku řešit přípravy na summit a obranné výdaje. A hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo slaví s Al-Nassrem první titul saudské ligy.
18: Co budete dělat o víkendu, ptáme se, a co nejčastěji házíte na grill? Kuřecí, rybu, zeleninku, párečky, krkovici,
19: sýr,
18: hermelín.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: hitem našeho rána je jogurtová marináda. Dáte tam jenom papriku, jogurt, obalíte kuřecí a máte prý to nejlepší kuřecí na grilu, jaký vůbec může existovat. Možná máte ale svůj jedinečný recept, se kterým se chcete poklubit a sdílet ho s ostatními posluchači Rádia Impuls. Udělejte to, nahrajte to přes WhatsApp nebo přes aplikaci Rádia Impuls a pojďme debatovat dneska o dobrým grilovaným mase a zelenině.
1: Lubomír napsal, že za něj na grill nejlepší krkovička, ryby a kuřecí křidélka. Marťa píše, že tenhle víkend bude grill v plné zátěži. Slíbila uzená žebra, suvlaky, kukuřici, hermelín a taky nějakou klobásku. Že přijdou synové se slečnama. Má potřebuje rozmazlit. Marti, ať vám to všechno vyjde. Užijte si víkend.
0: To
1: vy jste
0: nádherný, ty
1: blaho. Taková pěkná, milá, sympatická.
0: Chceme vás, chceme být vaše děti.
1: Taky nám píše Světlana, že zítra slaví 70. narozeniny a s ní celá její rodina. Světlano, užijte si oslavu a přejeme samozřejmě jen a jen to nejlepší.
0: Co budete dělat do víkendu? Co nejčastěji házíte na grill?
2: Tak já mám nejradši na grillu makrelu. To je úplně taková pochoutka, to já u toho úplně slimtám. A ta kuríčka, tyjo, na tom, jo, to úplně křupe krásně, když je naložená. Mňam, mňam, mňam. No ale sice je tučná, ale je výborná. Zkuste to někdy.
0: Dejte pokoj s tučností u ryby, prosím vás. Co to povídáte? Užijte si to, to je to nejlepší, co vůbec můžete grilovat. Ryby.
1: Je tučná.
0: To losos taky, pro boha živýho.
1: Ten taky.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzový.

0: Tak co, dáme rybu na grill dneska? Ozvěte se taky s vaším tipem na grillování na 605-222-007 náš rádio WhatsApp. A nebo o tom můžeme klidně pokecat, když vám budeme hrát písničku na cestu.
1: Přesně tak. Honzik říkal to číslo, já vám ho ještě jednou zopakuji. 603-520...
0: Ne, 603 ne.
1: Ne.
0: To je zase tvoje číslo.
1: Ne,
0: Klárko, mě říkej svý číslo.
1: Počkat. Náš WhatsApp má číslo 605-222-007. Proč já vám furt jako říkám to svoje? Nevím, možná si chci pokecat
0: to
1: mimo práci.
0: Když napíšete náš radio WhatsApp jedu, jedno jediné heslo, vezme ve vás do vysílání a zahrajeme písničku na cestu, pokecáme spolu. Budeme volat ze skrytého čísla, tak to zvedejte, prosím. 605-222-007. Stačí napsat jedu.
2: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
3: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
2: Co ti tady přináší největší radost?
3: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
3: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
2: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Začneme nehodou na brněnské dálnici. Je tam agent Honza, který se nám hlásí.
2: Jednička z Prahy do Brna u velkého meziříčí, vyvrácený kamion s autama, pouští to opatrně, postavným pruhem, dejte si bacha, začíná se to štosovat.
1: A co dobře, dojďte před Brnem směrem z Prahy, to pak jede pomalu od 9 křížů až ke 126. kilometru. Profici z Global Assistance hlásí zdržení v Praze, na Štěrboholské a v Liberecké. Na trase z Boleslavy do Nymburka u Němčic máme taky bouračku osobáku s traktorem, i tam doprava zpomaluje. Dvě osobní auta se pak srazila na Nymbursku před Lysou nad Labem, je to směrem ze Sojovic. Buďte opatrní, dávejte na sebe pozor, ať už jste kdekoliv, ajte s přehledem a s úctou k ostatním šoférům. Ještě dobrá zpráva pro řidiče, když se zastavíte na čerpacích stanicích OMV, můžete si dát osvěžující ledovou kávu Viva. Nově ve třech variantách: Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. Navíc jako členové aplikace OMV MyStation získáte v akci 5 plus 1 nápoj zdarma. Stačí při placení předložit aplikaci. Šťastnou cestu a dobře doražte!

0: dohrála Klára, na telefonu Radka.
1: A tady další Klára.
0: Ano, a s náma ve vysílání naše posluchačka, které chceme pustit písničku na cestu. Moc vás zdravíme, Radko, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Radko, krásné ráno, kam jedete?
2: Zrovna jedu do práce.
1: Do práce jedete, a odkud kam?
2: Z Bouzova do Šternberka.
1: Cesta dobrá?
2: Výborná, svítí sluníčko, malý provoz, takže paráda.
1: A klasickým osobáčkem jedete?
2: Ano, ano.
1: A co je to za práci?
2: Dělám v nákupu v jedné výrobní firmě, takže jedu nakupovat součástky do výroby.
1: Součástky do výroby.
0: Bouzov, tam je Hrad, ne?
2: Ano, ano, krásnej, pohádkovej.
0: To tak přesně. A jak se mu daří? Byla jste tam teďka někdy? Já jsem tam byl jako dítě mnohokrát.
2: Jak je tam? No, je tam krásně, určitě doporučuji se zase přijet podívat.
0: Je to hezký, je to pěkný, opravený.
2: Je to tak?
0: Jo. A dobrý jídlo, služby, co v Lošticích?
2: No, v Lošticích olomoucké tvarušky, co víc dodat.
0: No, jasně, jasně. Já teda musím říct, že jsem se k olomouckým tvaruškům neprojedl ještě. Vy ano?
2: Já miluji olomoucké tvarušky na jakýkoliv způsob, tvaruškový tatarák, nakládané, kdykoliv, jakkoliv.
0: A to jsou i vaše tipy na grilování pro tento víkend?
2: Ano, tvarušky na grill úplně.
0: No, dá se to, na to se chci zeptat. Dá se to dát na grill, tvarušky?
2: Nemyslím, ty myslím, že by byly víc ohni jak v blízkách.
0: To by asi nedopadlo, co?
2: Je to tak, ale může nějaký posluchač dát tip, jestli opravdu olomoucké tvarušky jsou dobrý nápad nebo ne.
0: A to je slovo do pranice, milá Radko. Pojďme se zeptat posluchačů. Dají se grilovat olomoucké tvarušky? Ozvat se nám se svým receptem můžete klidně přes 605 222 007.
1: Radu, šťastnou cestu, ať vám to v práci utíká. Užijte si víkend. A
2: vy taky.
1: Prostě šťastnou cestu.
0: Rady, ještě poslední dotaz. Co máte ráda za muziku? Já tady mám Abu anebo Luise Capaldiho. Tak co myslíte? Nebo byste měla
2: jiné? Jednoznačně Abu.
0: Já taky jsem za Abu. A jdeme, budeme si zpívat společně. Ahoj.
2: Tak jo, díky.
3: Písnička na cestu.

0: To je tak hezká písnička od Dabby. Já doufám, že se Radce líbila, jede do práce. Rady, díky moc, že jsme spolu mohli kecat a lidi už píšou, že tvarušky se grilovat dají. Pár receptů na grilovaný tvarušky tady budeme mít až po 7. hodině. Do té doby nám můžete i vy nahrávat přes WhatsApp nebo aplikaci, co nejčastěji házíte na grill.
1: A jak vám k tomu grilování bude svítit? Bude, protože bude jasno až polojasno. Přechodně tedy oblačno a nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů.
2: Diagnoza je jasná. Akutní hokejová horečka, švýcarská mutace. Předepisujeme Impuls. Češi na toho. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze každý den na rádiu Impuls.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého kapu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbršany. Buďte u toho s námi. Planého.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pardubická chemická průmyslovka zůstává po tragédii zavřená. Ovocnáři můžou hlásit škody po mrazech. Ruští vojáci se otrávili alkoholem. Je 7 hodin, zprávy Impuls a Kateřina Palajová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Pardubice se vzpamatovávají z tragédie. Včera pobodaná dívka v nemocnici zemřela a dotčená škola zůstává kvůli incidentu zavřená. Případ shrne reportér Tomáš Zemánek. Dobré ráno, Tome.
7: Hezký den. Jak jsme hlásili včera před 3:15 odpoledne, policie evakuovala pardubickou střední průmyslovou školu chemickou. O fyzickém konfliktu poprvé informovala na síti X a takhle následně k novinářům promluvila policejní mluvčí Markéta Janovská.
8: Hodinou odpolední zde došlo k fyzickému napadení mezi dvěma osobami. Jedna osoba byla převezena do nemocnice, druhou osobu jsme na místě zadrželi.
7: Na místě jsme jako Rádio Impuls měli i reportéra Václava Komárka.
9: Mluvil jsem tady s několika studenty, kteří potvrdili, že k útoku došlo, mělo k němu dojít před vchodem do budovy školy a mělo být k popodání dívky.
7: V odpoledních hodinách se pak veřejnost dozvěděla smutné detaily případů. Kolegové z iDNESu upřesnili, že k incidentu došlo mezi dvěma studenty, chlapcem a dívkou, která skončila v nemocnici s natolik vážnými zraněními, že jí lékaři nedokázali pomoct. Evakuovanou školu policisté prohledali kvůli možným dalším rizikům a ani pro dnešek neotevřela. Zrušené jsou tím pádem i některé termíny právě probíhajících maturitních zkoušek. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
5: Zemědělský fond spouští příjem hlášení škod ovocnářů po mrazech. Na jejich základě úřad ověří rozsah poškození přímo v terénu. Hlášení slouží podle Zemědělského fondu výhradně ke zmapování situace a nezakládá nárok na dotaci. O formě a podmínkách podpory se jedná. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal o pomoc Evropskou komisi a o situaci bude příští týden jednat v Bruselu. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadu ovocnářů až 1,5 miliardy korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru o více než 50% nižší. Ruský motostřelecký pluk utrpěl na záporožském úseku fronty nečekané ztráty. Na svědomí je má hromadná otrava alkoholem. Uvedla to na svém telegramovém účtu ukrajinská vojenská rozvědka s tím, že se incident týkal 8 až 10 vojáků. Ruští vojáci rozmístění v okupované části ukrajinské záporožské oblasti mají s alkoholem a drogami problémy opakovaně. Loni v listopadu se to týkalo výsadkového pluku, kde šlo o systematickou nadměrnou konzumaci. To vedlo k nárůstu nebezpečných incidentů, jako je palba do vlastních řad. Pokus o odstranění ostatků keporka Katymy ho ztroskotal. Dánské úřady chtějí mršinu velryby odtáhnout do pevninského přístavu. Důvodem je skutečnost, že leží v mělčině u hojně navštěvované pláže. Tělo zvířete by přitom mohlo explodovat. Včera se úřady pokusily keporkaka odtáhnout do hlubších vod a odtud do pevninského přístavu k pitvě. To se nepovedlo. Podle agentury DPA se předpokládá, že na místě zůstane přes víkend. Záchranáři nyní prověřují alternativní možnosti, jak pozůstatky do přístavu dostat. Plzeňský kraj už křižují oblíbené cyklobusy. Letos jezdí na 15 linkách, nově zamíří Stachova do Bavorska.
10: Většina cyklobusů do Brna, Manětínsko, po Šumavě i do Českého lesa jezdí od května do poloviny října, o víkendech a státních svátcích. Na Šumavě pojedou o prázdninách každý den. Novinkou je mezinárodní linka do Německa na trase Tachov Bernau Terschenreuth. Poprvé vyjede 14. června a jezdit bude celoročně. Víkendové spoje budou do října zajišťované právě cyklobusem. Od poloviny června nově pojede cyklobus také z Plané přes Tachov do Staré Knížecí Huti. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
6: Sport.
5: Hokejový brankář Jakub Dobeš drží formu. Jeho tým Montreal zvítězil v prvním finále východní konference NHL na ledě v play-off zatím neporažené Caroliny 6-2. Dobeš si ve včerejším zápase připsal 25 úspěšných zákroků.
0: A Klára s Honzou taky drží formu.
1: Dobré ráno.
0: Připisujeme si asi 100 tisíce radostných lidí, kterým děláme radost každé všední ráno mezi 5. a 9. Dneska s grilováním, co nejčastěji házíte na grill, ptáme se v ranním tématu.
6: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: co nejčastěji hazíte na grill? Před malou chviličkou, asi krátce před zrnou, vyvstala otázka, jestli se dají grilovat i olomoucké tvarušky.
1: Dají. Představ si při...
0: 3, 2, 1,
1: ještě, že už je pátek, díky za to, slyšíte mě. Mám několik receptů, tak prý musí být dobře zabalený do slaniny, aby nevytekl, napsal nám posluchač. Další recept na olomoucké tvarušky je ten, že se dají do alobalu, na to pláteček tenkého chleba, a pak, že se to dá na grill, takže pak jenom z toho alobalu vyklopíš na ten taky už jako ogrilovaný chleba, to je taky super recept. No a tady máme další, balíme do slaniny a do alobalu, takže obojí, když spojíte, tak to bude asi největší jistota.
0: Ta slanina to zachytává, ten puch, jo? Posluchač Láďa z Ostravy.
2: Tak samozřejmě makrela, krkovice, hovězí steak a nakonec nějaký dobrý klobásky, tvarušky, zkoušeli jsme, ale zabalené v alobalu. Dalo se, akorát se to muselo z toho alobalu potom seškrabávat. A Klárko s Honzikem, nejen, že vás slyším denně v autobuse, jak jezdím, ale vás i vidím. Máme tady billboardy s vašimi fotografiemi, takže vás denně vídám, jak teď jezdím kolem.
0: Ale děkuji, dělá vám to radost, ještě klidně zavolejte, nás to potěší. Ještě reakce posluchače.
3: Tak já mám nejradši na grilu makrelu. To je úplně taková pochoutka, to já u toho úplně slintám. A ta kuríčka, tyjo, na tom, jo, to úplně křupe krásně, když je naložená. Mňam, mňam, mňam. No a ona je sice tučná, ale je výborná. Zkuste to někdy.
0: Ty ryby jsou docela populární. Já teda losos grilovaný, to je moje jednička na grilu. Když se griluje, já vždycky první, co si dám, tak si dám lososa, bílá rybka taky, jakákoliv dobrá grilovaná zelenina. Miluju třeba žampionky, ogrilovaný, červenou cibuli a tak dál, papriku. Co ještě si vzpomenu teďka? Klobásky taky snesu, samozřejmě kuřecí stehení.
1: Mám já milo, jsem fakt perplex z toho, že hodně grilujete ryby a že ty ryby jíte. Já jsem si myslela, že Honzík je úkaz, který jí opravdu velmi často ryby, několikrát do týdne tam tu rybu pošle. Prostě. A tak by to mělo být, jo? A já tam pošlu rybu tak na dovolený jednu za čas. Všechno. Dobře. Takže mám radost z toho, že vlastně žijete zdravě.
0: To, tak ty to doháníš zase jinde.
1: Tekutá ryba.
0: To neznám, ještě Klárko. Pouč nás, prosím. Pátek 22. května, co nejčastěji házíte na grilby.

0: děkuji ti moc za záchranu, Klárko. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Já vycucám ten cukr a za chvilku vám řeknu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dobrou náladu do celého Česka přejí Klára Šedová.
1: A on za Daněk.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Zdravím všechny šoféry a doufám, že spolupracujete s Impulzem a hlásíte všechny nedorazy. Na D1 na 144. kilometru u Velkého Meziříčí směrem do Brna je havárie dodávky a převážejí... havárie dodávky, která převáží auta. Jezdí se odstavným pruhem a kolona má 2 kilometry. Před Brnem směrem z Prahy vázne provoz mezi 9. kříži a 196. kilometrem. V obou směrech teď popojíždí Pražský okruh před Ořechem. Přímo v Praze se bourelo ve Spořilovské, a to ve směru do centra. Do kolony se vjíždí u Chudova. Silný provoz je také na příjezdu do Náchoda cestou z Hradce Králové do Polska. Z dopravy je to pro tuto chvíli z těch důležitých informací všechno. Chtělo by to něco zábavnějšího. Dnes jedeme s úsměvem zase. Co byste řekli na tankování na měsíc nebo na rok zdarma, či kávu Viva na měsíc zdarma? Vláďa, náš kolega, dneska vyráží na cestu. Kam to bude, se dozvíte brzy z vysílání. A letos máme v rámci Jezdím s úsměvem i novinku pro ty, kteří nejsou za volantem. Vždy v poledne, přímo ve vysílání, hrajeme o kupony v hodnotě 500 korun od OMV. Pokud chcete mít náskok, mějte v aplikaci MyStation, kde vždycky visí nápověda k otázce den předem. Buďte připraveni a jezděte s úsměvem!
2: Na cestu vyrazil i náš zuřivec. Tentokrát je ve skiresortu Černá Hora Pec a přihlásí se už za chvíli.

0: Sloucháte Halo, tady Impulzovi.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Zuřivec se dnes celé ráno pohybuje ve východních Krkonoších, konkrétně ve ski resortu Černá hora Pec. No Aleši, ty jsi nám před hodinou sliboval takový osobní tip. Jak to s tím vypadá? Dobré ráno.
3: Ahoj.
4: Ano, krásné dobré ráno Impulzovi. Já už jsem se přesunul z Jánských lázní do Pece pod Sněžkou. A Sněžka, to je vlastně to, oč tu běží v tom typu, co jsem chtěl jako nastínit. Takže naše nejvyšší hora, 1603 metrů nad mořem, to všichni víme. A protože je nejvyšší, tak hodně lidí na ní chce, mnoho lidí na ní chodí a spousta turistů na ní vyráží právě lanovkou. A ta lanovka, směr Sněžka, tak ta má častokrát v té sezóně obrovské dlouhé fronty, velmi nepříjemné. A tady je právě ten můj tip. Na Sněžku se dá částečně vyjet lanovkou a částečně vylézt po svých, a to z Velké Úpy, což je část Pece. Takže tady se dá nasednout na sedačkovou lanovku Portážky. Ta vás je veze do výšky 1060 metrů nad mořem, což je ten největší stoupák vlastně při cestě na Sněžku. A navíc z téhleté strany, tady od těch Portášek, je to tady nádherné, příjemná cesta, jako hlavně je méně frekventovaná a jsou tu nádherné výhledy. A navíc na té horní stanici lanovky na Portážkách je herní krajina Pecka, což jsou také jako prolézačky ve tvaru krkonošských zvířat, takže skvělá varianta, jak se dostat na Sněžku příjemně, částečně lanovkou, částečně po svých, a hlavně děti si u toho budou mít kde hrát, a to je taky důležité.
2: To je nejdůležitější. Alešku, všechny informace potom najdeme na webu skiresort.cz, viď?
4: Ano.
2: A tam to doplníme, co je potřeba, co
4: ano, ještě. Ano, a jinak teda opravdu jako i třeba tenhle ten víkend, konkrétně teď tady začíná nádherný sluneční až jako letní den, už 11 stupňů Celsia, a jak říkám, sluníčko svítí a nebe je úplně krásně modré, takže vyražte.
3: Můžu ještě klidně ověřit, kde si teďka konkrétně úplně můžeš mi říct tu obec?
4: No, Velká Úpa.
3: Ve Velký Úpě, jo. Velká Úpa, vydrž. Počasí. Velká Úpa počasí, jenom lidi, co třeba ještě nemají plán na víkend a kromě grilování třeba by chtěli někam vyrazit. Takže maxima kolem 25 stupňů Celsia. No to chceš, kámo, a slunečno. Bomba, měj se, no. Ahoj.
2: Ahoj.
4: Jasný, ahoj.
3: Teď si můžete klidně zatačit lambádu s Klárkou a Honzou 6 minut před půl osmou. Krásné dobré ráno.

0: ranní radostné nastavení vaší rádiorodiny v pátek 22. května, krátce před půl osmou.
1: Jak to s tebou
0: dneska vypadá, miláčku?
1: Já jsem nemocná.
0: Co se děje?
1: Já jsem měla plány včera jako blázen. Přijdu domů, dodělám ten šatník, zacvičím si, všechno prostě jako poběží jak na drátkách. No prosím vás, ne. Já jsem přišla domů, začala jsem smrkat, kašlat, takže to byl čaj, Paralen Plus. Lehla jsem si a celou dobu jsem jenom dělala.
0: Takže dneska to plánuješ prskat na mě, jo? Abych zítra měl jako pálení v nosánku já, nebo jak?
1: No, už jsem naprskala, co se by měla, tak uvidíme.
0: Lidi, uvidíme, jestli v pondělí bude vysílat Jaroš sám, nebo tady budeme zase my dva. Nebuď včerejší, no tak kláro. Pátek 22. května, jaký bude den? Jasný až polojasný, přechodně jsem tam pár obláčků, nejvyšší teploty dneska 24 až 26 stupňů Celsia.
1: A jak to vypadá právě teď? Napsala nám Kristýnka z Olomouce, že tam mají 12 stupňů, moc nás zdraví a je tam prý jasno a přeje všem, aby si užili krásný den. My za to děkujeme a podíváme se třeba k nám. Na Praze 5 je aktuálně 13 stupňů, taky slunečno a my se těšíme na hezký den.
0: Renatka ještě teďka poslala zprávu z Mělníka, 13 stupňů a na obloze jen pár mráčků. Ozvěte se taky 605-222-007, náš WhatsApp.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Pán jde po lese. La la la la la la. Ha! Kukačko, kukačko, zakukej mi, kolik mi ještě zbývá let života. Ku. A proč tak má?
4: Právě vychází týdeník Téma, když onemocní mozek. Jak rozpoznat tiché hrozby v hlavě? Co signalizuje mozková mlha? Nejúčinnější léky na bolesti hlavy a nová léčba Alzheimera. Čtěte v týdeníku Téma, právě v prodeji.
5: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
10: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
16: 2 minuty po půl osmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Chemická průmyslová škola v Pardubicích zůstává po vraždě studentky dnes zavřená. Zemědělský fond spouští příjem hlášení škod u ovocnářů po jarních mrazech. Kyberpodvodníci se podle odborníků zaměřují na fanoušky fotbalového šampionátu. Lidé v Bedřichově v referendu rozhodnou, zda bude možné zastavit ski areál. A hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa Dánsko a Kanaďani si poradili s Nory. Oba vítězové tak předčili v tabulce skupiny B Česko.
0: No, jsem zvědav, jestli nás Slováci nevyklepou zítra. Před půl pátou to začíná.
16: Ano, ano, 16:20.
0: Co? Nesadíme se, holky, co?
17: Ty by se furt sázel.
0: Ale proč? Tak jako, ať je nějaká výzva do toho života, ať to není nuda.
17: Kdybych se vsadila tenkrát o to po počasí, že budou padat třicítky, tak už jsem měla večeři.
0: Mm-hmm. Jo, mohla jsi. Vidíš
17: no.
0: to?
17: No.
0: A teď mi vyčítáš, že se chci pořád sázet.
17: No, chceš?
0: No.
17: Ale já nechci, já se bojím, že prohraju.
0: Pojď litr, dáme.
17: Já chci vyhrát.
0: Dáme litr,
17: já nechci prohrávat.
0: Dáme litr, že nás Slováci vyklepou.
17: Sidej, ale já se nesázím.
0: Dobře. Ani Kačenka nechce?
16: Já jo. Nevyklepou.
0: O litr?
16: Je.
0: Takže sázka uzavřená.
16: Ano.
0: 1000 korun máš, když vyhraje.
16: No, jo. To bych mohla dát dohromady.
0: Jejky. Jak toto dopadne, sledujte pondělní ráno.
18: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Vlám. My už jsme dneska volali, tak mi bylo líto tý posluchačky dneska, protože neřekla, řekla prosím, měla jako příjemný hlásek, mohla krásně vyhrát třeba 100 000 betáno jackpotu. Dlouho nám nepadl, budu se do toho muset dopřít. Schválně, jaký by měl ručičku zase teďka.
1: No, Honza jde ke kolu, jo? Tak bude točit, uvidíme.
0: Já dneska točící náladu, protože se mi trošku točila i hlava, takže vlastně se to přeneslo do mý osobnosti. 3, 2, 1, jedu. Takže kdyby jsme teďka volali, je to fikce, není to realita. Takže jsem asi 2 cm od betánu jackpotu, padl tam základ, ale 2 centiáky od betánu jackpotu.
1: No, je to mezi trojnásobkem a betánu jackpotem, ale je to základ.
0: No je, no, ale prostě je to blízko. Takže jinými slovy, o nic byste nepřišli, to je strašně důležitý. Posloucháte Impulzovi Klára a Honza. To jsem tě rozesmál já, nebo? Dobře, těší mě, že jsem tě rozesmál. Láďa před malou chvíli reagoval na naši výzvu, co nejčastěji hází na grill, je to ranní téma. A taky řekl, že tvarušky už zkoušeli grillovat, jo? To je taky velký podtéma, jestli grillujete olomoucký tvarušky nebo ne. A taky nám se svěřil, že denně projíždí kolem našich billboardů a já jsem se ho zeptal, no a dělá vám to radost?
2: Tak samozřejmě, že vás rád vidím i slyším, protože bez impulzu si šichtu v autobuse, tu 10hodinovou, nedovedu představit, protože jste super.
0: Vy jste super, Láďo, a my obdivujeme vaši práci i to, že 10 hodin vlastně vozíte, převážíte lidi, vlastně ta obrovská zodpovědnost, kdy jste zodpovědný za lidské životy, obdivujeme práci všech autobusáků, řidičů a těch, kteří pro nás pracují třeba ve službách. Pojďme zase zpátky k tomu grilování. Klarinko, co píšou lidi na WhatsApp?
1: Tak třeba Hanička napsala. O víkendu, tedy zítra, jsou u nás máje. Dcera tancuje a večer manžel slaví 54. narozeniny. A v neděli syn má fotbalový zápas Krajský Přebor. Takže to máme nabité, až by potřebovala nějaký prodloužený víkend a odpočinek na pondělí.
0: Aspoň to zdvojnásobit. Co budete o víkendu dělat vy a co nejčastěji házíte na grill?
3: Já nejvíc miluju burger z grilu. To je nějaká mňamka. Ještě když se na tom grilu ta houska opeče. Plno zeleniny. Výbor.
0: Mňam, dobrý tip.
4: Ahoj Impulzovi, těm syrečkům. To jsme neskoušeli nějaký kombinace, ale po Silvestru, když jsme uklízeli první, tak nám tam zbyl romadur, bebe sušenky, šlehačka a nakládaný houby. Tak jsme to dali dokupy a bylo to moc dobrý. Možná je to taky tím, že to bylo po tom Silvestru.
0: Slyšel jsi to?
1: Ne,
0: slyšel
1: jsi kombinaci. Ale podsamcať, jo?
0: Šlehačka,
1: houby.
0: Všeho moc.
1: Ne,
0: co bizarního jste grilovali vy? Máte podobnou historku jako náš posluchač? Nahrajte ji přes aplikaci Impulzu. Přímo sem k nám do ranního vysílání.

0: Příjemné ráno, já jsem se svěřil posluchačům, že se mi dneska ráno trošku točila hlava z prášku na tlak, že se mi nějak jako hodně snížil. Klárka hned zasahla s tím, že mi pomůže a z kabelky vytáhla hroznový cukr. Poté, co jsem ho vycucal, tak jsem prostě zjistil, že jsem hyperaktivní najednou a že mám okamžitě ADHD, takže dělám asi 60 věcí najednou a musím se rychle uklidnit. Klárku okamžitě vysílám ke kolu, aby zkusila zatočit, jak se daří dneska jí v halo tady Impulzovi.
1: To víš, že to byl hroznový cukr.
0: Věříte tomu, že to byl hroznový cukr? Stačí napsat ano, ne.
2: Já už jsem zatočila.
0: Klárka zatočila.
2: Já taky stíhám víc věcí zároveň, já to jsem hroznový cukr neměla.
0: Pozor, a Klárince tam bohužel spadl smolík.
1: No já přesně nevím, tak. Co se mnou je poslední to dobou, lidi. To je peklo.
0: Je to prostě zaklínadlo. Možná je to moje zaklínadlo, teda.
1: Já jsem zakletá. Ty jsi mě zaklel.
0: Zaklel Honza Kláru, nebo
1: Honza,
0: nezaklel?
1: Honza, ty jsi mě zaklel.
0: Dala Klára Honzovi hroznový cukr, nebo nedala? Jaká je vlastně situace ve studiu? Sledujte ten dopříběh i to, jak dopadne dnešní ranní vysílání. Zřejmě to bude ještě pořádný drama. Jo, za chvilku taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Co je?
2: Mám štěstí v lásce.
3: Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
6: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malý kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
3: Je srdečný.
7: Těšíme se na vás. Takhle z Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
3: Je talentovaný.
8: Tyjo, to je moje první hra na fujaru.
9: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
3: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
0: Dobré ráno, 007. Uzavřená je D8 na 380. kilometru do Drážďan z důvodu odtahu nákladního vozidla z tunelu Panenská. Připravte se tam na zdržení a hned dvě nehody. Hlásíte z D1. Dobré ráno.
10: Ahoj Impulzovi, 145. Tam je ten převrácený dopravník na auta. Kolona se táhne až někam na 137. A tam je další bouračka, nedobrzdil to do převozníků na bazény, takže se to táhne až skoro po Měřín na 134.
0: Dneska něco v luftu, já to cítím. Před Brnem směrem z Prahy budete popojíždět mezi 176. a 196. Proficis Global Assistant hlásí bouračku na D48 a to na 640. kilometru u Frýdku směrem do Těšína. Počítejte s kratší kolonou. Bouralo se také v Praze ve Spořilovské směrem do centra, před nájezdem na jižní spojku, kolona se táhne od Chodova a v obou směrech popojíždíme na Pražském okruhu před Ořechem. Pevné nervy do kolon, ať už jste kdekoliv, zbytek můžete nahlásit i vy přes aplikaci.
11: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Já bych tebou tak dotančím.
0: Co jsi mi to tam dala? To nebyl
2: hroznavek.
0: A učím se,
2: protože za chvilku přijde pan profesor. On si tě vyzkouší a to uvidíš.
0: A neříkej mi, že to je fyzika nebo matika.
2: No není.
0: Nesnáším. Je to fyzika dneska.
2: No tak já bych spíš řekla astrologie, astronomie.
0: No asi, no, to je jedno. Lidi, já nevím, co to se mnou je. Klára mi dala nějaký cocátko.
2: Skáče tady jak durace.

0: Víkend to bude nádherné počasí. Co nejčastěji házíte na grill? Ptáme se v ranním tématu. Už teď můžete nahrát přes aplikaci nebo naším WhatsAppem. Vzkazy 605-222-007, to je Radio WhatsApp. Dobré ráno vám přeji, Klárka s Honzou, a taky...
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na Rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Při dnešní hodině fyziky nás čeká trocha astronomie. Podíváme se na oblohu a zarecitujeme si Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Ano, jedná se o planety sluneční soustavy a o jedné z nich bude řeč. Jak se jmenuje planeta, které se přezdívá plynný obr? Dnes to snad takové drama nebylo. Ano, je to Jupiter, největší planeta sluneční soustavy přezdívaná plynný obr. A přidám pár zajímavostí. Je to největší planeta, přibližně 11krát širší než Země. A je to nejrychleji se otáčející planeta. Den zde trvá necelých 10 hodin. Pro dnešek končíme.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzový.
0: Takže za 10 minut máš spouknutý celý den, akorát budeš trošku plynatá na Jupiteru.
3: Hele, to je dobrý. To přežiju.
0: Jo?
3: Aby to přežili ostatní.
0: My jsme se tam začali kupovat pozemky, viď? Postavím baráky.
3: Akorát by se nám to propadalo níž aniž, vám ten plyn moc nedrží.
0: Necháme toho pouhé spekulace. Takovými nejsme.

0: dalšího dní prověříme mezi posluchači, co nejradši házíte na grill a co budete dělat o tomto krásném letním víkendu. Tady jsou Honza a Klárka, krásné ráno.
1: A že krásný bude, bude jasno až polojasno, přechodně někde oblačno a nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů.
2: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
6: Víkend přivítá letní počasí. V Kongu zapálili centrum pro léčbu eboli. Bohemians zakládají tým složený z fanoušků. Je 8 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Počasí si přichystalo naprostou parádu. Máme před sebou jeden z nejkrásnějších víkendů v letošním roce. Přehled očekávaných teplot a oblačnosti nese reportér Tomáš Zemánek. Dobré ráno, Tome.
8: Hezký den a že opravdu bude. Už dnes čekáme nejvyšší teploty 22 až 26 a měli bychom se obejít bez srážek. Krásné počasí má ale gradovat až o víkendu. Sobota může přinést 28 a neděle bude asi neúspěšně, ale přeci jen útočit na 30. Oba dny za jasné nebo polojasné oblohy. I když existují aktivity, které benefitují z opravdových pařáků, zřejmě je to právě teplota nastávajícího víkendu, která je pro nás lidi ideální. Právě takový závěr se dá vyčíst z dat českých restaurací a hospod. Spotřeba oblíbeného piva je totiž nejvyšší přesně tehdy, když teploměry ukazují 28. Jakmile je chladněji, chuť posedět a popít je menší a když je tepleji, zákazníci už zhorka začínají být spíš unavení. Krásné až ideální počasí by u nás mělo vydržet do úterý. V polovině pracovního týdne teploty spadnou ke 20, ale do dalších dní se podle Českého hydrometeorologického ústavu mají zase zvyšovat. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
6: Brno vyhlíží další protesty. V jihomoravské metropoli pokračuje sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, které se poprvé koná v Česku. Včera zástupci sudeckých Němců uctili památku obětí holokaustu. Na akci u 5. nástupiště hlavního nádraží dorazila také zhruba 100 protestujících. Spoluorganizátor festivalu Meeting Brno David Macek to bere s nadhledem.
9: Já jsem v těchto dnech opravdu velmi rád, že žijeme ve svobodné demokratické zemi, kde lidé mohou pokojně vyjadřovat své názory, takže ať jsou vítáni.
6: Pozvání sudeckých Němců vyvolalo kontroverze. Další protesty jsou v plánu dnes před hlavním vstupem na brněnské výstaviště, kde se o víkendu koná hlavní program sjezdu. Další demonstrace je ohlášená na náměstí Svobody. Spojené státy děkují Česku za přijetí Američana s možnou nákazou eboli. Americký ministr zahraničí Rubio v příspěvku na sociální síti X ocenil pomoc českého premiéra Babiše i českých zdravotníků. Muž je v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka. Podle ní nejeví žádné příznaky nemoci. Podle americké televizní stanice NBC je 46-letý muž lékařem misijní organizace a působil v nemocnici na východě Konga, kde propukla epidemie eboli. Vděčnost za péči naopak necítí obyvatelé Konga. Mladíci tam zapálili centrum pro léčbu eboli. To leží v samém srdci ohniska nákazy na východě země. Na středisko zaútočili, protože jim bylo odepřené vyzvednout tělo jejich zemřelého kamaráda, kterého chtěli pohřbít tradičním způsobem. Podle agentury AP se už situace uklidnila a humanitární týmy pokračují v centru ve své práci. Varují však, že jim docházejí kapacity i vybavení pro zvládání nové epidemie. Situaci podle nich výrazně komplikuje ozbrojené násilí v regionu, kde už tak panuje humanitární krize a masové vysídlení obyvatel.
7: Sport.
6: Fotbalový klub Bohemians přišel s unikátním projektem. Tradiční pražský celek bude mít mužstvo i v 9. lize. Klub na sociálních sítích oznámil, že se do nejnižší ligy chystá přihlásit C-čko, složené výhradně z fanoušků. Cílem je jim nabídnout radost fotbalu a hrdost nosit klokana na hrudi. Už v prvních 24 hodinách se měly ozvat desítky fanoušků. Podobný projekt funguje například v Německu.
0: Už to tady padá. Naložená krkovička. Já si myslím, že to je evergreen a hit všech grilování v České republice. Naložená krkovice.
10: Krkovička, no, ta je dobrá.
0: A pak tady máme kuřátka, ale hodně taky ryby. Nebo hamburgery.
7: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Co nejčastěji házíte na grill vy? Ozvěte se hned teď na WhatsApp 605 222 007 a nebo to nahrajte aplikací Rádia Impuls.

0: Posloucháte Halo, tady Implozovi a možná o víkendu, když bude tak teplíčko, budete na zahradě, celá rodina, pozvete třeba i děti. A co budete dělat? No, co se bude dělat? Krylovat. A co tam hodíte? Ptáme se dneska. Klárka právě monitoruje WhatsApp.
1: Ty jsi zmiňoval tu krkovičku, že? No. Asi nejoblíbenější. Je? A jakmile se řekne krkovička, tak na našem WhatsAppu se okamžitě strhne mela. Petr napsal, že krkovička, ale že musí být na 12 hodin naložená do alkoholu. No, no. A nebojte se, jakože by to byl jeden jediný vzkaz, co se toho týká. Hnedka další posluchač nám napsal, že ano, do alkoholu, ale Jirka preferuje kvalitní rum a dobré koření a že to je pak něco neskutečného. Já jsem teda krkovičku v alkoholu nikdy naloženou nejedla, ale několik posluchačů tady píše, že je to opravdu skvělý. Takže možná by se to dalo vyzkoušet.
0: Takže si krájí soustička a rovnou se od toho opíjí.
1: Tak on, ten alkohol, že jo, to, ale jestli to maso skřehne nějak jako extrémně.
0: Nejspíš. A je to další dobrý tip, kromě jogurtové marinády s paprikou, tady to alkoholové naložení krkovičky. Díky moc, já si dělám poznámky, inspirujete mě na letní grilovací sezonu. Pojďme se vzájemně inspirovat dál.
2: Zdraví Impulzový, tak díky za rajonu, co budu dělat o víkendu. Takže zavolám celou rodinu a budeme v neděli grilovat. A dáme tam od všeho všechno. Díky moc, pěkný víkend.

0: dala ten hroznový cukr, jak jsi ho na mě dneska aplikovala, tak jsem teďka hyperaktivní a normálně bych potřeboval něco svěžnějšího. Jako zahrát, jestli mě rozumíš, jo?
1: Tak hraj, co chceš a tanči, co chceš, jo. To je taky dobrá varianta. Jo. Můžeš být třikrát rychlejší než
0: dobře, vyberu tři písničky a ty určíš, kterou zahrajem dál, ale zatím se mrkni do WhatsAppu, že mám pocit, že tam přišla nějaká jobovka o grilování.
1: Je jako perfektní, já jsem si myslela, že jsme takový tradiční, že jsme maso, teda sýr, rybičky, jo, ale pozor, Helena z Vizovic píše, že o víkendu na gril hodí žabí stehínka a špekáčky. Vy se toho nebojíte, Helenko. To muž jednou ochutnal na nějakém festivalu, zrovna v Plzni jsme byli a měli tam žabí stehínka. Říká, že už mu v životě nedám pusu.
0: A dala jsem mu pusu?
1: Dala.
0: Nestrádá, chudák malej.
1: Nestrádá,
0: dobrý, dala. Je to v pořádku, 8:45, takže zahrajem si. Nebo si zahrajem tohle? A nebo tohle?
1: Tak ty moc dobře víš, co z toho si zahrajem.
0: Tak napište, vy posluchači rozhodněte, 1, 2, 3. Co z toho si zahrajem? 1, 2, 3. Headway, George Michaela nebo Roberta Milese? Rozhodněte na WhatsAppu, to je 605-222-007.
2: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Co to je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A je tady 007 na D1 na 144. U Meziříčí ve směru do Brna překáží převrácená dodávka. Kolona se táhne od Měřína a navíc v ní na 137. borelo další osobní auto s dodávkou, to nechceš. Před Brnem směrem z Prahy to jede pomalu na 178. Práce silničářů brzdí provoz v Praze, na spojce u Spořilova směrem na Černák, kolona má 2 kiláky a stojí se odchodova. Bouralo se na Štěrboholské a to směrem k Barandáku za sjezdem na Dolní

0: Černice, zdržíte se od sjezdu na Běchovice a hodně plný je Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Kolona je kvůli tomu i na plzeňské D5 před Prahou od 5. kilometru. No, víte jak, pátek, musíte to vydržet, všichni vyjíždí, všichni chtějí všechno stihnout, co si budeme povídat.
1: Zuřivec taky vyjel. Jo, do ski resortu Černá hora Peč. Za chvilku se za ním vypravíme taky.
0: A vy pořád můžete rozhodovat, co si zahrajeme jako svížnou písničku na nákopnutí. Jste pro jedničku? Jste pro dvojku? Nebo jste pro trojku? Píšte na WhatsApp 605 222 007. Zatím vede George Michael a jeho Freedom, což je dvojka.

0: Rádia Impuls.
1: Zuřivec brouzdá po mém rodném kraji na horách. Já tam slyším ty ptáčky zpívat, jako bych byla v Krkonoších. Aleši, byl jsi pod Černou horou, taky pod Sněžkou a teď jsi kde?
2: Ahoj, kámo. A teď jsem zase pod Černou horou. Takže a máš pravdu, je to tady nádherný a vlastně taky jsem už dnes ráno jel okolo tvýho rodiště, jo, když jsem se mířil.
1: Počkej, moje rodiště je Vrchlabí. Ty se pleteš, tam, já jsem se narodila ve Vrchlabí.
2: Já jsem si myslel, že seš Trutnov. No,
1: ale
2: tak jo,
1: žila
2: tak
1: jsem v Trutnově, ono jako, jo, okay. Takže...
2: Tak a všichni vás posloucháte, tak zdravím z východních Krkonoš. Já tady jako lítám, musím říct, jak si to říkala už ten scénář můj raní, jako čamrda, protože jsem se před hodinou hlásil vlastně z Portášek, z Pece pod Sněžkou, Velké Úpy. A teďka už jsem zpátky teda tady v Jánských Lázních, konkrétně jsem u stezky Korunami stromů. Jsem tady zpátky, protože jsem musel jít na to, já jsem vám o tom říkal v tom prvním vstupu, se podívat na ty dvě novinky, na ty dva krásní chlupáče, medvědy, Alici a Michala. A teď tě mám pod sebou Impulzovi. Jako nemusel jsem úplně dlouze hledat, oni tady mají krásný takový velikánský výběh, prostě kus lesa je v podstatě jejich a mám je jako na dlani, jo, jeden je větší, ten kluk je větší, holka je trošku menší, jak jsem říkal, tříletí medvědi, Alice a Michal. Mimochodem, kdo by to jako neznal tu historii a nebo je to ještě úplně známé, protože to je novinka, jak jsem říkal, tak jsou to sourozenci, jsou zachránění z Vysokých Tater, tam se potulovali bez maminky, byli to vlastně sirotci, dokonce byli tři teda, a ten třetí, ten kluk, prej byl jako ne úplně kamarádský do té rodiny, tak ho museli dát do nějaké jiné zoologické snad někde ve Francii. A tihleti dva jsou tady v Krkonoších, jsou zachráněni, mají stary skvěle a vy je můžete vidět právě tady z té stezky Korunami stromů. A jinak já je natočím samozřejmě na video a dám je na sociální sítě Rádia Impuls, jo, abyste je viděli.
1: No a nezapomeň, Aleši, že medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně.
2: Jo, ale vy se nemusíte, to oni nevědí, ale oni se nemusíte bát ani jako turisti, ani ty medvědi, protože tady je takový samozřejmě velikánský ochos a my všichni jsme nad nima fakt vysoko, ale máme díky tomu na ně hezký výhled. A já jsem jenom chtěl ještě říct, že tady, jak jsem já jenom snažil se tady nějak jako najít různé věci za to ráno a budu tady celý den, tak jako jasně, tady to je strašně moc, takže to chce aspoň 2 až 4 dny. A jestli sem pojedete na takovou nějakou dobu, 2 až 4 dny, tak je tady taková specialita, Enjoy Card, kterou si pořídíte, tak na vstupech na ty různé atrakce do wellnessu a na bazény a tak dále. Ale ušetříte až 70% z těch cen, jo? Takže například jsou v té Enjoy Card tři lanovky ski resortu, je tam i tady ta stezka Korunami stromů a dalších 10 atrakcí východních Krkonoš a další věci. Takže nezapomeňte na Enjoy Card, ta vám pomůže tady ušetřit.
3: Seš skvělý, Aleši, víc na skiresort.cz. Přejeme ti nádherný víkend, pozdravuj celou rodinu, ano. Máme tě rádi. Ahoj. Ahoj.
2: Děkuji a vás taky a jdu točit ty medvědy, a taky můžete vidět.
3: Těšíme
2: jo?
3: se na ně. Staňte se fanoušky našich sociálních sítích. Přidejte si Rádio se 4A. Před malou chvílí jsem tady výzvu, kterou z těchto tří písniček byste chtěli slyšet? Tuhle? Tuhle? Nebo tuhle? A s Klárinkou jsme počítali a vyhrál to Robert Miles. Je to tak, milí posluchači, chcete svěžnou písničku? Chcete trochu melancholie? Nějaký to pianko? A do toho beat. A my vám nasloucháme, protože rodina si musí naslouchat.
1: Já jsem chtěla dvojku.
3: Já vím, že Klárinka má oblíbený od George Michaela, tak toho zase zařadíme do programu třeba v pondělí.
1: Já jsem chtěla dvojku.
3: Co když ti slíbím na pondělí toho George?
1: Ale vlk taky sliboval.
3: No, vidíš. Víš, co se říká ještě? Slibem
1: nezarmoutíš.
3: Přesně tak. Nádherné ráno, pohodu, super grilovačku, prostě cokoliv přejí. Klára Šedová.
1: A Honza Daněk.
3: Halo, tady Impulzovi. Krásné dobré ráno.

0: Co nejčastěji hásíte na grill, ptají se dneska Impulzovi. Ozvat se můžete ještě teď do ranního tématu, třeba WhatsAppem na 605 222 007.
1: Bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů. Krasová v Moravském Krasu aktuálně 11, zdraví František. Z Lukaveč máme hlášení o 13 stupňů, napsala Barunka a Helča píše, že na Kladně je 14 a svítí sluníčko. Děkujeme za všechny zprávy. 605 222 007, pište dál.
0: Dneska to naši posluchačce v Halo tady Impulzovi nevyšlo, zapomněla na výherní heslo, nevadí. V pondělí ráno hrajem znovu, hlásit se můžete i vy a třeba tam padne krásných 100 000. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Právě vychází týdeník téma, když onemocní mozek. Jak rozpoznat tiché hrozby v hlavě? Co signalizuje mozková mlha? Nejúčinnější léky na bolesti hlavy a nová léčba Alzheimera. Čtěte v týdeníku téma právě v prodeji.
4: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
14: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
17: 4 minuty po půl deváté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Odboráři veterinární správy po splnění požadavků ukončili stávkovou pohotovost. Policisté v pohraničním Náchodsku na severu Královéhradeckého kraje rozbili gang distributorů drog. Mladíci v Kongu zapálili centrum pro léčbu eboli, ležící v ohnisku nákazy na východě země. Ministři NATO budou ve Švédsku řešit přípravy na summit a obranné výdaje. A hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo slaví s Al Nassrem první titul saudské ligy.
0: Holky, prosím o pozornost, teďka před vás dávám bavorskou klobásku, lososa, bílou rybu a grilovanou papriku. Co si vyberete jako první, Katka?
17: Paprika.
0: Klárka.
18: Já nevím.
0: Kláry.
18: Nevím.
0: Kláry.
18: Nevím.
0: Ani jedno z toho?
18: Ani jedno.
0: Nezdá se vám ta holka trošku nafrněná? Nic jí není dobrý? Kuřecí.
1: Nechci nic.
0: Ani
1: dneska.
0: Kuřecí ne.
1: Ne, ne, nemám chuť.
0: Co je s tebou?
1: Nevím.
0: A co skleničko bruta?
1: Čaj.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: bratři a sestry všech zemí, spojte se a grilujte, protože co si budem, na dnešní otázku, co budete dělat o víkendu a co nejčastěji házíte na grill, reagujete.
1: Ahoj, o víkendu bude slavit dcerka 4. narozeniny, budeme mít oslavu, takže budu dělat ne na grillu, ale u nás se tomu říká na lodně, je to takový velký hluboký plech. A budou tam nakrájeny kolínka, krkovička, hodně cibule, zelenina, nějaký houby a bude to takový maso na zelenině s chlebíkem.
0: Překvapilo nás, že jste dneska hodně jmenovali i ryby a zeleninu a pozor, krkovička nesmí chybět.
2: Na široký plátky nakrájet krkovici, proložit ji na dva dní bylinkama, žádnej olej, žádné koření, nic, udělat si pořádný uhlíky, rozhavit grill a na ty uhlíky na ostro položit ty kusy krkovičky. Osmahnout, opec z obou dvou stran, nechat chvilku odpočinout, k tomu nějaký suprovej dip, jenom osolit, opepřit hrubozrnou solí, hrubozrnným pepřem. Hele, to je šmakuláda.
0: Na mě moc koření, moc. Já miluju třeba i čistou, jenom hodit na grill vůni toho masa, pak jenom lehký dip, podle mě lepší řešení. Ještě Petra.
3: Grillovat budeme, to je jasný. A protože dneska by měl můj tatínek Emil svátek, a moc miloval Metaxu, takže my si určitě dáme Metaxu a k tomu ugrilujeme cokoliv dobrýho. Takže krásný víkend všem.
0: Zdravíme všechny rodiny, který se chystají hodit něco na grill.
4: Já jsem projížděla od rána Votřap a jsem překvapená, tak jak už říkal Honzík, že vedou ryby. Dokonce si představte, že ta vaše nejoblíbenější, když už teda ryby jsem čekala lososa, ale ne, je to makrela. Na grilu si užíváte makrely, no a samozřejmě z toho prasátka nejoblíbenější je krkovice a když už kuře, tak to byly křidýlka a stehinka, takže asi tak.
0: Děkujeme za všechny vaše reakce a názory do dnešního hradního tématu a přejeme dobrou chuť.

0: Velká rádio rodina, do které patří taky dopolední moderátor Vlastík Korec. Dobré ráno.
1: Ahoj, rodinko.
0: Prosím tě,
2: ahoj, Vlastíku.
0: Ty dotaz lidí jsme se dneska ptali, co budou dělat o víkendu, jestli hodí něco na grill. Ty jsi říkal, že tě čeká vystoupení s kapelou.
1: Ano, Vlasta Korec and Gigolos zítra v sobotu večer v Bartovicích. To bude to stát za to.
0: Bude to velká jízda. A když už jsme se bavili o tom grillování, jak je to u vás v rodině nebo se sousedy?
1: Se sousedy, tak já mám souseda, nejlepšího kamaráda Filipa, a ten vždycky jednou za čas udělá obřad, nakoupí ty stejky, ty moc dobrý, asi ty z té Argentiny, a dělá, a jeho paní Ivanka dělá pepřovku. Takže to je taková ta správná kombinace. Takže tohle, varianta jedna, a varianta dvě. Já zase sezvu děti z naší ulice a já koupím obyčejný špekáčky. Uděláme normálně na ježka, dáme do horkovzdušné fritézy a ty děti z toho mají chuťový orgasmus.
0: Neskutečně, že to nemusíš přepolovat na ohně nic.
1: Je ano, vlastně, ano.
0: Je to zdravá pochoutka.
1: Je to taková jako lehká prasárnička, ale bože můj, co bychom bez toho dělali.
0: Dáš mi kontakt na svoji sousedku a chci slyšet, jak dělá tu pepřovou omáčku.
1: Jasná,
0: teda pokud to není, protože já miluju pepřovou omáčku ke stejkům úplně nejvíc. Díky, Vlastíku, i tobě za skvělý tip. Ano, paní Šedová, chcete něco doplnit?
2: Já miluju lanýžovou, ale to vím, že ty rád nemáš.
0: Já za lanýžovou nejedu úplně, no.
2: Ano, třeba je taky dobrá. Hele, i ten steak, já potřebuju kontakt na student. Na studenta, na toho souseda, Filipa.
1: Proč?
2: No tak když dělá tak dobrý stejky.
0: Je
2: no.
0: Takhle, ty na souseda, já na sousedku. Dej nám kontakt, Vlastíku. Krásné dobré ráno, za chvilku v tě Vlasty Korce.
3: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
1: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze

0: 10 s úžasným výhledem.
1: Je vynalézavý.
2: Obědne dohromady do pusy jako. Foukat, a ono to netahat. Potom udělá víc páčků, že jo?
1: Je nezastavitelný.
3: Cesta na Svatou hory, poutní místo na Příbrami. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepis samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
4: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, smunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
5: Rádio Impuls. Doprava 007.
6: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hned dvě nehody komplikují provoz na D1 cestou z Prahy do Brna. První je na 137. kilometru, další kus dál je na 144. u Velkého Meziříčí. I tady se připravte na zdržení. Tradičně vázne provoz před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu na D48 na 640. u Frýdku směrem do Těšína. Kolona má asi kilometr. Hodně plný je Pražský okruh směrem do Modletic a postojíte i na D5 se před Prahou. V Praze se zdržíte ještě na jižní spojce směrem na Černáku Spořilova, po pojíždí kvůli tomu i Spořilovská na příjezdu z D1. Z dopravy je to všechno. Další dopravu už můžete nahlásit Vlastíkovi Korcovi.
7: Vlastík. Dobře, tak já už toho nechám. Ahoj, Vlastíku.
8: Zdar, já něco plácnu, jo?
7: Pojď.
8: Jdu na to. Pán přijde na urologii. Doktor se ptá, dobrý den, tak co vás trápí? No víte, já mám takový problém, já se další dobu nemůžu vymočit, vyčurat, to rozumíte? Dobře, tak se svlékněte. Ten se svlíkne a doktor říká, chlape, pane bože, vždyť vy tam máte uzel. Chleba chtěla.
5: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Každé ráno vysílají Impulzovi. Vaše rádio rodinka vám posílá taky písničku Na cestu. Dneska jsme tady měli sympatickou posluchačku, která byla blízko Loštic. A tak mě napadlo, co tvarušky a grill?
1: Já miluji olomoucké tvarušky na jakýkoliv způsob, tvaruškový tatarák, nakládané, kdykoliv, jakkoliv.
0: A to jsou i vaše tipy na grillování pro tento víkend?
1: Ano, tvarušky na grill úplně.
0: No, dá se to, na to se chci zeptat. Dá se to dát na grill, tvarušky?
1: A nemyslím, ty myslím, že by byly víc ohně jak v blízkách.
0: To by asi nedopadlo, co? No, to je výzva. A byla to výzva i pro naše posluchače, Klárko.
2: My... No jako dáty tam můžeš, ale už je nesebereš.
0: Strhla se lavina.
2: Tak prý musí být dobře zabalený do slaniny, aby nevytekl. Napsal nám posluchač. Další recept na olomoucké tvarušky je ten, že se dají do alobalu, na to pláteček tenkého chleba, a pak, že se to dá na grill. Takže pak jenom z toho alobalu vyklopíš na ten taky už jako ogrilovaný chleba, to je taky super recept.
0: Takže pokud budete o víkendu grilovat tvarušky, chceme s Klárkou důkaz, chceme fotku, poslat nám to můžete klidně na náš rádiový WhatsApp už v pondělí ráno, anebo mrkněte i na naše soukromí klara.šedová nebo Honza Dram. Budeme rádi za každý váš tvarůžek. Hezký víkend, naslyšenou!
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Hello, tady Impulzovi. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this.

0: 22. květen za okny, téměř léto, posloucháte Impuls na startu dopolední vysílání. No a co dnešní počasí? Bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia a pak, když se chcete podívat na hory a zajímá vás teplota, tak v tisíci metrech na horách 17 stupňů Celsia. Přeji skvělý pátek.
1: Jarní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Pardubická škola ruší po tragickém útoku maturity. Brit pokořil Mount Everest už po 20. Budoucnost lyžování v Bedřichově v Jezerkách je nejistá. S 9. hodinou jsou tu další zprávy a Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Pardubická chemická průmyslovka je po tragédii zavřená. Vzpamatovává se z vraždy studentky. Dívka včera odpoledne přišla o život při náhlém útoku. Utrpěla četná bodná zranění. Těm navzdory rychlému zásahu záchranářů v nemocnici podlehla. Policie pachatele zadržela krátce po činu. Škola zůstane zavřená až do pondělí. Zrušila i dnešní termíny maturitních zkoušek. O dalším provozu a náhradním termínu bude informovat. Blíží se povinné čipování koček. Celoevropské pravidlo přichází z Bruselu a má několik rozměrů, které rozebere reportér Tomáš Zemánek. Dobré dopoledne, Tome.
8: Hezký den. Klíčový je horizont 15 let, po jehož uplynutí už mají být očipované všechny kočky. Jedinou výjimku dostanou ty, které nejsou domácími mazlíčky, ale žijí poblíž lidí volně, třeba na statcích, aby hubili hlodavce. Je tu ale ještě jeden důležitý termín a ten bude zásadní pro každé, kdo kočky prodává nebo daruje. U takových zvířat se totiž očipování bude vyžadovat už do 4 let. Tato nová pravidla jsou součástí komplexního balíku, který taky zakazuje chovatelské praktiky, jako je příbuzenské křížení nebo odstraňování drápů. Občané Evropské unie vlastní více než 83 milionů koček. A nakonec ještě dodám jednu blížící se zvířecí novinku. Už od letošního července se po letech odkladů spustí centrální evidence psů. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
7: Dobývání nejvyšší hory světa má další rekord. Zasloužil se o něj Brit Kenton Coole. Ten dnes vylepšil vlastní rekord počtu výstupů zahraničních horolezců na Mount Everest. Horu zdolal už po 20. 52-letý horolezec vystoupal podle agentury Reuters na vrchol ještě před svítáním a nyní se vrací do nižších táborů. Coole poprvé stanul na Everestu v roce 2004. Tvrdí, že ani tak pro něj výstup není žádná rutina. Dodal, že ho překvapuje zájem o jeho úspěch, protože skutečnými rekordmany jsou podle něj nepálští šerpové. Absolutní rekord drží šerpa, který má za sebou už 32 výstupů. Bedřichov v Jizerských horách rozhoduje u budoucnosti lyžařského areálu. V referendu dnes lidé přijdou hlasovat, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky areálu. Vedení obce konání místního hlasování zdůvodňuje snahou o zachování sjezdového lyžování pro budoucí generace. Referendum by mělo zajistit, že obec nebude činit kroky ke změně využití těchto pozemků. Budoucnost sjezdového lyžování v Bedřichově je nejistá. Většina ski areálů byla v minulé sezóně mimo provoz. Předchozí dlouholetý provozovatel se rozhodl ztrátový areál opustit a nyní se začíná rýsovat dohoda mezi nejvýznamnějšími soukromými vlastníky pozemků ve ski areálu a obcí. 2500 kilometrů pěších tras má turisticky označených Zlínský kraj. Letos obnoví třetinu z nich. Klub českých turistů teď dostane přes 500 000 korun.
9: Zlínský kraj turistů ráj, to platí i díky píli značkařů, tedy lidí, kteří nachodí po pěších stezkách moře kilometrů. Každá značka potřebuje důkladnou barevnou obnovu jednou za 3 roky. Letos podpoří kraj lesní natěrače 600 000 korunami a oni obnoví více než 900 kilometrů pěších tras. Do kompetence mužů a žen z klubu českých turistů ovšem patří také údržba značení cyklotras, směrovníků a turistických map. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Za chvilku se dozvíte, pro které milionové kolegy dnes budeme hrát 7 pecek v kuse a bez reklam. Tady Dopoledne s Impulsem.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na Radio Impuls.

0: Ty nás tří.
1: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
2: Hrajeme pro milionové kolegy. A komu konkrétně? A kam? To se dozvíme právě teď. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petra. Já volám, abych nechala zahrát svým milionovým kolegům. Volám ze spisovny městského soudu z Hostivic.
2: Ajajaj, spisovna, městský soud, to máte rozvody, majetkoprávní věci, je to tak?
3: Přesně tak, jo, i trestní věci, všechno možný, prostě celý občanskosprávní, jako tam řešíme občanskosprávní věci, co všechny možný agendy.
2: No tomu rozumím, mě jste tam nikdy neměli a mít nikdy nebudete, nebojte
3: se. No tak jedině, že byste měl dědictví, no třeba, případně.
2: To ještě, na to je spousta času, ale prosím vás, proč tedy jsou vaši kolegové milionoví?
3: No, já už jsem vlastně, my už jsme taková vlastně, my jsme malý kolektiv a jsme taková rodinná, jakoby v uvozovkách rodinná firma a jsme spolu už strašných let, to táhneme spolu za jeden pro vás a vždycky jsem se teda na ně mohla spolehnout a oni na mě, takže prostě, jako je to, jsou to úžasní lidi, tak bych jim ráda nechala zahrát písničku.
2: A vy jste úžasná, že na ně myslíte, že jste věnovala energii tomu, že jste se podívala na impuls.cz, tam jste vyplnila formulář a teď si spolu voláme. Tak další písničky jsou pro vaše milionové kolegyně a kolegy a především také pro vás. Děkuji za zavolání, mějte
3: taky
2: se úžasně.
3: Taky vám děkuji,
2: úžasně.
3: Mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
1: 7 pecek pro vaše milionové kolegy na rádiu Impuls.

impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu Impuls.

0: Ladíte Impuls, hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam. A ty pecky hrajeme pro vaše milionové kolegy. Máte-li takové, tak se zaregistrujte na www.impuls.cz, napište, kdo jste, jaké máte číslo, zanechte mi kontakt, já se ozvu a další den můžeme hrát pro ty vaše nejlepší kolegy, kteří jsou důležitou součástí vašeho života. Tady Impuls, posouvám to dál. Poetika a půlnoc, to je hit, který pouštíme během krátkého okamžiku, no a pak kalendář a dnešní datum 22. květen. Věřím, že se máte skvěle, protože je tady pátek. Páteční dopoledne. Hezký den.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
3: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Mám zde aktuální zprávu z dopravy, která hovoří o tom, že máme lehké problémy na jedné trase. Jedná se konkrétně o požár vozidla, ten zastavil provoz na silnici 35 na příjezdu do Moravské Třebové směrem z Mohelnice. Volte včas objízdné trasy.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Masty Korce.
1: V kalendáři dnes kroužkujeme 22. květen. Přesně před 10 lety zemřel ikonický malíř a ilustrátor Adolf Born. Na papír a do večerníčku dostal třeba Macháše Bestovou. Ještě mnohem starší než Born je americká tisková agentura AP. Založili před 180 lety a novináři, včetně těch z Rádia Impuls, ji jako zdroj používají dodnes. No a na jednoho z nich si právě teď vzpomeneme a poslechneme si ho, protože třetímu z dnešních výročí se podrobněji pověnuje reportér Tomáš Zemánek.
2: Kdybychom se přenesli přesně 30 let nazpět, doputujeme do dne, kterému bychom s klidem mohli přiřadit znělku. Premiéru měl první díl filmové série Mission Impossible s Tomem Cruisem. Ten si diváky získal jako agent Ethan Hunt, který musí nejen očistit své jméno od chybného podezření ze zrady, ale později i konfrontovat pravé dějové záporáky. Točilo se mimo jiné v Praze, na Karlově mostě a štěstí měl i Lichtenštejnský palác. Jak ale připomíná video z webu Aktuálně.cz, tam si Cruise jako producent vylámal zuby.
3: Úřad vlády původně filmařům nabídl prostory za 80 tisíc korun za natáčecí den. Když se o tom ale dozvěděl tehdejší ministr bez portfeje Igor Němec, který úřad vedl, částku navýšil z 80 na 580 tisíc korun. Celý štáb, včetně Cruise, byl z českého jednání šokovaný.
2: Vypadalo to, že Cruise už se do Prahy natáčet nevrátí. Čtvrtý díl Mission Impossible s podtitulem Ghost Protocol k nám ale přeci jen zavítal. I když nutno dodat, že to už Praha nehrála Prahu, nýbrž Moskvu. Dneska má vele úspěšná série dílů už 8. Poslední zúčtování vyšlo loni a stále s nestárnoucím Cruisem.
4: Musíš mi věřit. Ještě jednou.
2: Tenhle příběh, který dost možná došel na svůj konec, právě dnes slaví své 30. narozeniny. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Pavel Didovič, Bláznova ukolébavka, Impulzovic krabička, dopravní zpravodajství se chystá, ještě na něm vyšíváme, za 2 minuty vám to pošleme do uší. Požár vozidla značně komplikuje provoz na příjezdu do Moravské Třebové z Mohelnice.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
4: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
5: Je nebojácný.
4: Já se začal taky bát trošku.
6: Ježiši, Aleši.
4: Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
7: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
4: Teď to duplo, Impulzovi.
7: Vidím to, pozor, tleskej.
4: Aha, tak to je počkej, tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka mám zde Martinu Podleskou z Global Assistance.
8: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na příjezdu do Moravské Třebové od Mohelnice na úrovni Linhartic došlo k požáru vozidla. Silnice je aktuálně uzavřená. V koloně budete popojíždět od Žipotína. V opačném směru má kolona 6 km a dojíždí se do ní před Moravskou Třebovou. Skoro 7 km dlouhá kolona vás čeká na příjezdu do Prahy po D5 od Plzně a pokračuje až k Ořechu na Pražský okruh. A přerušovaná kolona je na D1 před omezením u Brna na 196. kilometru ve směru od Prahy od 168. kilometru. Global Assistance Martina.
0: Děkuji, víc toho nemám. Ozvěte se k nám do dopravy na 605 220 2007.
9: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Za chvilku 10 hladíte Impuls, dnešní počasí jasné až polojasné. S teplotami 22 až 26 stupňů Celsia. Chystají se zprávy ve studiu Kateřina Palajová. Věřím, že jste naladěni a připraveni dostat tu nejčerstvější dávku informací. Přeji vám všem hezký den.
1: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
3: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kyberšmejdi zkouší triky na fanoušky fotbalu. Pražského policistu vyhmáty s velkým množstvím drogy. Dráhy posílí vlaky mezi Opavou a Prahou. Je 10 hodin, vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Kyberpodvodníci cílí na fanoušky fotbalu. S blížícím se mistrovstvím světa ve Spojených státech amerických přibývají falešné stránky a podvodné e-maily se soutěžemi o lístky, drezy či suvenýry nebo sázkové platformy slibující vysoké výhry. Počet kyberútoků několikanásobně narostl ve všech třech hostitelských zemích. Množství triků míří i na příznivce českého týmu, kteří vyrazí do dějiště šampionátu. Mistrovství světa ve fotbale startuje 19. července. Český tým si šampionát zahraje po 20 letech. V mexické Guadalajaře se mohou fotbaloví fanoušci těšit na legendárního Pelého. Dnes brazilskému útočníkovi odhalili přímo před stadionem 9,5 metru vysokou sochu. Pelé si na něm zahrál během mistrovství světa v roce 1970. Na turnaji v Mexiku tehdy získal poslední ze svých 3 titulů mistra světa. Policie po razii zajistila přes 10 litrů tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který ji opakovaně užíval. Podávat ji měl i ženě, se kterou dříve udržoval vztah. Je stíhaný a hrozí mu až 2leté vězení. Obviněný je i druhý muž, u kterého policie domovní prohlídku udělala. Ten látku obstarával. Informovala o tom Generální inspekce bezpečnostních sborů. Odboráři státní veterinární správy ukončili stávkovou pohotovost. Tu vyhlásili v březnu kvůli podle nich dlouhodobě se zhoršující personální, organizační a finanční situaci této státní instituce. Tehdy zdůraznili, že může nastat situace, kdy správa nebude schopná plnohodnotně zajišťovat výkon státního veterinárního dozoru, ochranu potravinové bezpečnosti, dohled při porážkách nebo zvládání mimořádných situací při výskytu nebezpečných nákaz. Nyní uvedli, že se jim po složitých jednáních se zaměstnavatelem podařilo uhájit pracovní místa a zabránit plošným škrtům. Vlaky mezi Opavou a Prahou svezou víc lidí. České dráhy od června rozšíří přímé spojení mezi těmito dvěma městy. Přibude linka z hlavního města do Opavy. Bude jezdit každý čtvrtek odpoledne a páteční dopolední pojede spoj v opačném směru. Vlaky státní dopravce přidává kvůli zvýšené poptávce. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová doplňuje, že nové linky budou jezdit zatím do konce letní sezóny.
9: Aktuálně je předprodej otevřen do konce srpna. České dráhy během letních měsíců vyhodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezóny.
7: Přímá spojení mezi Prahou a Opavou České dráhy ukončily v prosinci po více než 10 letech. Po negativní odezvě se dopravce rozhodl linky do svých jízdních řádů vrátit. V jižní Kalifornii bojují tisíce hasičů s rozsáhlými požáry. Nasazená je těžká technika, buldozery a speciální vrtulníky. Evakuovat se muselo více než 40 tisíc obyvatel. Okolí kromě plamenů sužuje i nepříjemný kouř.
10: Kritická situace je v oblasti Simi Valley na sever od města Los Angeles. Silný vítr a extrémní sucho mají na svědomí šíření plamenů do hustě obydlených oblastí. Hasiči zároveň bojují s požárem na kalifornském ostrově Santa Rosa, který zachvátil 39 kilometrů čtverečních. Plameny ohrozily místní národní park, kde museli evakuovat všichni zaměstnanci. Počet požárů v Kalifornii každoročně narůstá. Jen letos už hasili přes 1500 rozšířených ohňů. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impulse.
0: Další hodina bude plná událostmi, pojedeme s úsměvem, přihlásí se Jirka Kolbaba, do toho dám dopravu a přimíchám muziku. Hezké dopoledne.
8: Dopoledne s Dobrým Kurcem na Rádiu Impuls.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Mám dobrou zprávu, tak jsme se dočkali. Ano, je pátek. Mára ztracený, modlitba za pátek.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Projekt Jezdím s úsměvem pokračuje a do vysílání se už hlásí náš kolega Vláďa Jaroš, který je na cestách. Vláďo, ahoj!
2: Ahoj, zdravíme všechny dopolední impulzáky opět na cestách. Budeme dneska, aby jsme vás potěšili nějakou tou odměnou od čerpací stanice OMV. Za to, že je za námi přijedete, budete mít ve svém mobilním telefonu aplikaci OMV My Station. Po 14. hodině tam, kde se potkáme, tak nám ji ukážete, vyberete si svůj dárek, který vylosujete a bude doma takzvaně v aplikaci. A pojďme si říct první nápovědu k tomu dnešnímu zatím tajnému místu. To město oplývá svojí metalovou cestou. Teď to vypadá, že to je cesta pro všechny fanoušky metalu jako muziky, ale takhle to není. Je to cesta kovu. Má zhruba 7 kilometrů. To je moje první nápověda, kde se potkáme právě dnes. Budu se na vás těšit a mít pro vás odměnu v

0: letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
1: Toto je...
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď už doprava, silnice, asfalt a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po požáru vozidla zasahují hasiči na trase Svitavy Mohelnice mezi Moravskou Třebovou a Grunou. Připravte se na kolonu v obou směrech. Kilometrová kolona je na D1 před exitem 56 směrem z Prahy na Brno. A ještě jedna klasika, to se tady říkat nemusím, ale vy to víte. Schválně, zkuste si tipnout, co hlásím pravidelně a jestli se trefím přímo do té vaší myšlenky. Pomalu to jede na příjezdu do Prahy od Plzně v úseku Rudná Ořech směrem od D5 k D1. Ucpaný je hlavně pravý pruh kamiony. Klasika Evergreen 605 222 007.

0: Albert Hammond a velký hit When I Need You. To se všechno dá řešit o víkendu. Doufám, že to zvládnete. Za chvilku už dostane prostor náš Jirka Kolbava. Také se předtím ještě podíváme do cudzého města s Janou Kirchner. A konkrétně bude to ještě prostřednictvím hudebního klubu Doupě a Živáku, který jsme natočili v roce 2023. No ale já se ještě musím vrátit do rána. Ve Řehalo tady Implozovi jsme zase nabízeli kačky, ale Dagmar je nechtěla, protože neřekla výherní slogan. Zaznělo do telefonu pouze klasické prosím, takže se to nezadařilo, ale v pondělí můžete být úspěšní vy. Pakliže se zaregistrujete přes adresu www.impuls.cz nebo přes naši aplikaci, no a pak se může roztočit naše kolo a vy můžete vyhrát třeba až 100 000. Tak hezky postupně. Jana Kirchner, potom Jirka Kolbava a další vysílání Impulzu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Generálním partnerem reprezentace je Penny.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
16: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
17: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
16: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
17: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
16: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
18: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
19: Žijeme muzikou. Živák, Rádia Impuls.

0: Ale já tady jsem a se mnou je tady navíc ještě...
1: Cestovatel Rádia Impuls, Jirka Kolbaba.
0: Jirko, ahoj, minule jsi slíbil, že popíšeš švédské rybářské vesničky a města. Pojď do toho.
2: Ahoj, Vlasto. Na západě Švédska je přístavní město Helsingborg a silnice, která kopíruje pobřeží, má číslo E6 a právě přes Göteborg pokračuje až do norského hlavního města Oslo. A protože nikam nespěchám, odbočuji často do četných národních parků, přírodních rezervací a také třeba historických objektů, tak jsem si tady užil fantastické zážitky a odbočky. Těch šancí je tady nesmírně mnoho. Navíc, když chci fotit a je jasné, že je daleko lepší tím pádem cestovat po menších silnicích a vyhnout se třeba dálnicím, tak to jsem také udělal a proto jsem také objevil rybářské městečko Smögen a na to nikdy nezapomenu. Byl jsem absolutně nadšený. To byla určitě fotografická lahůdka. Místní jsou tady pyšní na dlouhé dřevěné molo, které jsme Smögenbrigen, ale hlavně na řadu malých barevných domků. Přímo nad vodou jsou. Měl jsem štěstí na klidné počasí, takže se domky pěkně zrcadlily v klidných četných zálivech a byl to zážitek. Všude, z každého toho úhlu jsem tady mohl vyfotit v zásadě fotku, která by se dala použít na pohlednici. Všude byly ohlazené skály a celkový dojem z tohoto místa byl pro mě absolutně rajský. Některé ty pasáže si myslím, že mohou směle konkurovat třeba vyhlášeným vesničkám norským.

0: Taky pohodová věc, mám mi moc rád. Truly, Medley, Deeply, Savage Garden. A my jdeme na cesty.
1: Cestovatel Rádia Impuls, Jirka Kolbaba.
0: Jirko, prosím tě, popiš nám ještě něco ze západu Švédska.
2: Nikdy nezapomenu na odbočku k vesnici Hunenborstrand. Večerní až noční focení tady v tomto místě, této romantické vesnice a ostrovu, ve skvělém západu slunce, to byla opravdová fotografická lahůdka. Já jsem si všiml, že nad vesnicí je žulový kopec, a takže jsem se rozhodl, že se na něj vydám. A po 3hodinovém spánku jsem vyrazil a vyplatilo se. Bylo to fantastické, protože i časné ranní focení opravdu stálo za to. Ta světla, ty odrazy, ta atmosféra byla neuvěřitelná při tom, jak to sluníčko postupně stoupalo. Vezu si i záběry zámku Tjelholm a to byl také zážitek, protože zámek je postaven na břehu moře v typickém britském tudorovském slohu, takže kus Británie ve Švédsku, kdo by to čekal. Prostě myslím si, že cestování po západu Švédska nabízí nespočet překvapivých zážitků a také záběr. Naslyšenou.
0: Jirko, díky, naslyšenou, tak zase v pondělí.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Taram, tarara, jak se to krásně rozjede ta skladba, najednou to má úplně jiný rytmus, ale má to obrovskou energii a šarma kouzlo. Skvělá Marie Rotrová a Markétka. Ano, teď hrajeme pro všechny Markétky, které 22. května v 10.49 ladí páteční vysílání Rádia Impuls. Já už se musím koncentrovat, koukám na dopravu, co tam v ní uslyšíte. Kolonu čekejte na D1 u Velkého Meziříčí na tahu Brno-Praha. Další muzika Enea, no to za sebe trošku pomalá uspávačka, ale potom Eláni, tanečnice z Lutnice.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Krasavnice 1/13, Krasnovi do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
4: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
1: Co ti tady přináší největší radost?
4: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
4: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní, taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
1: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Rádio Impuls. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, Global Assistance.
6: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na D1 před Brnem směrem od Prahy je přerušovaná kolona od Ostrovačic. Na úrovni Velkého Meziříčí mezi 146. a 143. kilometrem směrem na Prahu počítejte s kolonou kvůli omezení. Nesouvislá kolona v délce 7 kilometrů je před Prahou na plzeňské D5 a pokračuje až k Ořechu. Následky požáru vozidla se likvidují na silnici z Moravské Třebové na Mohelnici u Linhartic. Kolona je už od Hřebče. Kolony čekejte ještě v obou směrech mezi Žipotínem a Studenou Loučkou. Na trase Stanvaldu na Harachov v Desné boural autobus a osobní auto. Počítejte tam se zdržením. Global Assistance Martina.
0: Díky moc, volejte dál dopravu na 605-222-007. No a teď ještě jeden vzkaz. Další dvě písničky jsou pro jednu maminku, která dlouho čekala a brzy se dočká.

0: Já bych to mal v té písnička kousa.
1: Čekají nás zprávy, za chvilku Honza Varga ve studiu. Já mám informace o počasí, bude jasno až polojasno. Během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty 22 až 26. To znamená léto skoro budiš pochváleno.
2: Jarní slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
3: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
4: Je to Betáno Jackpot.
5: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
6: No to je výborný.
3: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
8: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
9: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol bylo loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
10: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
14: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
15: Pardubická policie obvinila studenta z vraždy dívky. Brno očekává sjezd sudeckých Němců a v Maďarsku došlo k výbuchu v rafinérii. V 11 hodin má zprávy Honza Varga.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
15: Začínáme aktualitou z Pardubic. Policie tam obvinila mladíka z vraždy, a to po včerejším útoku na studentku školy. Incident se odehrál odpoledne v blízkosti průmyslové školy chemické v Pardubicích. Napadená dívka skončila ve vážném stavu v nemocnici, kde ale následně zemřela. Policisté útočníka zadrželi krátce poté, co dívku napadla, teď případ vyšetřují. Podle serveru iDnes.cz mladík nezvládl, že se s ním dívka rozešla. Vzhledem k nízkému věku obou zúčastněných osob odmítla policie sdělit další detaily. Teď se bude zabývat všemi okolnostmi případu. V Brně to dnes bude napínavé. Odpůrci sjezdu sudeckých Němců postavili u brněnského výstaviště symbolickou němou barikádu. Složená je z krabic polepených historickými obrázky a nápisy jako Sudeťáci neprojdou. Akci pořádá KSČM a dorazila i šéfka strany Kateřina Konečná. U barikády se dopoledne strhla menší potyčka, když jeden z mužů dílo narušil. Nešlo ale o vážný střet. Událost se odehrála přímo v areálu brněnského výstaviště. Akce souvisí s víkendovým sjezdem sudeckých Němců v Brně. Ten začíná právě dnes a už nějakou dobu čeří vody českého veřejného mínění. Letiště v Ralsku se mění na skautské městečko. O víkendu se na Česko-Lipsko sjede zhruba 3,5 tisíce lidí. Organizátorka takzvaného Interkempu Lucie Jančíková řekla, že na akci dorazí skauti i ze zahraničí.
16: Účastníci se dělí na poloviny, jedna jde po okolí Ralska na výlet, kde poznají, co je tady v okolí, zahraniční poznají, jak vypadá česká krajina. Druhá část programu dobíhá tady v tábořišti, kde budou ti účastníci v mezinárodních skupinkách, budou mezi sebou komunikovat, plnit různé úkoly.
15: Do Česka se mezinárodní skautské setkání vrací po 10 letech. Vedle junáků z celého Česka se ho zúčastní i členové hnutí z dalších 9 států Evropy. Plzeňský kraj už křižují oblíbené cyklobusy. Letos jezdí na 15 linkách. Nově zamíří Stachova do Bavorska.
17: Většina cyklobusů do Brna, Manětínsko, po Šumavě i do Českého lesa jezdí od května do poloviny října, o víkendech a státních svátcích. Na Šumavě pojedou o prázdninách každý den. Novinkou je mezinárodní linka do Německa na trase Tachov Bernau Terschenreuth. Poprvé vyjede 14. června a jezdit bude celoročně. Víkendové spoje budou do října zajišťované právě cyklobusem. Od poloviny června nově pojede cyklobus také z Plané přes Tachov do Staré Knížecí Huti. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
15: V rafinérii společnosti MOL v maďarském Tiszaújváros došlo k výbuchu. Ten si vyžádal jednu oběť a 7 těžce zraněných. Na místě zasahují záchranáři a hasičské jednotky, přistály vrtulník a dorazila mobilní laboratoř. Po výbuchu vypukl požár, hasiči ho hasí ve speciálních oděvech a na místě jsou vidět plameny i hustý kouř. Společnost MOL informovala, že k incidentu došlo při restartu provozu a požár se podařilo lokalizovat. Starosta města oznámil, že obyvatelé nejsou v ohrožení. Na to míří i zástupci vlády a vedení firmy MOL. Maďarský premiér vyjádřil soustrast rodině zemřelého zaměstnance. To byla poslední zpráva, dál vysílá Vlastík Korec.
1: Děkuju pěkně, zpráva neradost, ale prosím tě, jak se to maďarské město jmenuje?
15: Ježíš, ty mi to uděláš ještě jednou. Tiszaújváros.
1: Tiszaújváros. Já znám ještě Děr, pak znám Székesfehérvár a Budapešť.
15: Tak, já jsem čekal, kdy ji řekneš.
1: Ještě hezky,
15: ahoj. Dopoledne.
1: Aleš Ružička na Českých horách, náš zuřivý reportér, tak se s ním spojím za půl hodiny. Teď ovšem Petr Mouka Hic přichází s láskou.
3: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu I.

0: Jeleni byli u mě ve vysílání, tuším v pondělí, představili nový single, novou písničku Toulaví zpěváci. Moc se to podařilo, zaspívali tady, byla to velká parádní show. Jistě stopy najdete v rámci našich sociálních sítí. Já mám další stopy aktuálního dopravního zpravodajství. Já to dám hned do vysílání. Kolony nám hlásíte ze silnice 35 od Moravské Třebové. No a potom Nazareti Dream On a Eva Farna Leporelo.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Stále je omezený provoz na silnici Mohelnice a Svitav na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Grunou. Skořilo tady vozidlo, připravte se na kolonu v obou směrech. Silnice 35 se ucpává ještě o kus dál u Koclířova, a to v obou směrech. Kvůli zúžení to jede krokem na D1 směrem z Brna na Prahu u Velkého Meziříčí a přerušovanou kolonu kamionů vidíme na D1 před Brnem směrem z Prahy, stejně jako na D5 na příjezdu do Prahy od Plzně. Protože jste zkušení a už máte pár pátečních cest za sebou a taky před sebou, tak jistě víte, že ta páteční doprava nám bude housnout, ale my jsme tady proto, abychom informovali, kde to nejede, anebo kde jsou těžkosti a komplikace.

0: Skvělá Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Ale my hrdiny potřebujeme. Pro mě jsou hrdinové všichni ti, kteří ráno čekají na zavolání v rámci hry Halo tady Impulzovi. Zavolají naši Impulzovi nebo nezavolají? Když zvednete slukátko, řeknete výherní slogan Halo tady Impulzovi a pak už se to možná roztočí to kolo. Na tom kole máte šanci vyhrát až 100 000 korun. Další kolo zase v pondělí. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbylšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
3: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impulzovic krabička bude o chuti majoránky, své o tom ví Karel Zich, ale zřejmě také vy, posluchači Rádia Impuls, protože, jak říkám, Impulzovic krabička, to jsou hity osvědčené. Letní sezóna na českých horách je v plném proudu a zuřivý reportér zajel konkrétně do východních Krkonoš podívat se, jaké novinky tam pro návštěvníky mají.
1: Já se klasicky pohyboval ve ski resortu Černá hora Pec a poté, co jsem vyjel nahoru na Černou horu jedinou takovou lanovkou u nás, tedy Černohorským expresem, dolů jsem sjel na offroad koloběžce až ke stezce Korunami stromů. Jednu zajímavou novinku jsem našel právě tam. Od letošní sezóny tam přímo pod stezkou mají dva mladé, tříleté, krásné medvědy, Alici a Michala. Přímo nad výběhem jsem o nich dal řeč s jejich ošetřovatelkou Natálkou Poděbradskou.
2: Tak ten začátek úplně je docela silný příběh. Oni se našli v Tatrách, kde vlastně se zjistilo, že se pohybují nějaký čas už bez mámy, tak se začali monitorovat.
3: To byly jako miminka ještě, jo?
2: Jo, dvouměsíční mimina.
3: Dvouměsíční miminka sami prostě po lese v Tatrách.
2: Jo, zjistilo se po pár týdnech, že máma furt nepřichází, tak oni, když už byli hodně slabí, tak...
3: Oni by to nedali prostě v tom věku.
2: No. Tak si je právě odchytli a přivezli je do záchranné stanice v Zázrive a teď vlastně jsou u nás.
3: Jak se tady mají?
2: Už skvěle, jako už jsou tady zabydlení úplně jako perfektně, už mají nastavený jako svůj režim, mají ty skvělý život, skvělý prostředí.
1: A doporučím ještě jednu věc. Neprolítněte medvědí stezku v Krkonoších rychle s tím, že uděláte pár obrázků a zase jdete dál. Zůstaňte chvilku díl a oba medvědí sourozence pozorujte. Čím více času jim dáte, tím více se vám ukáží a třeba vás i rozesmějí. Uvidíte. Ze ski resortu Černá hora Pec, zuří reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: To bylo o Majoránce, já tady ve studiu cítím trochu česneku, ale já ho mám rád, Honza Benešovský právě obědvá. Dobré chutnání, kamaráde! Chystám taky aktuální dopravní zpravodajství. Kolonu čekejte na příjezdu do Prahy od ústecké D8 u Letňana.
1: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
2: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
1: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co byl tvůj nejbláznivější zážitek na cestách?
5: Těch bláznivých situací může být několik a začíná to českými silnicemi a potom to pokračuje třeba v Antarktidě nebo když létá malými letadly kdekoliv po světě. A na druhé straně ty bláznivé situace vždycky dopadly dobře, takže se to překlopí a já si je užívám a doufám, že si ještě dlouho užívat budu.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10:00 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, Global Assistance.
6: Ahoj Vlasto, hezké poledne. Kolona je na D1 mezi 149. a 143. kilometrem ve směru na Prahu. Popojíždět budete mezi Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona v délce 7 kilometrů je před Prahou na plzeňské D5 a pokračuje až k Ořechu. 3,5 kilometru dlouhá kolona je před Litomyšlí směrem od Vysokého Mýta. V obou směrech počítejte se zdržením v koloně před Moravskou Třebovou. A 1,5 kilometru dlouhá kolona vás čeká na trase z Prahy na Chomutov na obchvatu Slaného před odbočkou na Studeněves. Global Assistance Martina.
0: Děkuji za hlášení. Porouchané auto komplikuje dopravu na příjezdu do Prahy od ústecké D8 u Letňan v Gbelské ulici. Tvoří se kolona od sjezdu z Cínovecké ulice 605 222 007. Odpoledne nás čeká co?
7: Majoránka, česnek, to ty jsi mě prásknul, člověče.
0: Ale chutnalo ti, ne?
7: Já se omlouvám. A já bych k tomu přidal ještě řetkvičky za 6,90. Teď mi to skočilo do aplikace jednoho obchodního řetězce. Nebudu říkat, kterého, chodím tam na kupovat a oni přesně vědí, že přijdu zase dnes, tedy v pátek odpoledne. Fištróni, jak nás mají pod kontrolou, viď?
0: No, mají. A nejenom oni, já si myslím, že úplně všichni. Jeden den se bavím o něčem a ono mi to druhý den naskočí v reklamě.
7: Je to tak. Jezdím s úsměvem u nás za chvilku, vládě Jaroše v terénu z dárky, tak si uděláme to páteční odpoledne. Pěkné, těším se na to.
0: Ano, já mám pro vás ještě trochu radosti ze života.
8: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolené. Rezervujte hned na invia.cz.

0: A my si teď v závěru dnešního dopoledního vysílání připomeneme, že radost ze života tu můžeme najít i v maličkostech. Dnes vyrazila do ulic Martina Kroa a ptala se vás, posluchačů Rádia Impuls, a zajímala se konkrétně o vaše sny.
1: Jaký sen se vám v životě splnil?
2: Doufám, že to nezakřiknu, ale splnil se mi sen mít krásný vztah.
3: Teď ta konkrétní práce, kterou dělám, zkrátka je to kreativní zaměstnání, které mě opravdu baví.
1: Jaký sen se vám v životě splnil?
4: Vždycky v tomhle momentu si říkám, že si splňuju svůj sen, kým se chci stát. Jeden z mých snů asi bylo dostat se do mužské reprezentace v lezení, což jsem se částečně splnil.
0: Skvělé zprávy. A já vám přeju úžasný víkend.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Rádio Impuls hezky v tempu před zprávami ve 12 hodin. Pojďme se podívat na počasí. Odpoledne nás čeká jasno až polojasno s teplotami do 25, zítra v sobotu až 28 a v neděli až 30 stupňů Celsia. Víkend tedy letní až tropický.
1: Hrdinové všedního dne na Rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Zemřel školák na záškrt. V Přelouči hledají muže se sekáčkem a fotbalová Slavia jednala s fanoušky Tribuny Sever. Je 12 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Na Ostravsku dnes zemřel po nákaze záškrtem neočkovaný předškolák. Onemocnění se rozšířilo v rodině, kde hygienici potvrdili nákazu u tří sourozenců. Případ vyvolal okamžitá protiepidemická opatření a celá rodina skončila v nemocnici. Stav nejmladšího chlapce se ale i přes léčbu zhoršil a po převozu zemřel v pražské nemocnici. Jde o první případ úmrtí od roku 1969. Hygienici zdůrazňují, že záškrt je v Česku díky povinnému očkování vzácný. V posledních letech ale počet případů mírně roste a rodiče by měli stav očkování ověřit. Odborníci apelují na kontrolu v EZ kartě nebo u praktického lékaře pro děti a dorost. V Brně je pořádně rušno. Asi 200 lidí dnes přišli protestovat na výstaviště, kde se o víkendu potkají sudečtí Němci. Z krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení se v Česku pořádá vůbec poprvé. Akce vyvolává kontroverze. David Macek z pořádající organizace Meeting Brno bere protesty s nadhledem.
4: Já jsem v těchto dnech opravdu velmi rád, že žijeme ve svobodné demokratické zemi, kde lidé mohou pokojně vyjadřovat své názory, takže ať jsou vítání.
3: Sudetoněmecký sjezd potrvá do pondělí, hlavní program bude o víkendu. Očekávají se další protesty. Prezidenti Česka a Německa ve společném prohlášení vyzdvihli cestu usmíření obou národů. Věří, že události v Brně budou v duchu porozumění a respektu. Policie v Přelouči na Pardubicku pátrá po nebezpečném mladém muži. Prý se po městě pohybuje se sekáčkem na maso a lidé by se ho proto neměli pokoušet zadržet. Muž údajně někomu vyhrožoval. Hledaný má na sobě červenou bundu s modrým pásem a bílými nápisy, doplnil ji modrými kalhotami se třemi oranžovými pruhy a modrou čepicí. Na nohou má červené tenisky a na zádech nese černohnědý batoh. V případě jakéhokoliv kontaktu by veřejnost měla okamžitě volat linku 158. Policisté už přijali bezpečnostní opatření a po muži intenzivně pátrají. Karlovy Vary budou mít nový orientační systém. Stávající plánky a ukazatele nevyhovují a tak je město vymění za přehlednější informační tabule a totemy. Náš zpravodaj Dušan Valenta ví, jak to bude vypadat v praxi. Dobré poledne, Dušane.
5: Z Lázeňských Varů přeju hezký den. V první fázi půjde právě o prameny, kolonády a sanatoria. Stávající zelené sloupky s bílými tabulkami a šipkou sice fungují, ale slouží spíš k orientaci těch, co vědí, kam chtějí. Nové modrozlaté navigace mají mít ještě další funkci. Lákat hosty do míst, o kterých netuší, že ve Varech jsou. Směrovky se tak objeví nejen v centru, ale i na parkovištích a autobusových nebo železničních zastávkách. Totemy a informační tabule navíc zohlední, že jsou Vary součástí UNESCO. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Vedení fotbalové Slávie jednalo se zástupci fanoušků z tribuny Sever. Mluvili o situaci po derby. Po výtržnostech v utkání se Spartou a následné kontumaci zůstává uzavřený domácí kotel. Obě strany hledají řešení, jak co nejdříve obnovit vstup fanoušků na severní tribunu v Edenu. Slávia odehraje nedělní zápas s Plzní před prázdnými tribunami kvůli disciplinárnímu trestu. Klub po utkání uspořádá oslavu mistrovské sezóny přímo na trávníku stadionu v Edenu. Fanoušci budou moci sledovat zápas na velkoplošné obrazovce před stadionem. Část výtěžku z akce půjde na pomoc onkologickým pacientům a do nadačního fondu Slavie.
0: Posloucháte Radio Impuls, zdravíme za volanty, jako propagátoři dobré nálady a ohledu plnosti na cestách. S projektem Jezdím s úsměvem je venku náš kolega, kamarád Vláďa Jaroš, připojí se za pár minut. A teď jdeme hrát, přichází Lucie Vondráčková.
2: Radost ze života.
0: Potom si dáme kousek hříšného tance a potom kapela Zoo. Honza Benešovský za mikrofonem. Krásné páteční odpoledne všem.

zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku Petr Nať, a i tak jsme frajeri, a teď jeden frajer z terénu, Vláďa a Jaroš, ahoj.
1: Ahoj Impulzáci, opět na cestách, projekt Jezdím s úsměvem, spuštěn. Už jsme na cestě za vámi, dneska v dopoledním vysílání už padla jedna nápověda na to dnešní místo, kde se potkáme po 14. hodině. Já ji zopakuju, je to místo, město, které má svoji metalovou cestu, není to tak, že to je pro fanoušky metalové muziky, ale metalová cesta v podobě kovů. Je to 7-kilometrová stezka, kterou si můžete projít, a moje druhá nápověda se týká osobností, které se v tom městě narodily. Václav Neckář, nikoliv zpěvák z naší Impulzovic krabičky, ale architekt Václav Neckář, taky Radim Vrbata, hokejový reprezentant, hráč NHL, a nebo Jan Železný, trojnásobný olympijský vítěz a světový rekordman v chodu oštěpem, se také narodil v tomto městě. Kam jedeme? Tak můžete pátrat a přemýšlet. K tomu soutěž teď pro vás. Vyberte si svoji odměnu v podobě poukázky na 500 korun. Můžete to udělat teď přes náš WhatsApp. Ptáme se vás, jak se chovat v koloně. Pište odpovědi a pište je na 605 222 007, to je naše WhatsAppové číslo. Nápovědu najdete už teď v aplikaci OMV MyStation. Za chvíli všechno vyhodnotíme. Ahoj!
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: No, co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No, tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Páteční odpoledne, ke kterému samozřejmě patří nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nová nehoda komplikuje provoz na D1 u Modletic. Na 12. kilometru směr Brno další fronty pozorujeme na D1 před Brnem směrem od Prahy a ještě taky u Velkého Meziříčí na cestě z Brna do Prahy.

Silný provoz čekejte na příjezdech do hlavního města po plzeňské D5, také po ústecké D8. A jedna pozitivní zpráva na závěr, kolona na silnici 35 mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou už se rozjíždí. A vlastně bude celkem fajn, když nám to potvrdíte, ozvěte se z místa, připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Radio Impuls, dobré odpoledne.

0: z odpolední vysílání. Frajery z Miraj tady budou za malou chvíli. A já zopakuju otázku dnešního Jezdím s úsměvem, která zněla, jak se správně chovat v koloně, když taková kolona na silnici nebo na dálnici vznikne. Jirku, posluchači, máme teď ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeju.
0: Tak, jaká je správná odpověď?
1: Tak já si myslím, že správná odpověď je určitě dodržovat odstup, zapnout výstražný světla a určitě dodržovat odstup, jsem říkal. A
0: to jste malinko nervózní, já to tam slyším, ale je tam ještě jedna důležitá věc, kterou bychom měli slyšet, abyste ji napsal do té odpovědi.
1: Udělat záchranovou uličku.
0: Tak, máme to tam. Já bych s tím takhle souhlasil, ale musí to ještě posvětit Vláďa Jaroš, který je rozhodčím, Jezdím s úsměvem. Možná to jenom malinko zpřesní ještě, Vláďo.
2: Hlavně být trpělivý v klidu a nepřijíždět, a pokud to nejede, tak sjet na nejbližší čerpací stanici OMV a dát si něco dobrého.
0: No, máme to, Jirko, tak vám gratulujeme, 500 je vaše. Šťastné kilometry, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Super, díky, naslyšenou.
0: Vládě, co nás čeká dál?
2: A jak to bude dál, no. Honzo? Ptáš se dobře, budeme se setkávat po 14. hodině na jednom ze zatím tajných míst, ale teď už to bude všem úplně jasné. Pojďme si ještě zopakovat ty nápovědy k tomu městu, kde se dneska budeme potkávat na čerpací stanici OMV. Říkali jsme, že tam mají metalovou stezku, je to 7-kilometrová stezka o kovech. Narodili se v tomto místě známé osobnosti, třeba jako Václav Neckář, architekt, Radim Vrbata, hokejový reprezentant, Jan Železný, trojnásobný olympijský vítěz. A ta třetí, poslední nápověda, zcela jasně budete vědět, tak není v Česku známější město na mapě, odkud by vyjelo tolik nových automobilů. Kde se potkáme? Po 14. hodině si řekneme přesně, čekáme na vás, mějte u sebe aplikaci OMV My Station, abyste si mohli právě vybrat svoji odměnu, a to jsem zvědavý, jestli to konečně bude další tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma, nebo můžete mít kávu Viva na měsíc zdarma. Spousta odměn pro vás. Po 14. hodině se uvidíme osobně i uslyšíme. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. A teď ještě Vlastík na chviličku. Zpět do vysílání. Pojďme.
3: Vtip. Vlasty Korce. Pán přijde na urologii. Doktor se ptá, dobrý den, tak co vás trápí? No víte, já mám takový problém, já se další dobu nemůžu vymočit, vyčurat, rozumíte? Dobře, dobře, tak se svlékněte. Ten se svlíkne a doktor říká, chlape, pane bože, vždyť vy tam máte uzel. Chleba chtěla.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Premium partnerem reprezentace je TCL.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
17: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Češi berou státní dluhopisy útokem. K polovině tohoto týdne si jich objednali za víc než 22 miliard korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Podle ministryně financí Aleny Schillerové budou státní dluhopisy nakonec se prodávat do odvolání. Téma teď rozebereme s hlavním ekonomem XTB Pavlem Peterkou. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Na začátek prosím, pane Peterko, vysvětlete, jak takové státní dluhopisy vlastně fungují.
2: Velmi zjednodušeně, stát pravidelně několik let v řadě utratí více peněz, než vybere na daních, a na to, co nevybere, si musí půjčit. Půjčuje se na finančním trhu, obvykle od velkých institucí, jako jsou banky. Dluhopisy republiky umožňují vlastně půjčit státu i pro běžné domácnosti. No a za to, že ty domácnosti státu půjčí peníze, tak jim stát vrátí více, než kolik se od nich půjčil, na základě výše úroku, který se napříč těmi třemi typy dluhopisů liší.
1: Já bych vás jenom poprosil, jestli byste mohli se přiblížit trochu k tomu zařízení, do kterého mluvíte, protože se nám malinko ztrácíte, tak snad to bude lepší. Hlavní ekonom XTB Pavel Peterka je s námi ve vysílání. Alena Schillerová, ministryně financí, říkala u kolegů na iDNESu, že jí ten zájem lidí dojal k slzám. Tak by mě zajímalo, jak ty její slzy vnímáte, jestli jsou to slzy štěstí, tedy nad správnou volbou úložky peněz, nebo co je to vlastně za slzy?
2: Jednoznačně štěstí. Já zastávám u politiky ten názor, že pokud jsou nějaké chyby, je třeba kritizovat, a pokud se něco daří, tak je třeba chválit. V tomhle případě lze jednoznačně pouze chválit. Je to krok správným směrem. Umožnění domácnostem podílet se v uvozovkách na financování státu za předem sjednaný úrok je krokem kupředu, protože ta investice jako taková do těch státních dluhopisů nese relativně nízkou míru rizika a nabízí v celku zajímavý výnos, a je to vhodné pro řadu lidí s nějakým krátkým investičním horizontem, takže často se může jednat o seniory nebo lidi v předdůchodovém věku. Je dobré, že se vlastně na tom můžou podílet právě ty domácnosti. Pro ten trh jako takový je to další skvělý impuls, protože pokud vlastně finanční instituce uvidí, že tu stát prodává dluhopisy s nějakým výnosem, s nějakými podmínkami, no tak vytváří ten konkurenční tlak na banky a další finanční společnosti, aby se snažili svými produkty vlastně přilákat ty zákazníky, a teď musí soupeřit právě s tím státním dluhopisem, který bude velmi pravděpodobně tlačit výnosy nahoru a kvalitu produktů taktéž.
1: No a je to z vašeho pohledu investičního skutečně jako výhodná věc? Dá se mluvit vůbec o investici v pravém slova smyslu, anebo je to spíš, řekněme, výhodná forma spoření v tuto chvíli?
2: Jednoznačně je to investice. Jo, investice má parametry toho, že existuje riziko, které je u těch státních dluhopisů velmi malé, ale přesto tam je přítomno, že jednoznačně se o investici jedná. Abych byl upřímný, na těch státních dluhopisech domácnosti nezbohatnou. Neslouží to k nějakému výraznému rozmnožení vlastního bohatství, jako spíše třeba zajištění naspořených peněz proti třeba inflaci. Jo, aby ty peníze neležely na účtu a nenesly nulu, ten státní dluhopis tu pětiletou splatností má výnos lehce přes 4,5%, což je rozhodně lepší než nula, takže je to vhodné spíše pro konzervativní investory, kteří nechtějí příliš riskovat, a pro investory, kteří mají relativně krátký investiční horizont. Jo? Takže to jsou lidé třeba 50+. Pro mladé lidi, kterým je 20, 30, 40, tím teda nechci nikoho samozřejmě urazit, tak oni mají dlouhý investiční horizont, plánují třeba na penzi se připravovat, a penze přijde za 30, 40 let. Tam dává větší smysl hledat příležitosti třeba na akciových nebo komoditních trzích, kde je sice vyšší míra rizika, ale podstatně vyšší potenciál toho výnosu.
1: A když jste mluvil o rizicích i v případě těch dluhopisů, tak která ta rizika tady vidíte? Říkal jste, že jsou malá, promiňte, že vám ještě skáču do řeči, ale přece jenom existují, jste říkal, tak která vidíte?
2: Tak vlastně to hlavní riziko je fakt malý. Jo? To je, že vám vlastně ten emitent toho dluhu nezaplatí peníze, protože zkrachuje. To je u korporátních dluhopisů bohužel relativně častý, ale u těch státních se to téměř neděje. Jo? Takže to je ta malá míra rizika. Já si nemyslím, že by český stát zbankrotoval za 5 let. 100% mě vyloučit to nemůžeme, ale na 99,99% se to nestane. No a pak je tu druhé riziko, které je třeba kurzové, což je pro lidi, co třeba bydlí na hranicích s Polskem nebo na hranicích se Slovenskem a mají sice velkou část příjmu a výdajů v korunách, ale čas od času potřebují nějaký polský zloty nebo euro. No a takže tam je nějaké to kurzové riziko, že koruna výrazně oslabí. Takže pak v zahraničí velmi zjednodušeně za stejný objem korun koupíme méně zboží, což by mohlo umazat část toho výnosu.
1: Téma státní dluhopisy jsme probrali s hlavním ekonomem společnosti XTB Pavlem Peterkou. Moc děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Díky za pozvání, přeji hezký den a nashledanou.
0: Impulzy Honzy Benešovského.

0: sama doma. My vám tam za chvilku pošleme písničku od Aby, potom od Krištofa, ale ještě předtím je tady zásilka dopravních informací přímo do auta. Kolony vidíme na D5 i na D8 před Prahou. Budeme upřesňovat za 3 minuty. Poslouchejte dopravu 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
4: Co řveš ty?
5: Já jsem Vítkovce.
4: To je koncert. 400 ovcí Impulzovi a teď, jak slyšíte, mají chuť, mají hlavu, oni dostali, že jo? Oni by žali pořád, ne?
1: Jen omylný.
4: Takže jdu a ztratil jsem se, jo? Na jedné cestě jsem šel místo doprava, jsem šel doleva.
1: Je šikovný.
4: Zvládne to Aleš tu postel postavit za 2 hodiny? Tak co myslíte?
6: Zvládl si to?
7: Já myslím, že jo.
4: Nezvládl jsem to.
7: No.
4: Slavnostně říkám, a zase to ani nejde, když nejste profit.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepis samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Necháme teď mluvit Kubu Tilšera, hlásí se za profíky z Global Assistance.
9: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. V Praze na Kbelské ulici na cestě do Hloubětína před odbočkou na Prosek a Letňany překáží dopravní nehoda. Do přerušované kolony se dojíždí na prvním kilometru ústecké D8. Pražský okruh popojíždí na cestě z letiště k dálnici D1 mezi Rozvadovskou spojkou a Ořechem. Kvůli tomu se přerušovaně zdržíte na D5 směrem od Plzně od 9. kilometru. Pár minut čekejte zdržení u Hodkovic nad Mohelkou na 35 mezi Libercem a Turnovem. Pomalu se jede na dálnici D1 za Prahou směr Brno u exitu 210 na Modletice, dále je D1 místy Ucpaná mezi 168 a 196 kilometrem z Prahy do Brna. A v protisměru tedy od Brna do Prahy je 7,5-kilometrová fronta před 143 kilometrem. Ucpaná je tam proto i cesta přes Velké Meziříčí. Z Global Assistance Kuba.
0: Prostě pátek před krásným letním víkendem. Nedá se nic dělat. Komplikace čekejte na trase Praha Ústí nad Labem. Situaci na místě máme pod dohledem díky posluchačce Petře. Tak kde vás konkrétně máme a co se tam děje? Haló, haló.
10: Ahoj, Impulzáci, kdo jede po D8 a nesjede na Ústí a jede dál na Drážďany, tak prosím vás, pozor, je tam zase nehoda, 3 auta v sobě. Je to tam přehledný, ale jedete z kopce a každý tam jede rozhulenej, tak opatrně aj do toho nevlítnete, už jsou tam hasiči.
0: Ach jo, tak ale děkujeme každopádně za vyčerpávající informace, čekáme na další postřehy, nebojte se ozvat teď hned. 605 222 007, telefonní číslo, nebo dáváme k dispozici žlutou rádiovou aplikaci se 4 Ačky. Šťastnou cestou, Impuls!

0: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou, taky připravujeme zpravodajství. Za chvilku je tady Honza Varga. Začínáme u počasí odpoledne. Jasno až polojasno s teplotami do 25. A čeká nás letní až tropický víkend. Zítra 28 a v neděli až 30 stupňů Celsia.
1: Jarní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18, vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbylšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. května. Kaufland.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Byla klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
10: V Ostravsku zemřelo dítě na záškrt, Evropu zasáhne první vlna veder. Pep Guardiola uzavírá jednu fotbalovou kapitolu. Je 13 hodin, zprávy přináší Honza Varga.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: V pražské fakultní nemocnici Motol zemřelo po nákaze záškrtem 3leté dítě. K úmrtí došlo podle posledních informací už začátkem týdne. Potvrdila to motolská nemocnice, kam dítě převezli. Chlapec původem z Ostravska nebyl proti tomuto onemocnění očkovaný. Hygienici v regionu obratem dohledali kontakty a zavedli protiepidemická opatření. Onemocnění se potvrdilo také u dalších členů rodiny, nikdo další se nenakazil. Výskyt záškrtu je v Česku díky vysoké proočkovanosti populace nadále vzácný. Odborníci přesto apelují na rodiče, aby si stav očkování dětí ověřili přes EZ kartu. Záškrt je nebezpečná nemoc, která může způsobit udušení i poškození srdce nebo nervů. Servác zmrazil dovozce spotřební elektroniky. Finanční správa a celní úřad si během kontrolně exekuční akce s krycím názvem Servác došlápli na společnost dovážející elektroniku ze Spojených arabských emirátů a Hongkongu. Celkový objem zakázek převýšil 350 milionů korun. Mluvčí finanční správy Patrik Madle říká, že se firma řádně nepřiznala ke své daňové povinnosti.
12: S ohledem na tyto informace byl vydán zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daň a exekutoři finančního úřadu celou zásilku elektroniky zabavili.
10: V zásilce byly sluchátka, mobilní telefony nebo hodinky. V případě, že firma dlužnou daň neuhradí, skončí elektronika v aukci. Plzeňský kraj bude mít novou výjezdovou základnu pro záchranáře. Stavit se začne příští rok v Sušici na Klatovsku. Budova vznikne na pozemku bývalé márnice v areálu městské nemocnice. Současná výjezdová stanice u nádraží je nevyhovující. I kvůli tomu, že po konci akutní péče v Sušici museli záchranáři navýšit počet výjezdových skupin. Ředitel plzeňské záchranné služby Pavel Hrdlička ubezpečuje, že region je pokrytý dostatečně.
13: Pořád musíme splňovat zákon, což máme do 20 minut dojezdové doby. Což splňujeme tím, že vlastně máme další na Modravě, výjezdovou základnu v Hražďovicích, Klatovy, Železná Ruda, Nýrsko.
10: Plzeňský kraj také staví od loňského léta základnu v Rokycanech vedle nemocnice. Stavba má být dokončená příští rok v lednu. Evropu zasáhne první letošní vlna veder. Teploty se budou držet až 11 stupňů nad normálem. Může za to tlaková výše, takzvaná tepelná kopule, která ohřívá stlačovaný vzduch. Nejvíce se oteplí ve Velké Británii, Francii a Španělsku, kde padnou teplotní rekordy. V Londýně má být v neděli až 32 stupňů, v Paříži 31 a ve Španělsku dokonce 38. Meteorologové varují, že s vysycháním půdy hrozí častější a delší vlny veder v budoucnu. Extrémní teploty se mají udržet i přes víkend. Pep Guardiola po 10 letech opustí Manchester City. Španělský trenér dovedl tým k 6 mistrovským titulům a výhře v Lize mistrů. Ačkoliv měl Guardiola platnou smlouvu ještě na rok, své rozhodnutí dnes potvrdil. Vedení klubu už našlo náhradu, nástupcem by se měl stát Ital Enzo Maresca, dřívejší kouč londýnské Chelsea. O odchodu úspěšného stratéga se v britských médiích spekulovalo už delší dobu. Éra jednoho z nejúspěšnějších trenérů historie klubu se tak oficiálně uzavře.
0: Slucháte Rádio Impuls, co máme čekat od Slováků? Tuto otázku si položíme ve speciálním hokejovém vstupu, který připravuje do vysílání naše expertka Renata Kuková. Na mistrovství světa jí máme vždycky v základní sestavě.
11: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Chvíli je Renata tady, teď jdeme na muziku. No Name. Falco. Opět Radeček. Honza Benešovský za mikrofonem.

impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls. Řidiči, pozor, nehoda právě uzavřela D6 mezi exity 32 a 38 ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Detaily k tomu zjišťujeme. Za 3 minuty je doplníme v dopravě 007 a z muziky Petra Janů.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda uzavřela D6 v úseku Nové Stračicí Řevničov mezi exity 32 a 38 ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Práce silničářů stěžují provoz na D1 u Velkého Meziříčí směrem z Brna na Prahu. Kolony se táhnou v úseku od 152. po 144. kilometr D1, která se dál ucpává ještě na příjezdu do Brna od Prahy. Krokem to jede na silnici 35 před Litomyšlí ve směru Vysoké Mýto Svitavy. Další zácpy pak sledujeme na plzeňské D5 před Rudnou, stejně jako na ústecké D8 na příjezdu do hlavního města. Případně se ozvěte, budeme rádi, když nás doplníte. 605 222 007, stále funkční telefonní číslo do dopravní centrály, anebo vstupte přes žlutou rádiovou aplikaci se čtyřmi Ačky. Šťastnou cestu Impuls.

0: provedeme českou muzikou. Za chvilku uslyšíte 18. Rádia Impuls, Renatu Kukovou v hokejovém aranžmá, aby nám řekla, co dál čeká českou reprezentaci na mistrovství světa. A 18. říkám, protože Renata se podílí na rubrice, ve které vzpomínáme právě na období plnoletosti, ať je nám dnes kolik chce. Třeba dnes to budou 53-letí, kterým bylo 18 v roce 1991. Tak už si můžete chystat vzpomínky, pokud se vás tato matematika týká. Když nám bylo 18, každý všední den na Impulzu po 15. hodině. A z muziky jsou teď před námi Richard Miller a Emma Smetana.
1: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
2: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Lego Editions helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šedé rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls.
13: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku bude zpívat z Impulsovic krabičky Václav Neckář. Naši hokejisté mají sice na mistrovství světa druhý volný den, ale o to víc se chystají na to, co je v těch následujících dnech čeká. Jak náročný budou mít program, to nám přišla povědět Renata Kuková. Vítej, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne, no náročné to bude, protože teď naše hokejisté odehrají vlastně ve čtyřech dnech poslední tři zápasy v základní skupině. A důležité budou proto, abychom měli co nejlepší výchozí pozici pro čtvrtfinále, kam samozřejmě věříme, že postoupíme. Už zítra nás tedy čekají sebevědomí Slováci, v pondělí potom Norsko a hned druhý den favorizovaná Kanada. Včera naše hokejisté měli volný den a dostali ho úplně volný od trenéra Radima Rulíka, takže si vyčistili hlavu, zregenerovali a dneska už se všichni hlásili na tréninku.
0: Sebevědomí Slováci, zachytil jsem v tvých slovech.
1: No,
0: to si opravdu tak věří na nás?
1: Je to tak, Slováci nabrali sebevědomí každým tím zápasem na mistrovství světa, který odehráli, protože ten start se jim extrémně vydařil, ještě neprohráli, to je potřeba říct. V každém utkání potvrdili roli favorita a mají tak za sebou sérii čtyř vítězných zápasů. Pravda, všechno proti papírově slabším soupeřům, ale víme, jak to měli naši s těmi slabšími soupeři, s tím Slovinskem nám to úplně nevyšlo. Slováci porazili Norsko, Itálii, Slovinsko a Dánsko a už se proto těší na zápas s námi, který by měl tu jejich letošní sílu ukázat v tom pravém světle, protože nás berou jako ten silnější tým. Slovákům nicméně ten letošní rok připomíná rok 2003 a to je právě to sebevědomí, kde oni se toho chytají. Tehdy na mistrovství světa taky vstoupili do šampionátu čtyřmi vítěznými zápasy a pak to završili bronzovou medailí. Tak si říkají, to nemůže být jen tak, to se prostě historie opakuje. Takže tak jako myslí hodně vysoko, ale do boje o medaile ještě hodně času zbývá a dost zápasů. My se zítra se Slováky probeme o co nejlepší umístění v tabulce. V tuto chvíli jsme třetí, obod za Slováky. A jestliže chceme mít tu výchozí pozici co nejlepší, tak je prostě musíme porazit.
0: No tak uvidíme, ostatně ty to pro nás ohlídáš, že jo?
1: Jasně, hlídám to zítra 16:20.
0: Renata Kuková teď s námi ve vysílání nejpozději za hodinu opět. Tak se mě hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ještě tip, streamy všech zápasů šampionátu můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. U Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji, se také můžete zúčastnit soutěží Fantazy a typovačka celkem o 10 milionů korun.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

Posloucháte Radio Impuls přibližně hodinu. Sledujeme, jak se vyvíjí situace na karlovarské D6, kterou uzavřela nehoda. Za 3 minuty další upřesnění, nejenom tedy z tohoto místa v dopravě 007. A z muziky Robbie Williams nebo kapela Elán.

0: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení. Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Na Impulzu.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar se hlásí z Global Assistance za profíky. Vítáme tě, ahoj.
3: Ahoj Honzo, krásné odpoledne. Uzavřená je dálnice D6 od Prahy na Karlovy Vary na 32. kilometru po vážné dopravní nehodě. Sjíždí se na exitu 32 a tvoří se kolony. Ucpaný je příjezd do Prahy od Ústí nad Labem od 6. kilometru D8 a kolona se táhne dále do Kbelské k Proseku. Problémy jsou také na příjezdu do Prahy po D5 od Plzně. Zdržení je tam od 10. kilometru. Pražský okruh od letiště k dálnici D1 pak popojíždí od Zličína po Ořech. Na dálnici D1 od Brna do Prahy se táhne 8,5-kilometrová kolona před 143. kilometrem kvůli zúžení. Navíc je proto ucpaná trasa přes Velké Meziříčí. A v protisměru tedy na příjezdu do Brna z Prahy čekejte přerušované fronty od 176. kilometru. Z Global Assistance, Kuba.
2: Děkujeme a dávejte velký pozor, ať se bezpečně dostanete do cíle. Kdybyste chtěli přispět k bezpečnosti, tak podejte hlášení 605-222-007, naše telefonní číslo, na které stačí zavolat, anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci.
4: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Posloucháte Rádio Impuls, za chvilku další zprávy. Kdo má rád slunce a teplo, potěší ho víkend. Zítra v sobotu až 28, jasno, maximálně polojasno, v neděli úplně stejně, akorát teploty až 30 stupňů Celsia.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
5: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbylšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
11: Dálnice D6 je uzavřená kvůli smrtelné nehodě. Policisté dopadli muže se sekáčkem a Rakousko mění kontrolu hranic s Českem. Zprávy ve 14 hodin přináší Honza Varga.
12: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Začneme dopravní aktualitou. Problémy jsou na dálnici D6 Nového Strašecího. Ve směru z Prahy na Karlovy Vary došlo k dopravní nehodě. Bohužel při ní zemřeli dva lidé. Nehoda se stala kolem 13. hodiny. Do vozidla narazilo uvolněné kolo jiného vozu, informovali o tom policisté. Na místo vyjeli všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři mají v péči ještě jednu zraněnou ženu. Řidiči musí počítat s uzavírkou dálnice, a to v úseku Nové Strašecí Řevničov mezi exity 32 a 38. Policie v Přelouči na Pardubicku úspěšně vypátrala nebezpečného mladého muže. Ten se měl po městě pohybovat se sekáčkem na maso a vyhrožovat lidem. Policisté po něm od dopoledne intenzivně pátrali a přijali bezpečnostní opatření. Veřejnost během pátrání vyzvali, aby se muže nesnažila sama zadržet. Sbor krátce před 13. hodinou na síti X potvrdil, že hledaného už dopadli. Díky úspěšnému zákroku policie tak už pro občany nehrozí žádné nebezpečí. Pardubičtí policisté zároveň poděkovali všem za poskytnuté poznatky. Nové státní dluhopisy slaví úspěch. Češi za několik dní vykoupili původní 20-miliardovou emisi. Díky vysokému zájmu budou prodeje dluhopisů pokračovat do odvolání. Stát si od občanů touto formou půjčuje na své výdaje a zároveň jim otevírá investiční příležitost. Krok ze strany státu chválí hlavní ekonomik z TB Pavel Peterka, který v Impulzech Honzy Benešovského přidal i radu, komu by tuto formu investice doporučoval.
13: Nese relativně nízkou míru rizika a nabízí v celku zajímavé zajímavý výnos a je to vhodné pro řadu lidí s nějakým krátkým investičním horizontem, takže často se může jednat o seniory nebo lidi v předdůchodovém věku.
11: Ekonom Peterka dodal, že státní dluhopisy vytváří příznivé prostředí i pro jiné investiční produkty. Bankám totiž vzniká další konkurence, na kterou musí reagovat. Nežádanější fixní dluhopis na 5 let má průměrný roční úrok 4,5%. Rakouské kontroly na hranicích s Českem pokračují, přesunuli se ale do vnitrozemí. Ministři vnitra obou zemí se shodli, že nová taktika je efektivní a nezatěžuje dopravu. Policie teď místo vytěžování přechodů provádí namátkové kontroly v pohraniční oblasti. Opatření zavedená kvůli nelegální migraci tak už nevytvářejí kolony u hranic. Jednání se týkalo i společné migrační politiky Evropské unie a dočasné ochrany pro Ukrajince. Rakouský ministr zdůraznil potřebu tvrdších pravidel a podpory návratové politiky. V jižní Kalifornii bojují tisíce hasičů s rozsáhlými požáry. Nasazená je těžká technika, buldozery a speciální vrtulníky. Evakuovat se muselo více než 40 tisíc obyvatel. Okolí, kromě plamenů, sužuje i nepříjemný kouř.
14: Kritická situace je v oblasti Simi Valley na sever od města Los Angeles. Silný vítr a extrémní sucho mají na svědomí šíření plamenů do hustě obydlených oblastí. Hasiči zároveň bojují s požárem na kalifornském ostrově Santa Rosa, který zachvátil 39 kilometrů čtverečních. Plameny ohrozily místní národní park, kde museli evakuovat všichni zaměstnanci. Počet požárů v Kalifornii každoročně narůstá. Jen letos už hasili přes 1500 rozšířených ohňů. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impulse.
0: Mléčné zuby skrývají poklad, který ocení nejen zoubková víla. Sice titulková věta, ale na výsost pravdivá, my to vysvětlíme krátce po 2:30 a teď chvilku hrajeme. Ready Kirken, hned potom Rednex. Honza Benešovský za mikrofonem.
12: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Krása nesmírná, posloucháte Radio Impuls, žijeme českou muzikou, za chvilku další písnička, tentokrát od Argemy. A teď zdravíme kolegu Vláďu Jaroše někam na asfalt, pravděpodobně, haló.
1: Ahoj Impulzáci, všude kolem mě na cestě, páteční provoz v plném proudu, cesta na víkend. A proto jsme tady my, aby jsme udělali usměvavé řidiče v rámci našeho projektu Jezdím s úsměvem. Tedy, pojďme si už říct to místo, kde se teď nacházíme. A je to dneska místo setkání, jak jsme říkali, místo a město, odkud vyjíždí nejvíc nových automobilů, takové v republice už jiné není, a je to Mladá Boleslav. Čerpací stanice OMV, Mladá Boleslav, Havlíčkova ulice, 30-minutový časový limit běží právě teď. Přijeďte do 30 minut, mějte u sebe aplikaci OMV My Station a když ji budete mít, budete si moci vybrat svoji odměnu, tankování na měsíc nebo na rok zdarma, jelibo kávu na měsíc zdarma, nebude problém. Máme pro vás i body do aplikace. Těšíme se, potkáme se, 30 minut běží, čekáme, ahoj!
2: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, vznést se do oblak nebo si labužnicky pochutnat. Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po vážné nehodě je zastavený provoz na D6C mezi exity 32 nebo okolo exitu 32 směrem od Prahy na Karlovy Vary. Zúžení vozovky omezuje plynulost provozu na tahu Brno-Praha u Velkého Meziříčí. D1 je ucpaná v úseku od 152. po 144. kilometr. Kolony vidíme i na objížďce přes Velké Meziříčí. Provoz na D1 vázne i před Brnem směrem z Prahy. 5-kilometrová šňůra aut se posunuje před Litomyšlí na trase z Hradce Králové do Mohelnice. Další několika kilometrové kolony jsou na ústecké D8 a jsou současně na plzeňské D5 před Prahou. A přímo v hlavním městě houstne doprava na více místech. Klasika páteční odpoledne. Tak se když tak ozvěte, dejte vědět, ať to upřesníme. 605 222 007 je telefonní číslo, anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, žijeme českou muzikou, za chvilku pošleme písničku Terezy Maškové. Dnes ráno zaznělo do telefonu Prosím. A to je vždycky špatně ve hře Halo tady Impulzovi, protože to je vlastně takový smolík i bez tučení výherním kolem. Je potřeba říct naplno, hezky od plic, zřetelně Halo tady Impulzovi jako jediný platný správný výherní pozdrav. No a potom se dá vytočit i 100 000 korun. Tak v pondělí jedeme na novo. Registrujte se do hry, každé další přihlášení zvedá šanci na ranní zavolání. Můžete vstoupit u nás na webu www.impuls.cz. Je adresa ve žluté rádiové aplikaci, to funguje taky. A nebo si pošlete prémiovou SMSku za 9 korun na číslo 906 1109. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
13: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 Gambrinus 10,5 litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
14: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku přivítáme Jiřího Schellingera.
1: Svět kolem nás.
0: Léčné zuby skrývají poklad. Co je ale hlavní, zúročit ho umí nejenom zubková víla, ale teď už i moderní medicína. Podrobné vysvětlení nabízí aktuální vydání magazínu Téma, které prostudoval reportér Tomáš Zemánek. Dobré odpoledne.
2: Hezký den, obyčejně bych tenhle fantastický titulek uváděl na pravou míru, ale tentokrát je poměrně střízlivý. Vědci totiž zjistili, že se v mléčných zubech skrývá porce kmenových buněk. No a o těch už dlouho víme, že dokážou opravovat lidský organismus. Jak připomíná týdeník Téma, slouží třeba při hojení popálenin, oční rohovky nebo chrupavek. Skoro jako sci-fi, ale působí i jejich využití při pěstování částí orgánů, například jater. Ale zpátky na začátek, mléčné zuby jsou skvělým zdrojem tohoto zázračného materiálu proto, že se dříve nebo později stanou pouhým odpadem, což třeba o kostní dření rozhodně neplatí. No a za druhé jsou kmenové buňky ze zubů podle specialisty Petra Bauera mimořádně kvalitní.
0: A když už má člověk tu smůlu a potřebuje léčbu kmenovými buňkami, může je získat i od jiného dárce, ale ideální by bylo mít vlastní buňky. Znamená to tím pádem, že budeme odteď mléčné zuby schovávat ne pro tu už zmíněnou zubkovou vílu, ale pro jistotu i pro doktory?
2: Zjednodušeně řečeno, přesně tak. Zásadní je ale to, že zub, laicky řečeno, nemůžeme nechat umřít. Pokud ho specialistům v biobance předáme v kapesníku nebo ve skleničce, už to prostě nemá význam. My starší už tedy máme smůlu a sahat do našeho archivu zubů je zbytečné. Kdo ale má zájem zajistit tuhle možnost třeba svým dětem, ten je musí s vyklajícím se zubem vzít do jednoho z odběrových zařízení, kde už se postarají a zub si tam v tom správném stavu nechají.
0: To jsou věci. Rozsáhlý rozhovor s lékařem a vědcem Petrem Bauerem najdete v časopisu Téma a do studia nám ho vzal reportér Tomáš Zemánek. Tak děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.
4: Stojím v dešti, v očích pláč.

0: Posloucháte Radio Impuls, česká klasika jako fík. Impulzovec krabička, za malou chvíli budeme pokračovat. Zpívat bude Petr Nať. Ale teď se znovu spojujeme s Vláďou Jarošem. Halo, halo.
1: Ahoj Honzo, my tě zdravíme do studia. Jsme teď v Mladé Boleslavi na čerpací stanici OMV Havlíčkova ulice. Představ si, máme skoro vítěze. Říkám skoro, protože ještě si nevytáhl tu svoji výhru. Mám ho tady, je to Radovan. Ahoj Radované.
2: Já vás zdravím.
0: Dobrý den.
1: Tak jak jste nás tady našel, protože vy tu cestu máte odkud teďka? Jste říkal jako z Boleslavi, že pocházíte?
2: Ano, a pracuji tady. Takže
1: za prací.
2: Ano, určitě.
1: Počkejte, takže jste utekl z práce teď kvůli nám?
2: A tak já rozvážím díly náhradní, takže...
1: Tak to se tak ztratí, jakože někde má cestě. Dobře, jsme rádi, že jste tady, pojďte do našeho osudí sáhnout, nekoukejte se samozřejmě. A co byste si přál? Tam se asi jako marně, ale stejně se zeptám.
2: To nejlepší tankování.
1: Ano, na ten rok zdarma, že jo? No. Tak jo. Tak pojďte, Radovan právě teď vybírá svoji odměnu od OMV. Tak co to bude?
2: Šáhnu do středu.
1: Ano. Pak to přečtěte. Co to je?
2: Žolík na 5x více bodů na transakci, platno 7 měsíc.
1: Tak, takhle to je vylosováno. No tak ta cesta nebyla zbytečná, jak vidíte, za chviličku to společně vyřešíme. No a jaký budete mít víkend?
2: Krásný, máme být nádherně, takže s klukem jedeme do Fine Parku pod Chomcem.
1: Máte volno, takže paráda. Super, zdravíme a přejeme samozřejmě usměvavé řidiče. My v pondělí budeme opět vyrážet na další cesty, na další místo tady někde v republice. Zatím na tajné. Jezdíte s úsměvem, vás s Radovanem zdravíme. Ahoj.
0: Ahoj a šťastnou cestu.
3: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
1: 3, 2, 1, teď!
2: Ty
1: pomalu dejte.
2: My se mi pouzali v týhle tavě. Já musím ven. Jo.
0: Je oblíbený.
3: Dostal jsem celá lahev vína, jo? A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat, to je další prostě kilo navíc, jo, to nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo, takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
0: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar se připojuje z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Dálnice D6 je momentálně mezi Prahou a Karlovými Vary obousměrně uzavřená, a to konkrétně v úseku mezi exitem 32 na Nové Strašecí a Řevničovem po vážné dopravní nehodě. Očekávejte tam kratší kolony. S komplikacemi počítejte na příjezdech do Prahy, a to například po úsecké D8, kde vázne doprava od 5. kilometru až do Kbelské ulice, nebo také před Prahou na plzeňské D5. Tam se zdržíte od exitu 10. Dlouhé zdržení v 6-kilometrové frontě hlásí řidiči z Pražského okruhu od letiště k dálnici D1 před sjezdem na Ořech na 19. kilometru. Ucpává se výjezd z Prahy na Příbram po Strakonické ulici u Lipenců. Přes 2 kilometry mají kolony v obou směrech u Hodkovic nad Mohelkou na trase Turnov-Liberec. Kvůli zúžení popojíždí D1 z Brna do Prahy před 143. kilometrem a ucpané je proto velké meziříčí. A před Brnem z Prahy vázne doprava na D1 tradičně od Ostrovačic. Z Global Assistance, Kuba.
1: Ještě vidíme další kolony, můžeme vzít namátkou třeba na příjezdu do Litomyšle od Hradce Králové nebo před náchodem směrem od Hradce Králové. Další můžete ohlásit 605 222 007, telefonní číslo do dopravní centrály, nebo vstupte přes žlutou rádiovou aplikaci. Páteční odpoledne před letním až tropickým víkendem. Renata Kuková, dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
1: A Petr Blažík, dobré odpoledne.
4: Krásné odpoledne. Modlitby byly vyslyšeny, už je tu pátek.
1: Tak.
3: Je to tak.
1: Marek ztracený má jistě radost. Marku, my tě zdravíme.
4: Povedlo se, skvělý.
3: Je to tak, i při pátku budeme vzpomínat, vrátíme se do dob minulých, do roku 1991 pro dnešní den.
4: Tak, jestli vám v roce 91 bylo 18 let, oslavíte 53. narozeniny a vzpomínek bude jistě celá řada, a nesmíme zapomenout dokončit náš soutěžní vlastně čas
3: týden,
4: taky,
3: ano.
4: Nebo soutěžní týden. Opět máme poukázku na 3000 do Teskomy. To všechno dneska odpoledne.
1: Ano, páteční odpoledne vysílání Rádia Impuls. Mějte se krásně. Ahoj.
3: Ahoj.

0: Páteční odpolední impuls za minutu 15. hodina. Honza Varga připravil zprávy, řeší se stále ten incident v Pardubicích. Další podrobnosti za chvilku. Pak třeba Xindl X a dřevo a venku bude o víkendu jak?
1: Parádně, jsou tady krásné dny, začnou, co začaly už dneska, v sobotu pokračují teploty 22 až 28 stupňů, jasná obloha, na horách 21.
2: Jarní slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál, šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
3: Víkend s rádiem Impuls.
4: Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
3: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
5: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
6: Dálnice D6 je v obou směrech zcela uzavřená. Policie v Pardubicích obvinila mladíka z vraždy dívky a stát zvažuje prodej zbrojovky Explosia. Zprávy v 15 hodin přináší Honza Varga.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Aktualizujeme situaci na dálnici D6. U Nového Strašecího došlo k nehodě ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Bohužel při ní zemřeli dva lidé. Nehoda se stala kolem 13. hodiny. Do vozidla narazilo uvolněné kolo jiného vozu. Informovali o tom policisté. Na místo vyjeli všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři mají v péči ještě jednu zraněnou ženu. Řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou dálnice, a to v úseku Nové Strašecí Řevničov. Dálnice je tedy aktuálně uzavřená v obou směrech. Policie obvinila mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Dívka zemřela po včerejším útoku před chemickou průmyslovkou. Policisté útočníka zadrželi krátce po činu, další podrobnosti tají. Podle hejtmana Martina Netolického stály za útokem osobní problémy ve vztahu. Server iDnes.cz psal, že mladík nezvládl fakt, že se s ním dívka rozešla. Podle médií byl také studentem školy. Ta dnes zůstala zavřená a zrušila i maturitní zkoušky. Před budovou lidé dál zapalují svíčky a nosí květiny na pietní místo. Letiště v Ralsku se mění na skautské městečko. O víkendu se na Česko-Lipsko sjede zhruba 3,5 tisíce lidí. Organizátorka takzvaného Intercampu Lucie Jančíková řekla, že na akci dorazí skauti i ze zahraničí.
8: Účastníci se dělí na poloviny, jedna jde po okolí Ralska na výlet, kde poznají, co je tady v okolí, zahraniční poznají, jak vypadá česká krajina. Druhá část programu dobíhá tady v tábořišti, kde budou ti účastníci v mezinárodních skupinkách, budou mezi sebou komunikovat, plnit různé úkoly.
6: Do Česka se mezinárodní skautské setkání vrací po 10 letech. Vedle junáků z celého Česka se ho zúčastní i členové hnutí z dalších 9 států Evropy. Stát uvažuje o možném prodeji pardubické společnosti Explosia. Ta se zabývá výrobou výbušnin a střelivin. Premiér Andrej Babiš po návštěvě podniku řekl, že o firmu projevila zájem francouzská státní společnost prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona spolu s dalšími evropskými zájemci. Podle premiéra se firmě ekonomicky daří, zpětinásobila výnosy a případný vysoký výnos z prodeje by mohl posloužit například na investice potřebné k plnění závazků vůči NATO. Explosia je od roku 2002 procentně vlastněná státem prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, předtím patřila do skupiny Agrofert.
3: S Impulzem na hokej.
6: Naši hokejisté se připravují na federální derby. Zítra se na mistrovství světa ve Švýcarsku utkají se Slovenskem. Do ostrého utkání naskočí po dvoudenní zápasové přestávce. Menší pracovní zátěže využili na místě i novináři. Kolega ze zpravodajského portálu iDnes.cz Vojtěch Tůma vyrazil poznávat krásy Friburgu.
9: Je to takové menší město s moc hezkým historickým centrem. Je tam toho hodně k vidění, třeba katedrála svatého Mikuláše, místní knihovna nebo i středověké hradby, kam můžete vyrazit i zadarmo na prohlídku, a i tady mezi tím vším narazíte na malou fanzónu pro hokejové fanoušky, takže pokud si plánujete udělat výlet, tak neváhejte a určitě tam vyrazte. pro Radio Impuls Vojtěch Tůma, iDnes.cz, Friburg.
0: 3,5 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Radia Impuls s Honzou Vargou. Vrátí se za hodinu s vámi odteď Petr Broží.
1: A Renata Kuková, a pojďte s námi i vy vzpomínat na rok 1991, nejen vy, kterým tehdy bylo 18.
0: Až to přijde, Tuxin 2X.
7: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Dopolední impuls v pátek 22. května, teď 7 minut po 15. hodině a pojďme vzpomínat.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
0: My jsme dneska pro vás vybrali začátek 90. a vy plnoletí. Takže jsme v roce 1991. Vám bylo v tom roce 18, letos máte 53. narozeniny. Začíná vás dospělý život, ve stále jste jako ještě nové době. Takže jak jste v 91. jako 18letí žili? Co jste dělali? Jak třeba zpětně hodnotíte dobu nebo sebe? Napište nám na náš WhatsApp 605 222 007. Budeme rádi za to.
1: Když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: My vám samozřejmě v tom vzpomínání pomůžeme tím, že budeme vzpomínat i na události, které se tehdy děly, a tak se přeneseme do toho roku 91. Už jako 18letí jste v tom roce určitě poznali, jak nám poskočily ceny. Od začátku roku totiž skončila regulace cen a v obchodech začaly stoupat.
0: No a stoupají do dneška, nevím, kdy klesaly naposledy.
2: Jo, to je otázka.
0: V 91. roce taky proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. A výsledek, v tehdejší ještě ČSFR jsme napočítali 15 milionů 576 tisíc obyvatel.
2: No jasně, pak se trhli Slováci a už je nás jenom 10.
0: Tak, ty nám ukrojili kousek.
2: Ale vraťme se k roku 91, přišla takzvaná malá privatizace. I když měla být malá, začaly lítat miliony nebo vlastně i miliardy, objevil se do té doby nám neznámý pojem praní špinavých peněz. Podle tehdejšího ministra financí Václava Klause to prostě jinak nešlo.
3: Že bychom je mohli lakmusovým papírkem rozdělit a říct, tyto vylučujeme z procesu privatizace, ale dovolujeme, aby se s nima dělalo tisíc věcí v Československu, aby si člověk za ně koupil, já nevím, jaké auta, stavěl jakékoliv vily, dělal s nimi cokoliv, to nevylučujeme, ale na privatizaci bychom tadyhle chtěli ty peníze čisté a špinavé odlišit, to nejde. Prostě to nejde.
0: Začalo to lítat. Já teda žádný balík doma ve štrozoku z té doby nemám.
2: Já ani nevím, co je štrozok, takže já asi taky ne.
0: Štrozok, to je něco, co máš pod polštářem, takový pytel s penězma, nebo já nevím, jak to připodobnit. Neznáš štrozok?
2: Neznám, já mám jenom polštář a pod ním madraci.
0: No, kdo má i štrozok?
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Co nás jistotou vrátí do roku 91, tak to jsou tehdejší hity. Tehdy to byl třeba Valčíček a Brontosauři.
4: Tuhle písničku chtěl bych chtěl.
0: No její danáčku, to byla krása.
2: Já mám pocit, že ten je ale nesmrtelný a už je dávno.
0: Toho, no rokem 91. On nesmrtelný, je to taky pěkná řádka let. 21. Toho, kdo... Ale v té době už nám vtrhla i západní muzika a v podobě třeba formace Guns N' Roses, jejich Don't Cry. I tohle už jsme mohli poslouchat v roce 1991.
2: A Vanastovy věci ty zase oprášily bednu od whisky.
0: Třeba do dneska to zní i tady na Impulzu, takže fakt bezva pecka. No a jaké máte vzpomínky na vás 18leté v roce 1991? Nebo na co si i vy všichni ostatní pamatujete z toho roku a jste stále ještě přelomové a nové doby pro nás, pro všechny? Napište na náš WhatsApp 605 222 007 a nebo ještě lépe namluvte vzpomínku přímo jako hlasovku do té WhatsAppové zprávy.
2: Všechno to tady sledujeme a v těch dalších povídáních si tomu vlastně řekneme z těch vašich příběhů víc, ale vrátíme se do toho roku i muzikou, která byla ale velikým hitem. Miluju Ariem a jejich šťastné lidi. No, shiny happy people.
0: Super. Už jsme měli Guns N' Roses, americká formace Ariem a shiny happy people. Celou jí právě teď uslyšíte jako vzpomínku na Impulzu na 91.

0: Byl Impuls v pátek odpoledne, za chvíli další česká muzika. Marek Ztracený, Stále věřím, a my sledujeme i dopravu, problémy na D1 a pořád je kvůli vážné nehodě uzavřená D6. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 9-kilometrová kolona popojíždí na D1 u Velkého Meziříčí směrem na Prahu mezi exity 153 a 141. Tomáš hlásí komplikace na objízdě.

směrem na Vary i na Prahu. A přímo v hlavním městě v Praze sledujeme spousty kolon, problémy pokračují i na příjezdu do Prahy od Plzně. Páteční odpolední špička je tady. Zapojte se taky buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, teď taky s Markem Ztraceným.

0: dopolední impuls, za chvíli třeba zpěvačka Cher.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Dneska s vámi 18. z roku 1991, letos máte 53. narozeniny. Začala tehdy malá privatizace, já jsem si stěžoval před chvílí, že z té doby ve Štrozoku žádné peníze nemám. Ty si, Renčo, nevěděla, co je Štrozok a že ho nemáš. Ozvala se moje sestra a píše, že to je starý výraz pro slavník nebo matraci.
2: Jo, tak my máme matrace normální, zatímco ty spíš na slavníku. Tak pojďme do roku 91. I vašimi příběhy napsala nám Monika, která se v roce 1991 vdávala za svou první lásku a letos slaví 35. výročí svatby.
0: Gratulujeme. Jana o roku 1991 píše, že to byl super rok. V březnu jí bylo 18, v dubnu se seznámila se svým mužem a v prosinci měli svatbu. Jsou spolu dodnes. To je taky krásný příběh.
2: Ale vzali to teda šupem.
0: No to teda.
2: Na tu dobu. No, na tu dobu. Krásný. Dokončil jsem tehdy střední školu a zažil chvíli takový pocit méněcenosti nebo nepotřebnosti. Po škole jsem měl totiž nastoupit do státní správy, ale nebylo pro mě místo, píše Josef z Brna. Byl jsem asi čtvrt roku nezaměstnaný a hrozně se za to styděl.
0: Josefe, ale dopadlo to, zdá se, nakonec dobře. V roce 1991 byla natočena taky nostalgická komedie Obecná škola. V hlavních rolích Zdeněk Svěrák, Libuška Šafránková a především fenomenální Jan Tříska.
3: Jmenuji se

0: Igor Hnízdo.
1: Nějaký blbeček nám tu pískal pod oknem, tak jsem vzal šutr.
0: Jak se jmenuješ, chlapče?
1: Znám. Víc se nesmí, se řekne doma.
0: Má pravdu ten chlapec. Tělesné tresty jsou na našich školách nepřípustné. Až na jednu výjimku. A tou je tato třída. Třída, která přivede svou učitelku do blázince, se naopak být musí.
2: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
3: Já myslím, že z této ukázky mnoho inspirace bychom mohli přenést do našich škol.
4: No, dost se to, v této době se to dost nosí, Péťo, ty jsi asi zůstal v roce 91. Povídejte, co vy si pamatujete z roku 1991, co jste zažívali, možná co jste si koupili tehdy, jestli jste chodili na brigádu, nebo co jste nosili na sobě 91. to možná byly, nevím, vlnitý vlasy, vlastně nevím. Takže vzpomínejte vy, kterým tehdy bylo 18, anebo vy, který prostě máte nějakou vzpomínku na 91. Napište nám na WhatsApp 605 222 007 nebo namlouvejte vaše příběhy, těšíme se na ně.
3: Jsme v roce 1991 a vykračujeme do 90.

0: páteční odpolední impuls. Za chvíli zase česká muzika, tentokrát Miraj a Drahokamy, a za chvíli taky dokončíme vaše vzpomínání jako 18-leté na roce 1991, nebo i s dalšími, kteří mají vzpomínky na 91. a vykročení do 90. v Česku, nebo přesně řečeno v tehdejším Československu. Tak za chvilku.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
13: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
17: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Radio Impuls v pátek odpoledne 15:39 aktuální čas.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18 na Radio Impuls.
2: Na tu dobu vzpomínáme společně s vámi a napsal nám Richard, který má dost konkrétní vzpomínku, to je možná, Petře, spíš pro tebe, co?
0: No, Richard píše, baby začaly nosit tanga, bylo se na co dívat, prostě paráda. No. Naprosto souhlasím.
2: Fakt jo, ach bože. No nic, tak jdeme na něco zase trošku z jiného ranku. Štěpán prý v roce 91 dostal bundu Y-ku, že to byl hit. Vůbec nevím, jak vypadala taková Y-ka.
0: Taky netuším.
2: Nevím. A doma má prý Mercedes z toho roku, tak to si
0: dost dobře představí.
2: To jo, to je hezký.
0: Takhle vzpomíná Gabriela.
3: Když jsem udělala maturitu a měli jsme parádní partu ve škole, v jisté doby se scházíme každý rok v maturitním termíně, buď na víkend, ještě i pod stany, anebo jenom tak si sedneme večer a budeme grilovat nebo párky opíkat, záleží, jak kdo bude chtít. Na tu dobu strašně ráda vzpomínám. Bylo to vlastně po revoluci, kdy jsme měli najednou možnosti a snad na to vzpomínají všichni rádi, tak jako já. Ahoj, měj se.
2: Přesně tak, vzpomínky, to je to, co nás teďka zajímá a baví. Jak jste dávali ukázku Don't Cry od Guns N' Roses, píše Tereza z Benešova, tak já byla tehdy s kámoškou na jejich koncertě v roce 1991 na Strahově. Pro mě v té době životní zážitek, tu kamarádku mám dodnes a pro změnu chodíme na vaše mejdany, tak to jsme rádi, Terezo.
0: Krása, ještě jedna odezva od vás, skoda, že nevíme, jak se jmenujete.
4: Když jsem měl 18, 21, už jsem měl dodělaný učňák, začal jsem dělat a přišel mi povolací rozkaz na vojnu, kde jsem strávil další rok a půl.
2: Jasně, vojna tady rezonuje ve vašich příbězích. Radka v roce 91 maturovala a svého prvního kluka měla na vojně v Rožnavě na Slovensku.
0: Skvěle. Aby jsme uzavřeli vzpomínání na 91. tak je tady i další muzika z toho roku. Tenkrát Lucie, Černí andělé, jsem vpadli s touhle písní. To je super, ale dodnes zní na Impulzu. Pojďme tím uzavřít dnešní vzpomínání na rok 1991 a vás jako 18leté.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Radio Impuls a další muzika za chvilku. Helena Zeťová, Impossible. Sledujeme aktuální dopravu. Neprůjezdná stále D6. Ucpaný příjezd do Prahy od Ústí nad Labem. Doprava 007 za 3 minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Za chvíli taky další speciál ředitelství silnic a dálnic, ale teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Neprůjezdná zůstává karlovarská D6 v obou směrech v úseku mezi exitem 32 na Nové Strašecí a 38 Řevničov po vážné nehodě. Ucpaný je taky příjezd do Prahy od Ústí nad Labem v Cínovecké a následně ve Kbelské ulici směr Hloubětín. Profíci z Global Assistance hlásí, že popojíždět budete i na plzeňské D5, a to od 10. kilometru směrem do Prahy. Dlouhá kolona se táhne taky na pražském kruhu mezi Zličínem a Ořechem směrem k D1. V Praze trápí šoféry větší počet kolon, asi nejdelší jsou na jižní spojce před Štěrboholy směr Černý most a ještě taky před Barandovským mostem. Pomalu to jede i na D1 mezi Modleticemi a Mirošovicemi z Prahy do Brna. Před Brnem se popojíždí na D1 v úseku od Ostrovačic. 9-kilometrová šňůra aut je teď na D1 mezi kilometry 153 a 141 směrem z Brna na Prahu a přes 2 kilometry mají kolony v obou směrech u Hodkovic nad Mohelkou na trase Turnov-Liberec. Zapojte se taky z pátečního provozu buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: poslouchejte, česká muzika bude následovat v podání Michala Davida. Chtěl bych žít tak, jak se má. Posloucháte Impuls a do studia vstupuje Honza Rýdl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, ale koukám, bílý jak protihluková stěna, rovný jako svodidlo v zatáčce. Honzo, ahoj, co se ti stalo?
1: Dobrý den, ahoj Petře. A měli jsme tenhle týden pana ministra dopravy na kontrole stavby dálnice D7.
0: Jo, Chomutovská z Prahy od letiště a dál.
1: Přesně tam.
0: No a ty jsi se přihlásil na pracáku, nebo co se děje?
1: No ještě ne, ale pan ministr nás tam parádně prokartáčoval, že máme stavět rychlejc, no.
0: No, takže?
1: No a byli tam jako malý skluzy, to je pravda, na těch stavbách to jsou 3 stavby, ale kvůli technologiím všechno, jo. Ale letos v létě se na obchvatu Slaného u Kutrovic a pak až k Panenskému Týnci opravdu začne jezdit, už po novým.
0: Takže zprovozníte dálnici?
1: No jo, ale musíme postupně, zatím jenom jako půlku, jo.
0: Abyste zapomněli betonovat i na té druhé straně za svodidlama, nebo co?
1: Ale sufory, ne, i peníze máme, ale tady se dálnice staví přesně ve stopě původní silnice první třídy, to znamená půlka a pak druhá půlka.
0: Jo, tak proto tam řidiči v zimě tolik nadávali na bláto, výtluky, kolony.
1: No přesně, tak to postupně letos během léta opravdu zmizí, slibuju.
0: Finální otázka, kdy ta Chomutovská dálnice pojede fakt jako dálnice?
1: Příští rok? Určitě a fakt ne jako.
0: No už aby. Honzo, vydrž, stavte, betonujte, dělejte, co se dá a zase za týden se budu těšit. Naslyšenou.
1: A asfalt navrch. Díky, naschle.
0: Honza Rýdl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: pátek odpoledne za 3 minuty 16. hodina. Honza Varga připravuje zprávy, závažné problémy na důležité železniční tepně. Víc ve zprávách za chvilku. Pak Lucie Bílá a okurky. A venku nás čeká co?
1: Sobota bude krásná, v podstatě jasná, s teplotami od 22 do 28 stupňů.
2: Diagnoza je jasná. Akutní hokejová horečka, švýcarská mutace. Předepisujeme Impuls. Češi na toho. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze každý den na rádiu Impuls.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbylšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tady se vám blíží splátečka a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Provoz vlaků na trati mezi Berounem a Prahou stojí, maximální ceny paliv na víkend trochu klesnou a v Maďarsku bouchlo v petrochemickém závodě. Zprávy v 16 hodin přináší Honza Varga.
12: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Na železničním přejezdu v Dobřichovicích u Prahy se odpoledne srazil vlak s autem. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění a nikomu se nic vážného nestalo. Hasiči správy železnic okamžitě vyrazili na místo. Provoz na hlavní trati mezi Berounem a Prahou kvůli tomu kompletně stojí. Vlaky teď vůbec nejezdí v celém úseku z Řevnic až do pražského Radotína. Omezení na této frekventované železniční trase komplikuje cestování stovkám pasažérů. Web Českých drah odhaduje přerušení dopravy a odklízení následků zhruba do 17 hodin. Na letišti na nás může čekat spousta výzev. Při cestě na dovolenou bychom si měli uvědomit, že do letadla nesmíme třeba s velkým množstvím vody. Nejvíc prohřešků se ale podle mluvčí pražského letiště Václava Havla Denisy Hejtmánkové týká cestování s elektronikou. Tu doporučuje brát si sebou do příručního zavazadla a neodkládat ji do odbaveného kufru.
13: Povinnost je to u zařízení s bateriemi o vyšší kapacitě, jako jsou powerbanky, notebooky nebo tablety. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií, například holící strojek, elektrický zubní kartáček, může být přepravena nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle.
11: Pro powerbanky v příručním zavazadle ale také platí limity. Většina leteckých společností vás nechá projít se záložními bateriemi do 20 ampér hodin. Větší powerbanky pak omezují aerolinky různě. Maximální státní ceny pohonných hmot o víkendu v Česku mírně klesnou. Litr benzínu zlevní o 12 haléřů na maximálních 45 korun 11 haléřů. Nafta bude levnější o 23 haléřů a pumpy ji prodají nejvýš za 42 korun a 8 haléřů. Tyto cenové stropy ministerstva financí platí pro nadcházející víkend i celé pondělí. Státní regulace cen v reakci na drahé palivo platí zatím do konce měsíce. Systém výpočtu stropů teď nově vychází z třídenního průměru velkoobchodních cen. Přesně před 30 lety se začala psát legendární filmová série. 22. května 1996 měl premiéru první díl akčního snímku Mission Impossible v hlavní roli s nestárnoucím Tomem Cruisem.
14: Kdybychom se přenesli přesně 30 let nazpět, doputujeme do dne, kterému bychom s klidem mohli přiřadit znělku. Premiéru měl první díl filmové série Mission Impossible s Tomem Cruisem. Ten si diváky získal jako agent Ethan Hunt, který musí nejen očistit své jméno od chybného podezření ze zrady, ale později i konfrontovat pravé dějové záporáky. Točilo se mimo jiné v Praze, na Karlově mostě a štěstí měl i Lichtenštejnský palác. Dneska má vele úspěšná série dílů už 8. Poslední zúčtování vyšlo loni a stále s nestárnoucím Cruisem.
15: Musíš mi věřit. Ještě jednou.
14: Tenhle příběh, který dost možná došel na svůj konec, právě dnes slaví své 30. narozeniny. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
11: Východomaďarským městem Tisojvároš ráno otřásl silný výbuch v petrochemickém závodě. Exploze v podniku společnosti MOL zabila jednoho člověka a dalších 8 lidí zranila. Vrtulník transportoval jednoho vážně popáleného pacienta do fakultní nemocnice v Debrecínu. Hasiči z několika měst bojovali s plameny a chladili poškozené potrubí pomocí vodních děl. Vzduch v okolí největšího maďarského podniku monitorovala speciální mobilní chemická laboratoř. Jedovaté látky v ovzduší ale podle expertů nepřekročily žádné nebezpečné limity. Vedení firmy mluví o nehodě, ke které došlo během servisních a modernizačních prací. A to byla poslední zpráva. Dál jsou s vámi Renata Kuková a Petr Brožík.
0: Jsme tady a zprávy s Honzou Vargou za námi. Vrátí se za hodinu. Přejeme krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Máme pro vás nachystanou i soutěžní otázku a poukázku od Tesco. My za chvíli hrajeme.
0: A teď Lucie Bílá a Bokurky na Impulzu.
16: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Odpolední impuls, 4 minuty před 4:15, za chvilku zase česká muzika v podání Jelenů. Ještě jednu noc. Sledujeme i aktuální dopravu. Kvůli zúžení se teď vleče doprava na D1 směrem z Brna na Prahu od kilometru 151. Více v dopravě 007 za něco málo přes 3 minuty.
1: A už jen minuty odpočítáváme i do naší soutěže. Celý týden hrajeme o poukázku na nákup zboží od Tescomy v hodnotě 3000 korun. Máme toho mnohem víc. Do 1. června můžete všichni využít slevové akce Týden s Tescomou. 20% slevy na kuchyňské a domácí potřeby značky Tescoma na vás čekají v prodejnách i na e-shopu www.tescoma.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přesně 4:15 servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se vleče doprava na D1 směrem z Brna na Prahu mezi kilometry 151 a 144. Ucpává se i náhradní trasa přes Velké Meziříčí. A na tahu Praha-Brno to místy drhne mezi Modleticemi a Merošovicemi a pak ještě typicky před Brnem. Práce silničářů zdržují provoz na trase Liberec-Turnov na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou. Auta se kupí v obou směrech. Kvůli odklízení následků vážné nehody zůstává uzavřená karlovarská D6 mezi sjezdy 32 a 38, a to v obou směrech. 6-kilometrová šňůra trápí šoféry na Pražském okruhu mezi Ruziní a Ořechem směr Modletice. Kvůli tomu je zasekaná i D5 na příjezdu do Prahy od Plzně. Samotná Praha má hodně kolon na tradičních místech. Páteční odjezdová špička je tady. Zapojte se taky do dopravy, buď zavolejte své postřehy na 605 222 007, nebo na hrajte vzkaz do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Jeleny.

0: Focus, Petra a Renata, za chvilku zpátky k české muzice. Bude to skupina Divoký byl živě z klubu Doupě v roce 2023 a jejich znamení. Tak vydržte a taky dneska pro vás máme něco hezkého. I dneska totiž soutěžíme o poukázku na nákup zboží Tescoma v hodnotě 3000 korun a všichni až do 1. června můžete využít slevové akce Týden s Tescomou. 20% slevy na kuchyňské a domácí potřeby značky Tescoma na vás čekají v prodejnách i na e-shopu www.tescoma.cz.
1: No, protože se nám blíží horké dny, tak se pojďme chladit aspoň schladit soutěžní otázkou. Víte, kdy se objevila první forma na led? Možnosti máme jako vždycky tři. Za A už v době ledové, kdy mamutům mrzla voda ve džberu. Smáce.
0: To si neměla říkat. Já to nepřečtu, teď to Bčko. Dobrá, tak možnost B. V 18. století, když si šlechtice ve Francii stěžovali, že je víno moc teplé.
1: A nebo zase až v 19. století, když se začaly objevovat první ledničky. Pište nám na WhatsApp 605 222 007, čekáme vaše odpovědi a za chvíli mu voláme vítěze.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu.

0: Slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol bylo loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbylšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
5: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
12: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
13: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90. Vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
14: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
15: Žijeme českou muzikou. Živák, Rádia Impuls.

0: Impuls. Za chvilku Impulzovic krabička, už je tam připravená Marie Rotrová a řeka lásky a teď pro vás něco máme. My jsme dneska soutěžili o poukázku na nákup zboží Teskoma v hodnotě 3000 korun.
1: V soutěžní otázce jsme se ptali, kdy se objevila první forma na led. Nabízeli jsme tři možnosti. Ta první byla, že už v době ledové, kdy mamutům mrzla voda ve Džberu a představte si, jedna typující si myslí, že by to mohlo být právě Ačko.
0: Já si pořád představuji, jak mamuti si vyrábí ten džber, jako jo, pak jim tam zmrzne voda.
1: Vždy se někde vyskytl džber, to nikdy nevíš prostě, no. Takže dobře, tak si řekneme na rovinu, že jdou, Ačko.
0: Jdou mamuti planinou zmrzlo ona a najednou, hele, džber.
1: Hele, jednou to muselo přijít, prostě džber se musel někde vzít, no. Tak jdeme dál. Řekněme si na rovinu, že džber, mamuti, doba ledová, tam forma na led opravdu nebyla, takže Ačko škrtáme, ale pak celkem uvěřitelné byly obě možnosti, že v 18. století, protože šlechtici ve Francii měli teplé víno, chtěli se ho schladit, nebo zase v 19. století, až se objevily první ledničky.
0: Hanka Baracová z Mělníka napsala odpověď.
1: Hezké
0: Hanko, dobré odpoledne.
2: Krásný dobrý den, přeji.
1: Tak Hanko, mamut se vám nelíbil se džberem?
2: Ne, nelíbil.
1: A správnou odpověď pro nás máte?
2: Mám 19. století.
1: Přesně tak, gratulace, poukaz na nákup zboží od Teskomy v hodnotě 3000 je váš. Já jenom řeknu, že v tom 19. století byly teprve vynalezeny první chladící systémy a s tím přišlo to samé, tedy lednice a logicky i ty formy na led, takže co je správně o vaše poukázka.
0: Hanko, gratulujeme.
2: Děkuju.
0: Vy užijete k něčemu, máte chybí nějaké příbory nebo domácí potřeby takhle?
2: Potřebuji nový hrnce koupit.
0: Bezva.
1: Tak to se krásně hodí. A když tak si kupte, to vám teďka poradíme, tak soukromě formu na led. Bude strašný vedro teďka.
2: Díky za tip.
0: Gratulujeme, Hanko. Co děláte, jak se máte, co plánujete na víkend?
2: Na víkend plánuji výlet zítra, pak asi nějaký grilování a zahrádku.
0: Ale super.
2: Potřebuji něco na zahrádce udělat.
1: Bude nádherně, takže se všechno, co jste říkala, se bude hodit. Krásné počasí.
0: Hanko, zdravíme na Mělník, mějte se dobře a příště naslyšenou, jo?
2: Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
0: Taky naslyšenou, tak to byla Hanka. Jestli jste nevyhráli, můžete všichni až do 1. června využít slevové akce Týden s Teskomou. 20% slevy na kuchyňské a domácí potřeby značky Teskoma na vás čekají v prodejnách i na e-shopu www.teskoma.cz a na ten další týden pro vás něco chystáme, takže poslouchejte Impuls.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Plus v pátek odpoledne, za chvíli třeba Turbo a Hráč. Sledujeme aktuální dopravu. Asi 6-kilometrová kolona popojíždí na D1 směrem z Brna do Prahy za exitem 153. Další podrobnosti a další problémy na našich silnicích v dopravě 007 už za 3 minuty v našem vysílání. No a před námi víkend, po něm, až se vrátíte, můžete být za hvězdy před svými kolegy z práce, protože jim můžete nechat u nás zahrát dokonce 7 pecek bez reklam pro vaše milé duše, které máte v kanceláři, na dílně nebo jen kde všude.
1: No kdekoliv, prostě kde máte ty dobré kolegy a chcete jim zahrát, přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme právě přímo k vám do práce. Je to každý všední den v 9 hodin. Tam můžete slyšet, že hrajeme právě pro vás a vaše milionové kolegy. Vlasta Korec už se na vás těší na Rádiu Impuls.
0: Nebo můžete být i trošku takový to a třeba šplhnout si u šéfa.
1: Jo, takhle, že by to bylo jako zjištně.
0: No.
1: A jo, no, nevím, to zase šéf to pozná. To tak takový dobře, to podíz. No. Hele, to by kolegy, si zase kolegy. Byl jako neoblíbený milionovým kolegům, těm správným parťákům 7 pecek bez reklam.
0: V pondělí na Impulzu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
4: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
3: Co ti tady přináší největší radost?
4: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
3: A co tě na této práci nejvíc baví?
4: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
3: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Pracovnice 1/13, z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
3: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky. Písničku za písničkou. Bez zbytečných řečí. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: teď taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zhruba 6-kilometrová kolona popojíždí na D1 směrem z Brna do Prahy za exitem 153. Důvodem je zúžení u Velkého Meziříčí. A pomalý provoz čekejte na D1 mezi Modleticemi a Mirošovicemi a potom i na příjezdu do Brna. Více než 2 kilometry má kolona na trase mezi Libercem a Turnovem na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou. Pracuje se tady. Po nehodě je pořád zavřená karlovarská D6 mezi exity 32 a 38 směrem na Prahu i směrem do Varů. Zhruba 6-kilometrový dopravní štrůdl se vyne na Pražském okruhu směrem z Ruzyně na Modletice v úseku Zličín-Ořech a v návaznosti na to je zasekaná i plzeňská D5 na příjezdu do Prahy. Profíci z Global Assistance upozorňují na dlouhé kolony na pražské jižní spojce před Barandovským mostem směr Smíchov, stejně jako v protisměru před Štěrboholy. Dopravní špička v Praze vrcholí na více místech, počítejte s tím a pevné nervy. Zapojte se do páteční dopravy na Impulzu, taky budeme rádi. Buď zavolejte 605 222 007 a nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV na osvěžující ledové kávy Viva. Nově ve 3 variantách. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. A navíc jako členové aplikace OMV My Station je teď získáte v akci 5+1 zdarma. Stačí při placení předložit aplikaci. Tak šťastnou cestu!

0: krásný odpolední impuls. 3 minuty před 17. hodinou Honza Varga připravuje zprávy. Zdá se, že budeme mít novou kobru tady. Víc ve zprávách za chvilku. Pak nás čeká skupina Krištof a Šňůry. A venku, co nás čeká, to ví Renča.
1: Už se na nás hrnou tropické třicítky, to bude až v neděli, ale zítra v sobotu se k ním budeme přibližovat. Budou tady krásné dny, jasná obloha a zítra 22 až 28 stupňů, na horách 21.
2: Jarní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál, šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
3: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
4: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
3: Létá po světě a bere nás sebou.
4: Když se dotkne tláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
3: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.
5: Vysoká škola finanční a správní je moderní soukromou univerzitou s významným mezinárodním rozměrem a nabídkou atraktivních studijních programů. Zájemci o studium si mohou vybrat mezi akademicky i profesně akreditovanými studijními programy. Generujeme vzdělané praktiky, sebevědomé, kriticky uvažující, kreativní, schopné řešit problémy a kombinovat znalostní kapitál teoretického vědění s terénem praktických dovedností v různých oblastech vzdělávání. Například kriminalistice, bezpečnostně právních studií, marketingové komunikaci, ekonomice a managementu, financích nebo aplikované informatice. Víme, co je důležité pro praxi. Schopnost učit se novým věcem, být flexibilní, adaptabilní, kritický a odvážný. Kombinovat fantazii, kreativitu a exaktnost. Na vysoké škole finanční a správní můžete rozvíjet mentální kapacity, budovat znalostní a sociální kapitál, posilovat psychologickou rezilienci a v neposlední řadě prožívat radost z poznání. Těšíme se na vás.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
9: Juchelka chce vytvořit sociální kobru. USA odtajnili další spisy o UFO a Guardiola končí v Manchester City. 17 hodin zprávy má Honza Varga.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Ministerstvo práce a sociálních věcí zvažuje vznik speciální jednotky s pracovním názvem Sociální kobra. Ministr Aleš Juchelka chce do 3 let vytvořit akční 100-hlavý tým zaměřený na zneužívání dávek. Noví kontroloři budou provádět terénní šetření v domácnostech i prověrky dat z informačních systémů. Koaliční SPD nápad vítá, protože úředníci mají podle strany svázané ruce a chybí jim kapacity. Opozice naopak záměr kritizuje a označuje ho za nadbytečný, jelikož kontroly fungují už dnes. Podle kritiků z řad Pirátů a STAN navíc úřad práce dlouhodobě bojuje s nedostatkem lidí. Servác zmrazil dovozce spotřební elektroniky. Finanční správa a celní úřad si během kontrolně exekuční akce s krycím názvem Servác došlápli na společnost dovážející elektroniku ze Spojených arabských emirátů a Hongkongu. Celkový objem zakázek převýšil 350 milionů korun. Mluvčí finanční správy Patrik Madle říká, že se firma řádně nepřiznala ke své daňové povinnosti.
11: S ohledem na tyto informace byl vydán zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daň a exekutoři finančního úřadu celou zásilku elektroniky zabavili.
9: V zásilce byly sluchátka, mobilní telefony nebo hodinky. V případě, že firma dlužnou daň neuhradí, skončí elektronika v aukci. Karlovy Vary budou mít nový orientační systém. Stávající plánky a ukazatele nevyhovují a také město vymění za přehlednější informační tabule a totemy. Náš zpravodaj Dušan Valenta ví, jak to bude vypadat v praxi. Dobré odpoledne, Dušane.
12: Z Lázeňských Varů přeju hezký den. V první fázi půjde právě o prameny, kolonády a sanatoria. Stávající zelené sloupky s bílými tabulkami a šipkou sice fungují, ale slouží spíš k orientaci těch, co vědí, kam chtějí. Nové modrozlaté navigace mají mít ještě další funkci. Lákat hosty do míst, o kterých netuší, že ve Varech jsou. Směrovky se tak objeví nejen v centru, ale i na parkovištích a autobusových nebo železničních zastávkách. Totemy a informační tabule navíc zohlední, že jsou Vary součástí UNESCO. Dušan Valenta, Radio Impuls.
9: Americké ministerstvo obrany odtajnilo další balík spisů o pozorování UFO. Mezi nově dostupnými daty na webu Pentagonu lidé najdou 51 videí a 7 zvukových nahrávek. O postupném zveřejňování těchto materiálů rozhodl současný americký prezident Donald Trump. Ten tvrdí, že předchozí vlády nejednaly v této věci s veřejností dostatečně otevřeně. Už v první květnové vlně ministerstvo ukázalo snímky a přepisy rozhovorů z měsíčních misí Apollo. Bílý dům začal dokumentovat uvolňovat krátce po vyjádření ex-prezidenta Obamy o vysoké šanci na mimozemský život. Obama sice věří v existenci vesmírných civilizací, důkazy o kontaktu s lidmi ale prý nikdy neviděl. Pep Guardiola po 10 letech opustí Manchester City. Španělský trenér dovedl tým k 6 mistrovským titulům a výhře v Lize mistrů. Ačkoliv měl Guardiola platnou smlouvu ještě na rok, své rozhodnutí dnes potvrdil. Vedení klubu už našlo náhradu, nástupcem by se měl stát Ital Enzo Maresca, dřívější kouč londýnské Chelsea. O odchodu úspěšného stratéga se v britských médiích spekulovalo už delší dobu. Éra jednoho z nejúspěšnějších trenérů historie klubu se tak oficiálně uzavře. Ze zpráv je to vše a s vámi jsou zase Renča s Petrem.
0: Ano, děkujeme a zprávy pro vás připravil Honza Varga. 4 minuty po 17. hodině. Skončili s vámi tedy Petr Brožík
1: a Renata Kuková a mrkneme na hokej. Naše mají sice volno, ale zítra Slováky.
0: Je, půjdeme na to. Krištof a Šňury právě teď na Impulzu.
13: Radio Impuls. Radost ze života.

0: protože potom, když se hrálo o tom, kdo ze skupiny postoupí do čtvrtfinále, tak Černého Petra měli Slováci, zůstali pátí a my
1: špatné.
0: Z toho čtvrtého místa jsme tam proklouzli o 2 body. Takže důležitá bitva to může být i zítra, tabulka je jasná, my jsme v tuto chvíli třetí, obod za druhými Slováky. A jestli chceme trošku schůdnějšího soupeře ve čtvrtfinále, jak se tak vždycky spekuluje, tak bychom měli být co nejblíž. Myslím nejblíž tomu prvnímu místu, první.
1: Co nejvyšší ideálně.
0: No tak jejda, přesně tak.
1: Ty jsi říkala, nebo použila slovko, že to může být zajímavá bitva. Já jsem toho názoru, že to bude sakra zajímavá bitva.
0: Bude, protože
1: boj o to, kdo tutově bude mít čtvrtfinále, jasné.
0: Přesně
1: no,
0: tak.
1: A tím pádem i tu lepší výchozí pozici.
0: A navíc je tam spousta emocí. Ty jsi říkal federální derby, to je jedna věc. Ti hráči se znají z extraligy. Spoustakrát na sebe už narazili. Mají si co vzájemně vracet, jo, takže emoce budou v pořádku, ale musíme je udržet trošku na úzdě, protože nám ty přeslovky, kdo ví, jak nejdou. Slováci zase oslabení hrají parádně, takže k ničemu by to taky nebylo. Takže ať to jde jako po másle, což se nám vlastně ještě nestalo na tomhle šampionátu. Prostě ať vyhraje ten lepší, ať jsou to Češi. No.
1: Budeme držet palce. Česko-Slovensko zítra v 16.20. I tohle na Impulzu budeme sledovat.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
4: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasňaťka.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A ještě tu pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 7-kilometrovou kolonu čekejte na D1 za exitem 153 směrem z Brna do Prahy. Může za to zúžení u Velkého Meziříčí. Další kolony na D1 sledujeme u Mirošovic a pak taky v okolí Brna směrem na Vyškov. 2-kilometrová kolona je teď na trase z Liberce do Turnova na silnici 35 před Hodkovicemi nad Mohelkou. Důvodem je tady zúžení. Kvůli kolonám na pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směr Modletice je ucpaná i plzeňská D5 před Prahou.

Hromadná nehoda překáží v Praze v Dobřížské ulici směrem od Smíchova na Barrandov. Problémy pokračují taky třeba na pražské jižní spojce před Štěrboholy. Ale výborná zpráva dorazila z tahu Praha Karlovy Vary. D6 je po nehodě mezi exity 32 a 38 už volně průjezdná v obou směrech. Tak aspoň něco. Když tak se svými postřehy zapojte taky, můžete s námi vysílat dopravu a budeme za to rádi. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. A teď už Kateřina Marie Tichá, Benjis a Plamen na Impulzu. Šťastnou cestu, hezké odpoledne.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionoví

0: Polední impuls, za chvilku zase další muzika. Eláni, znova sama dotkni. I dneska byli v akci naši radostní velvyslanci. Konkrétně zjišťovali, jaké sny se vám splnily. Máš splněný sen nějaký?
1: Já totiž nejsem asi snílek. Teď jsem nad tím přemýšlela v rychlosti. Já asi nesním. Já to také beru, jak to jako přechází a nepovažuji to za sny asi ty moje věci, tak co
0: přichází. A impulzáci zajisté nějaké splněné sny mají, tak se dozvíme už za
1: no
0: chvilku.
1: No a ty máš nějaký sen, co? Splněný?
0: Já jsem
1: nebo nesplněný?
0: Vždycky jako mladý chlapec chtěl pracovat v rádiu, nebo ne úplně v rádiu, ale pouštět muziku a tak dále. Mě to splnilo samo.
1: Já jsem chtěla být princezna, jsem jaký splnila.
0: No vidíš,
1: takže co
0: pak, vlastně. Že nemáš splněné sny. Tak za chvilku zase svátky. Aktuálně i na silnici D1 Brno Vyškov. Je to pomalý, ale dá se to přežít. Zdraví Ivča a Dana se ozvala z D6.
2: Zdraví Danča, tak teď jsem projela ten okruh na D6, nebo okruh trasu na D6. Sice je to tam průjezdný, ale zase se to ucpalo, když asi lidi objížděli u Strašecí, u Kruháče od Krupí. Tak jsou tam hasiči, viděla jsem to z dálnice, takže tam zase a tedy ze strany od Prahy, tak už se to tam štosovalo i na dálnici. Takže opatrně, pořád a ať všichni máte hezký víkend. Mějte se krásně.
3: Rád bych vám představil některé studijní programy, které nabízíme na naší univerzitě, Vysoké škole finanční a správní. Jsou to programy ekonomika a management a marketingová komunikace, přičemž oba tyto programy nabízíme i v anglickém jazyce. Dále je to například program finance, aplikovaná informatika, kriminalistika a forenzní disciplíny, bezpečnostně právní studia a program právo v podnikání. Všechny přednášky pro vás streamujeme, nahráváme a ukládáme do informačního systému tak, aby k ním studenti měli kdykoliv přístup. A to nám dává velkou konkurenční výhodu oproti ostatním vysokým školám. Kromě studia vám nabízíme i naše kampusy. Velmi komfortní, pohodlné ubytování v centru Prahy. Neváhejte příliš dlouho, protože ti z vás, kteří přijdou a podají svoji přihlášku včas, dostanou slevu Early Bird a navíc si zajistí místo v našich studijních programech vzhledem k jejich omezené kapacitě. Těšíme se na vás.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu 2 kompletních dioptrických brýlí získáte 2. pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
15: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Hodně Impuls, za chvilku zase Impulzovic krabička. Helena Vondráčková, Jiří Korn, slunce velice tematicky před tím krásným, teplým, prosvěným víkendem, tak se kýšme.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Impuls. I taková slunečná modrá obloha může přinášet radost do života. No a my právě takovéhle drobnosti a maličkosti máme rádi, protože i o nich ten život je a radost z nich je veliká. Mezi impulzáky vyrážejí naši experti na radost. Dnes to byla Martina Kroa a to zajímaly vaše sny.
3: Jaký sen se vám v životě splnil?
4: Doufám, že to nezakřiknu, ale splnil se mi sen mít krásný vztah.
5: Teď ta konkrétní práce, kterou dělám, zkrátka je to kreativní zaměstnání, které mě opravdu baví.
3: Jaký sen se vám v životě splnil?
6: Vždycky v tomhle momentu si říkám, že si splňuju svůj sen, kým se chci stát. Jeden z mých snů asi bylo dostat se do mužské reprezentace v lezení, což jsem se částečně splnil.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.
7: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: za chvíli třeba tým, lije tam v tom těž. Sledujeme také aktuální dopravu, kvůli zúžení je zasekaná D1. Čerstvou kolonu vidíme také na konci hradecké D11. A nejsou to jediné problémy. Další informace o tom všem v dopravě 007 na rádiu Impuls za necelé 3 minuty.
1: Máme před sebou víkend, ale když se podíváme přes víkend k pondělí, tak už vás můžeme nalákat na naše hru Halo tady Impulzovi, protože v té nabízíme každý všední den až 100 000 korun. Stačí se zapojit do naší legendární hry, která se jmenuje stejně Halo tady Impulzovi. Pokud se registrujete, ať už přes SMS-ku na číslo 906 11 09 nebo přes žlutou aplikaci, tak pak musíte hrát, uslyšet telefon, zvednout sluchátko, říct si správné heslo. Dneska všechno vypadalo, že klapne. Zvedla sluchátko Dagmar, jenomže řekla prosím.
0: No tak, a takhle ne. Chyba musí zaznít jediné správné heslo. Halo, tady Impulzovi. V případě Dagmar to je ještě ta lepší varianta, když řekne prosím, občas když někomu voláš, tak se zve. No.
1: Tak když voláš v 5:15 třeba, jo, a ty lidi probudíš, já bych taky neřekla zrovna možná halo tady Impulzovi, a cože, děje se něco?
0: No, jo. Ale v tom případě se nenecháš probudit třeba až 100 000 korunami.
1: No, myslete na to.
0: Každý strůjcem svého štěstí. Takže registrujte se, máte na to celý víkend a zase v pondělí ráno u Impulzových se hraje. Hlavně zvedejte telefony a říkejte halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a paným kasínem. No jasně, Betáno.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ve směru z Pouříněvce na Dolním Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolním Měcholupy.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
7: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
4: Je vynalézavý.
8: Obě dvě dohromady do pusty, jako. Fouka, a ono to netahat. Potom udělá víc ptáčků, že jo?
4: Je nezastavitelný.
9: Cesta na Svatou hory, poutní místo do Příbramy, jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
4: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A ještě servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení je zasekaná D1 v úseku mezi Modleticemi a Mirošovicemi na tahu Praha-Brno. Další omezení na D1 zdržuje provoz u Velkého Meziříčí směrem od Brna na Prahu. Kolona tady měří asi 3 kilometry. Profíci z Global Assistance hlásí kilometrovou kolonu na konci hradecké D11 u Jaroměře směr Náchod. 2kilometrová šňůra aut se sune na trase z Liberce do Turnova mezi Jeřmanicemi a Hodkovicemi nad Mohelkou. Další kolony potom vidíme na Pražském okruhu směrem od Ruzyně na Modletice mezi Zličínem a Ořechem. Zasekaná je taky pražská jižní spojka před Barandovským mostem směrem na Smíchov nebo ještě před Štěrboholy cestou ze Smíchova na Černý most a hodně se ucpává Povltavská a Nová Povltavská ulice směrem z Libně na Troju. A ještě připomínáme, že karlovarská dálnice D6 po nehodě mezi exity 32 a 38 už jede, kolny jsou fuč. Tak aspoň nějaká dobrá zpráva. Vy můžete přidat další případně informace o nějakých potížích, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.
2: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.
1: Dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou, střídá nás Petr Berka.
3: Ahoj, zdravím vás, ahoj Renčo, ahoj Petěho, ahoj.
4: Jak se chystáte na ty vedra, kluci? Já jsem třeba, jo, musím říct, já jsem třeba dneska nakoupila ale strašně moc zmrzlin a naplnila jsem mrazák zmrzlinou.
1: Jo, to je dobrý krok. Já jsem dneska nakoupil nějaké pivo a naplnil jsem ledničku.
3: Tak nevím, kam mám přijít, teda o víkendu.
1: Záleží, jestli chceš jako pít, anebo lízat.
3: Tak budí vám těchou, která, že ani jedno, protože budu pracovní víkend trávit prostě někde na akcích, takže asi tak.
4: Jo, tak takhle, tak tam bude obojí možná, tam
3: no,
4: bude zmrzka i to
3: pivo. A je to pivečko teda akorát jedno a tím to končí.
4: Jo, takhle.
1: Takže Petře. Když si budeš řídit, tak o chlebu a o vodě přesně maximálně.
4: Tak. No jasně, tak ale krásný víkend si užijeme, ať už to bude se zmrzlinou nebo s pivem, vy Impulzáci, taky si ho užijte a my se budeme těšit v pondělí.
1: Tak a ten poslední krok do víkendu s vámi tady na Impulzu udělá Petr Berka.
4: Hezký večer.

0: Ale je tam v tom těž. Pojďte v tom lítat s námi v pátek večer, jsme Impuls, Sačínaský a Tabáček, hned po zprávách zase žijeme českou muzikou a už se nám také blíží čas zpráv s Lenkou a já tu pro vás mám ještě pohled na oblohu. Zítra očekáváme nebe zalité sluncem, ale ve východní polovině se může tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se zase vyjasní. Teploty se budou blížit tropickým hodnotám, nejčastěji mezi 21 až 26 stupni, v Čechách dokonce až 28 a na horách 1000 metrech 19.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny. 12,90 Gambrinus desítka půl litru ve skle a Birel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Provoz na D6 se po nehodě obnovil. Kontroly na hranicích s Rakouskem pojedou dál. Automobilka vrátí legendární kachnu. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Po tragické nehodě se obnovil provoz na Rakovnicku na dálnici D6. Dva lidé v osobním autě u Nového Strašicí zemřeli, když do jejich vozu odpoledne narazilo kolo uvolněné z jiného auta. Záchranáři převezli do nemocnice k dalšímu vyšetření ještě ženu ze zasaženého vozu. Dálnice ve směru na Karlovy Vary byla uzavřená zhruba 4 hodiny. Provoz se povedlo obnovit krátce po 17. hodině. Kontroly na česko-rakouských hranicích budou pokračovat. Posunuly se ale do vnitrozemí tak, aby nezatěžovaly dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Kontroly na společné hranici s Rakouskem jsou podle něho důležité z bezpečnostního hlediska. Běžný provoz už ale nespomalují.
8: Nevidím, že by byly nějaké problémy na těch hranicích, protože ta změněná taktika opravdu přináší své ovoce a je velmi efektivní.
7: Hraniční kontroly s Českem zavedlo Rakousko v říjnu 2023, aby omezilo nelegální migraci. Jejich podoba se od poloviny prosince změnila a přímo z hranic se přesunuli do pohraničí. Zachráněnou samici rysa ze Šumavy vypustí odborníci v Brdech. Stane se tak v následujících týdnech. Jejich přáním je, aby se v oblasti usadila a našla si partnera.
9: Osiřelé rysí mládě bylo nalezeno loni na podzim v západní části Národního parku Šumava. Pobývalo v záchranné stanici v Česku a speciálním zařízení v Bavorsku. Cílem bylo, aby se rysice nezvykla na přítomnost člověka a zachovala si instinkty lovce i plachost. V Brdech byly přes vhodné podmínky dosud zaznamenány jen migrující rysí samci ze Šumavy. Samice chybějí. Rozmnožení je přitom klíčové pro budoucnost rysů v této oblasti. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Šumava a Brdy.
7: Legendární kachna bude na elektřinu. Francouzská automobilová značka Citroën se rozhodla vrátit do prodeje svůj malý automobil 2CV, který je proslulý právě pod svou zvířecí přezdívkou. Tentokrát půjde ale o elektromobil. Nová generace vozů se podle agentury DPA bude prodávat v přepočtu za zhruba 364 tisíc korun. Původní model značka představila v roce 1948. Zatím poslední kachna od Citroënu sjela z výrobní linky v roce 1990.
0: Dobrý večer, další zprávy za hodinu, pojďte si s námi užít pohodový letní večer, ať už ladíte Impuls kdekoliv. Jak dneska dopadlo v Mladé Boleslavi Vládě Jaroš s projektem Jezdíme s úsměvem a padlo tankování na rok zdarma? Společně zjistíme na Impulsu už s Petrem Berkou. Dobrý večer.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz

muzikou hodinový hotel Mňáka Žďrob na Impulzu v pátek večer. Máte se? Tak já doufám, že odpověď bude pozitivní, i když je mi jasné, že ne každý má takovou tu, řekněme, radost ze života. Mluvím hlavně o tom, kdo trávíte čas na silnicích i touhle dobou. Situaci sledujeme vaše předvíkendové cesty a ne všude se jezdí s úsměvem. Vidím tady zádrhel na dálnici D1 u Mirošovic na 22. kilometru směrem z Prahy na Brno. Je tam nehoda a na místě máme agenta, takže víme, co se tam děje a vše upřesníme. No a pak z muziky vybírám dál Škorpíky, Mariku Gombitovou.

0: 5000 kilometrů a to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravíme všechny agenty 007, přivážíme na Impulzu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda dodávky s motorkou brzdí dopravu na D1 u Mirošovic na 22. kilometru směrem z Prahy na Brno. Kolony se táhnou už od Modletic. Zhruba 3 kilometry měří kolona na D1 u Velkého Meziříčí směrem z Brna na Prahu, důvodem je tam zúžení. Pořád taky vázne doprava na plzeňské dálnici D5 v úseku Loděnice Pražský okruh směrem od Rozvadova. Může za to zácpa na pražském okruhu mezi Zličinem a Ořechem směrem k Modleticím. Dopravní situace v Praze se pozvolna uklidňuje. Tak aspoň, že tak, jedna z těch nejlepších zpráv nakonec. 605 222 007, to je klasika sem k nám, ale pak tu máme i žlutou mobilní apku, kde také namluvíte váš vzkaz do dopravy 007 na dvě kliknutí, řekněme, a je to poměrně jednoduché a hlavně zdarma. Stahujte z App Store nebo Google Play. Šťastnou cestu všem a pohodový poslech. Jsme Impuls.

0: Německá legenda kapela Scorpions na Impulzu se skladbou, která nikdo neřekne jinak než ta pískací. Wind of Change, Karel Gott, Impulzovic krabička, také Xindl X, žijeme českou muzikou a za pár minut i Vládě Jaroš, který dneska jezdil s úsměvem po republice a rozdával odměny pro zodpovědné šofery. No a jak to dopadlo, si posledněte zhruba za 10 minut. Mimochodem, víte, že rodinka Impulzových má svého profesora? No jistě, je tu hlavně pro vás, aby každé ráno prověřil vaše znalosti a mozkové závity. Je opravdu přísný a když dá pochvalu, tak je to skoro zázrak, ale také to umí, nebojte se. Tak nezapomeňte se s Impulzovými i po víkendu zase vrátit do ulic a poslouchejte Impulzovi od pondělí do pátku s profesorem.
1: Vtip Vlasty Korce. Pán přijde na urologii. Doktor se ptá, dobrý den, tak co vás trápí? No víte, já mám takový problém, já se další dobu nemůžu vymočit, vyčurat, to rozumíte? Dobře, dobře, tak se svlékněte. Ten se svlíkne a doktor říká, chlape, pane bože, vždyť vy tam máte uzel. Chleba chtěla.
2: Mami, proč máme vysavač smyčkou od konceptu?
3: Protože koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
4: Ano.
2: A teď?
4: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
5: Vysavače koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbylšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
14: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Díky za váš poslech v pátek večer, jsme Radio Impuls. Česká klasika je připravena, za malou chvíli Impulzovec krabička, kde vidím pro tuto hodinu Karla Gotta, kávu si osladím. My se vydáme i na silnice v dopravě 007. Pokud něco máte, dejte všem ostatním za vámi vědět a spolu s Vláďou Jarošem se vydáme odměňovat i zodpovědné v projektu Jezdíme s úsměvem. Dneska jste kolegu mohli potkat někde v terénu na jedné z čerpacích stanic OMV a jak to vlastně dneska celé dopadlo, to nám řekne Vláďa teď osobně.
1: Ahoj, dneska to dopadlo velmi dobře v Mladé Boleslavi na čerpací stanici OMV Havlíčkova ulice. Tento příběh byl dobře zakončen. Radovan dorazil, vytáhl si svoji odměnu 5x více bodů do aplikace. Gratulujeme a užijte si vy ten usměvavý víkend a v pondělí opět vyrážíme na cesty, aby jsme vám mohli dávat vaši odměnu, a to třeba tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma, káva, viva, občerstvení nebo taktéž už dneska zmiňované body do aplikace. Jezdíte s úsměvem, v pondělí se vidíme v dalším koutě naší republiky. Ahoj!
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: největší česká klasika, speciálně obalená do krabičky, do té Impulzovic krabičky, kterou tu pro vás máme každou hodinu jednou. Ale to neznamená, že už docela nic ryze českého neuslyšíte, to bychom nebyli my. Připravil jsem Dalibor Jandu a připravujeme taky spolu s redakcí a i další dopravní informace. Stále máme hlášené problémy, potíže, které pokračují na příjezdu do Prahy. Od Plzně vše uslyšíte na Impulzu v dopravě 007 za nějaké 2,5 minuty.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
4: To je moje dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malý kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
1: Je srdečný.
5: Těšíme se na vás. Obec Chomutice, Chomutičky a obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
1: Je talentovaný.
6: Tyjo, to je moje první hra na fujaru.
7: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, našel jsi už ráj na zemi?
8: Tak to nacházím úplně všude, protože já bydlím v Brně ve Slatině a tam je pro mě ten první ráj a pak jsou to další ráje. Já miluji oblasti, které jsou v Pacifiku, zejména na ostrovech, takže třeba na Havaji anebo i v Indickém oceánu. Kdekoliv na světě se cítím rajsky, protože on se ten svět ke mně zatím takto příznivě staví.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10:00. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Pojďme na cesty, přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Máme na telefonu profíky, konkrétně Kubu Tilšera z Global Assistance. Kubo, zdravím tě.
9: Ahoj Petře, pěkný večer. Na D5C na cestě od Plzně do Prahy na 10. kilometru se bouralo. Kolona má zhruba kilometr. Dále se jede pomalu od 7. kilometru až po Pražský okruh. V úseku 5,5 kilometrů popojíždí řidiče po Pražském okruhu od letiště k dálnici D1 před Ořechem. Po nehodě 4 osobáků zůstává omezený provoz v Praze na Dobřížské ulici směrem Barrandov. Postojíte si proto už od Liberecké. 8-kilometrová přerušovaná kolona je na dálnici D1 za Prahou směr Brno před Mirošovicemi. U Brna z Prahy doprava vázne před 196. kilometrem a v protisměru na dálnici D1 z Brna do Prahy je 3,5-kilometrová přerušovaná fronta u Velkého Meziříčí před 143. Z Global Assistance Kuba.
0: Děkujeme, Kubo. Za hodinu naslyšenou Petr nám taky hlásí potíže, konkrétně z trasy Praha Kutná Hora. Tak a kde konkrétně a co se tam děje? Petře? Halo, halo?
10: Chtěl bych nahlásit nehodu. Je nehoda mezi Říčany a Vojkovem v lese na té křižovatce, co je odbočka buď na Tehov nebo na Babice. Takže se to štosuje jak od Prahy, tak od Mukařova. Momentálně to tam šetří policie.
0: Petře, díky. Jezděte opatrně, ať máte klidný víkend, který si užijete doma s rodinkou nebo tam, kde to máte rádi. Jsme s vámi 605 222 007 nebo žlutá mobilní aplikace ke stažení zdarma na App Store nebo Google Play. Tak stahujte, ale hlavně opatrně. Za chviličku Dalibor Janda.

0: Ženské holky prostě nepláčou, o tom zpívala na Impulzu zpěvačka Fergie. Iveta Bartošová s Michalem Davidem nebo Michal Hruza po zprávách, které chystá na sedmičku Lenka, a naše zpravodajství začneme pohledem na sobotní oblohu. No, bude se vám líbit, zítra očekáváme slunečno. Pokud máte na střeše soláry, budete spokojeni. Jen v té východní polovině očekáváme během dne kupovitou oblačnost, ale pozdě se zase bude vyjasňovat. Teploty letní 21 až 26, v Čechách i 28 a v 1000 metrech na horách 19, na Šumavě a v Krušných horách až 23.
1: Jarní slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbylšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: Příbrami hoří vlaková souprava. Řidička v Mladé Boleslavi vjela na chodník. Čeští hokejisté půjdou na Slováky odpočatí. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Hasiči zasahují u Příbrami u hořící vlakové soupravy. Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících. Provoz na trati v úseku Příbram Březnice událost zastavila. Mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka pro agenturu ČTK uvedl, že se nikdo nezranil. Podle posledních informací se daří požár uhasit. Plameny už na místě nejsou. U hořící soupravy zasahují profesionální i dobrovolní hasiči. Na místo zamířila také jednotka hasičů zprávy železnic. V Mladé Boleslavi vyšetřují vážnou nehodu. Řidička odpoledne vjela na chodník a srazila dva lidi. Jednoho z nich záchranáři letecky dopravili do pražské nemocnice, s druhým zamířili do zařízení v Mladé Boleslavi. Za nehodu nejspíš mohla zdravotní indispozice ženy. Mluvčí policie to řekla agentuře ČTK. Dechová zkouška na alkohol byla u řidičky negativní. Nové státní dluhopisy slaví úspěch. Češi za několik dní vykoupili původní 20-miliardovou emisi. Díky vysokému zájmu budou prodeje dluhopisů pokračovat do odvolání. Stát si od občanů touto formou půjčuje na své výdaje a zároveň jim otevírá investiční příležitost. Krok ze strany státu chválí hlavní ekonom XTB Pavel Peterka, který v Impulze Honzy Benešovského přidal i radu, komu by tuto formu investice doporučoval.
7: Nese relativně nízkou míru rizika a nabízí v celku zajímavý výnos. A je to vhodné pro řadu lidí s nějakým krátkým investičním horizontem, takže často se může jednat o seniory nebo lidi v předdůchodovém věku.
5: Ekonom Peterka dodal, že státní dluhopisy vytváří příznivé prostředí i pro jiné investiční produkty. Bankám totiž vzniká další konkurence, na kterou musí reagovat. Nejžádanější fixní dluhopis na 5 let má průměrný roční úrok 4,5%. Švýcarsko rozšířilo sankce proti Rusku a Bělorusku. Převzalo část posledního balíku sankčních opatření Evropské unie vůči Moskvě za její válečné tažení proti Ukrajině. Podle agentury Reuters to dnes oznámila švýcarská vláda.
2: S Impulzem na hokej.
5: Naši hokejisté se připravují na federální derby. Zítra se na mistrovství světa ve Švýcarsku utkají se Slovenskem. Do ostrého utkání naskočí po dvoudenní zápasové přestávce. Menší pracovní zátěže využili na místě i novináři. Kolega ze zpravodajského portálu iDnes.cz Vojtěch Tůma vyrazil poznávat krásy Friburgu.
8: Je to takové menší město s moc hezkým historickým centrem. Je tam toho hodně k vidění, třeba katedrála svatého Mikuláše, místní knihovna nebo i středověké hradby, kam můžete vyrazit i zadarmo na prohlídku. A i tady mezi tím vším narazíte na malou fanzónu pro hokejové fanoušky. Takže pokud si plánujete udělat výlet, tak neváhejte a určitě tam vyrazte. pro Radio Impuls Vojtěch Tůma, iDnes.cz, Friburg.
0: Zprávy za námi, přeji za celý tým Impulsu dobrý večer. Šumburg, tak tam na tu zřícetinu se vydáme společně, protože tam probíhají opravy a co všechno se tam změní. To uslyšíte na Impulsu po půl osmé, teď už Michal David a Iveta Bartošová, také Michal Hruza a ještě jedno jméno. Já jsem Petr Verka, přeji dobrý poslech.
6: Radio Impuls. Radost ze života.

Nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Každé pondělní ráno u Impulzoví.

0: žádným tajemstvím, že na Impulzu žijeme českou muzikou, proto bych rád zase pozval k poslechu do dalších společných minut Aleš Brichta, Slečna Závist nebo Miley Cyrus na Impulzu, to ale až po dopravě 007, kde vidím stále nějaké zádrhely v pátek večer. Vše upřesníme a vydáme se i na Pražský okruh, ale potíže jsou stále i na dálnici D5 směrem od Ruzyně na Modletice. Vydržte, vše upřesníme za chvíli v dopravě 007.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nečekali jste dlouho, vydržte, máme tady pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého území Česka. Pořád se vleče doprava na Pražském okruhu směrem od Ruzyně na Modletice mezi 23. a 19. kilometrem. Kvůli tomu to drhne na příjezdu do Prahy od Plzně na D5. Ucpává se hlavně pravý pruh kamiony. Silný provoz očekávejte na dálnici D1 na trase Praha-Brno mezi 15. a 22. kilometrem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna na 32. kilometru komplikuje provoz porouchaná dodávka. Tvoří se tady kolona, tak opatrně. Telefon pro případ čehokoliv v pátek večer je tu 605 222 007, ale věřím, že správně naladěný posluchač Impulzu má také v telefonu žlutou mobilní aplikaci, kde to je také samozřejmě nahrát a váš vzkaz a samozřejmě poslouchejte dál, protože jsme s vámi. Aleš Brichta, Slečna Závist nebo Miley Cyrus, právě teď na Impulzu.

0: večer s Impulzem, Richard Marx, za chvíli také Impulzovic krabička naplněná Hanou Zagorovou, také opět Radiček, i tak to za to stojí, takže náš hudební program nabitý českou muzikou pokračuje a také jsem slíbil Šumburg. Na tuhle podkrušnohorskou zříceninu se společně podíváme, jak proběhají opravy s Dušanem Valentou už za pár minut. Ještě bych možná připomněl, že asi každý z nás má kolem sebe doma nebo práci skvělé lidičky. Měl bych pro vás takový malý tip, jak je potěšit ve vysílání Impulzu každé všední dopoledne s Vlastou Borcem. Věnujte jim 7 pecek v kuse bez reklam. Jde to, když se přihlásíte na www.impuls.cz a zahrajete pro vaše milionové kolegy přímo do práce. Ať to všichni slyší, že máte kolem sebe lidi, které máte rádi.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého kapu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbršany. Buďte u toho s námi. Planeo.
3: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: A my je v pátek večer Impuls, Rádio Impuls, a my pro vás chystáme opět něco, co by vás mělo zajímat, ať už je to muzika nebo doprava 007. Tak v té dopravě upřesníme všechny doposud známé problémy na česko-moravsko-slezských silnicích. No a z muziky vybírám Impulzovič Krabičku a Hanu Zagorovou s písničkou Rybičko zlatá, přeju si. No a teď už míříme, jak jsem avizoval, na Šumburk. Zříceninu hradu Šumburk, která se tyčí nad Údolím Ohře, čekají změny. Jako první chce město Klášterec nechat postavit most přes hradní příkop. Další úpravy budou následovat. Co se má na Šumburku měnit, řekneme s reportérem Dušanem Valentou. Dušane, dobrý večer, slyšíme se?
1: Ano, dobrý podvečer, slyšíme se, zdravím spod Krušnohoří, přesněji od řeky Ohře, na kterou Šumburk dohlíží. Hrad býval od 15. století součástí opevnění Českého království, nicméně o 100, možná tak 200 let později vyhořel. A tak je to spíš teď zřícenina na skoro 600 metrovém kopci nedaleko Klášterce. Nicméně romantická a se skvělým výhledem.
0: Věřím, nevím to přesně, ale neříká se tomu hradu pod Krušnými horami taky Šumná nebo nějak tak?
1: Ano, Šumná, přesně tak. Podle osady, která bývala v podhradí, nebo je to taky často používaný německý název Schönburg. A právě dobrovolnické spolky z obou stran hranice se o údržbu zříceniny zatím staraly. Šlo o provizorní přístup, likvidovali náletové stromy a keře, čas od času tu uklízeli po turistech. Teď ale s pomocí přichází také klášterecká radnice. Město si totiž začalo uvědomovat, že Šumburk je vyhledávaným cílem a tak si zaslouží další péči.
0: Určitě. Co je tedy v plánu? Řekněte nám, jak chce Klášterec nad Ohří místo využít?
1: Rozhodně nepůjde o žádné velké věci, vše musí zůstat surové a vlastně v přírodním stavu. Nicméně, jako první vznikne most přes hradní příkop. Pak dojde i na věž, na které bude regulární vizitka, zatím je to spíš ošplhání po kamenech. No a výhledově dojde i na lepší propojení města s podhradím. Zjednodušit cestu by měla nová cyklostezka přímo od Klášterecký chlázní.
0: No těšíme se, co k tomu dodat, říká Duša Valenta, náš reporter. Tak zdravíme a přejeme hezký víkend.
1: Hezký víkend, naslyšenou.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Česká klasika na Impulzu v pátek večer. Tak trochu už vás připravujeme s českou muzikou na dnešní večerní mejdan, kde bude znít až do rána jen a pouze česká nebo slovenská muzika. A rozhodně vhod přijde komukoliv, kdo zůstane s Impulzem i třeba za volanty. A tam se podíváme společně za chvíli upřesnit problém na příjezdu do Prahy. Pořád to tady jakýmsi způsobem drhne od Rozvadova. No a pak už jedeme dál s Pavlem Vítkem nebo s Johnem Bonjovim. Jsme Impuls a jsme s vámi.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Za necelou minutu bude 7:45 v pátek večer. To není důležité, důležité je, že jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a taky Kuba Tilšar z Global Assistance na telefonu. Kubo, zdravím tě.
2: Ahoj Petře, pěkný večer. Máme dobré zprávy z dálnice D2 z Bratislavy do Brna. Na 32. kilometru v omezení již dodávka nepřekáží a kolona se tam rozjíždí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na 15. kilometru, kde se bouralo a zdržení narůstá. Dále před 22. čekejte silný provoz u Mirošovic kvůli zúžení. Na Pražském okruhu na cestě z letiště k dálnici D1. Dejte pozor momentálně na 23. kilometru u Chrášťan, kde se bouralo. Zdržení tam narůstá a doprava proto vázne i na plzeňské D5 od 6. kilometru. A v Praze na Dobřížské ulici směrem k jižní spojce za tunelem Rázovka policisté došetřují hromadnou nehodu 4 osobáků. Očekávejte tam stále zdržení. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky, jezděte opatrně, ať jste brzo v pořádku, ať se brzo pořádku vrátíte z vašich cest domů. Přejeme pokud možno klidný večer i za volanty. Šťastnou cestu.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Brinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Bagu jsme dokráčeli do finále této hodiny. Za minutu a půl bude 20 hodin a vám určitě nabídneme zprávy s Lenkou. Také až do rána českou a slovenskou muziku, ať už děláte cokoliv, poslouchejte Impuls, jsme stále s vámi, ale ještě pojďme na zítřejší oblohu. Až ráno otevřete okna a roztáhnete závěsy, tak by mělo být ráno slunečné. Postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost, no a k večeru se většinou zase znovu vyjasní. Teploty 21 až 26 v Čechách, 28 v 1000 metrech na horách kolem 19 na Šumavě a v Krušných horách až 23.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbylšany. Buďte u toho s námi. Planého.
4: Policie obvinila útočícího mladíka z Pardubic. Požár vlakové soupravy zranil strojvedoucího. Třetina Slováků těžko vychází z penězi. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Policie obvinila z vraždy mladíka z Pardubic. Včera odpoledne u střední průmyslové školy chemické napadl dívku. Ta po převozu do nemocnice vážným zraněním podlehla. Policie dnes o obvinění informovala na síti X. Oběť i podezřelí byli podle médií studenti průmyslovky. Vzhledem k tomu, že oba byli mladiství, policie nebude k případu poskytovat další informace. Při požáru vlakové soupravy u Příbrami se zranil strojvedoucí. 30 cestujících se z vlaku evakuovalo. Událost zastavila provoz na trati v úseku Příbram-Březnice. Obnovit by se měl podle dřívějšího odhadu Českých drah každou chvílí. K věci se vyjádřil mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Podle něj jsou všichni cestující v pořádku. Strojvedoucí se zranil při pokusu o hašení. U jezera Medard na Sokolovsku roste nová stezka. 13 kilometrů nabídne prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře. Lidé na ní můžou odpočinout na interaktivních zastávkách nebo na vyhlídkách na jezero. Pavel Tomek za Sokolovskou uhelnou řekl, že stezkou okolo jezera Medard začíná nová éra pro celý region.
5: Mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích.
4: Stezku okolo jezera Medard chtějí stavaři dokončit závěrem příštího roku. Projekt vyjde na víc než 650 milionů korun. Stoupla tragická bilance včerejšího zřícení budovy v Maroku. Poslední zprávy zmiňovaly 9 obětí. Aktualizace přináší zprávu o 15 obětech na životě. Informuje o tom agentura AFP. Podle marockých úřadů stále pokračují záchranné a pátrací akce po dalších tělech, která by mohla být pod troskami. Příčina neštěstí zatím není známá. Od výplaty do výplaty žije na Slovensku až 36% zaměstnanců. Ukázal to rozsáhlý průzkum s názvem Mozaika pracovního trhu 2026. Ten mimo jiné odhalil, že téměř 2/3 Slováků využívají alespoň jeden den v týdnu možnosti práce z domova.
6: Na Slovensku až 80% firiem zvýšilo mzdu svojim zaměstnancům. Takmer polovica z nich o to sama požiadala. Rozsiahlý prieskum ukázal, že zamestnávatelia neradi poskytujú priame finančné benefity. Nemá ich 53% pracovníkov. Najčastejším benefitom je práca z domu najviac 2 dni v týždni. Problém je aj v odmeňovaní. U mužov je vyššie než u žien na rovnakých pozíciách. Vyriešiť to má aktuálne prijatý zákon v parlamente. Josef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Rádio Impuls. Radosť ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

seču. Nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview. Co prý robíme si kuřím a co piju? Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele? Tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali. Asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory. Lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

směrem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. Končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy, Intercity.

Tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbršany. Buďte u toho s námi. Planeo.

čeká. Mýty se boří pro víru člověka. Za lidskou duší krčí se svědomí, na srdce buší.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hygiena apeluje na důležitost očkování. Neočkovaný předškolák z Ostravska začátkem týdne zemřel po onemocnění záškrtem. V této souvislosti dnes moravskoslezští hygienici nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku kvůli povinnému očkování stále poměrně vzácný. Nicméně v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění roste. V tragickém případě z pondělí poslali hygienici na vyšetření 5 sourozenců a rodiče. Onemocnění se potvrdilo u 3 sourozenců, z toho 2 byli školáci. Pouze jedno dítě bylo řádně očkované. Náchodská policie pátrá po odsouzeném 42-letém muži. Miloš Rozinka je nezvěstný od středečního večera. Podle oznámení na linku 158 se údajně pokusil o sebevraždu, pak utekl z domova. Skrývat by se mohl v lese v okolí Velké Jesenice. Po Rozinkovi pátrají i kriminalisté, protože nenastoupil do vězení. Odsouzený je mimo jiné za drogové delikty. Pohřešovaný by měl mít na sobě zelenou mikinu a tmavé džíny. Je hubený, vysoký asi 185 cm. Do pátrání se zapojili policejní kynologové se psy, dobrovolní hasiči a strážníci. Policie nasadila vrtulník a hasiči dron. Jakékoliv informace o hledaném muži volejte na tísňovou linku 158. Na letišti na nás může čekat spousta výzev. Při cestě na dovolenou bychom si měli uvědomit, že do letadla nesmíme třeba s velkým množstvím vody. Nejvíc prohřešků se ale podle mluvčí pražského letiště Václava Havla Denisy Hejtmánkové týká cestování s elektronikou. Tu doporučuje brát si sebou do příručního zavazadla a neodkládat ji do odbaveného kufru.
2: Povinnost je to u zařízení s bateriemi o vyšší kapacitě, jako jsou powerbanky, notebooky nebo tablety. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií, například holící strojek, elektrický zubní kartáček, může být přepravena nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle.
1: Pro powerbanky v příručním zavazadle ale také platí limity. Většina leteckých společností vás nechá projít se záložními bateriemi do 20 ampér hodin. Větší powerbanky pak omezují aerolinky různě. O měsíc dřív, než určuje kalendář, se hlásí léto. Na východě Moravy se jde o víkendu do šortek nebo také do plavek.
3: To druhé odění platí pro venkovní bazén v hotelovém areálu v Kostelci u Zlína. Jde tradičně o první místo v regionu, kde se plave a koupe pod širým nebem. O víkendu a léto tam čekají pořádný nával. Kapacita není nafukovací a tak se první odvážlivci chystají i k přírodním nádržím. Tam to sice chce trochu otužileckou náturu, ale určitě si premiérové setkání s vodou přírodních jezer nenechají ujít zájemci v Ostrožské Nové Vsi, Otrokovicích nebo Novém Hrozenkově. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Na Mount Everestu dnes zemřeli 2 Indové. Podle agentury AFP onemocněli při sestupu. Další podrobnosti ale nejsou známé. Odborníci dlouhodobě varují před tím, že je na nejvyšší hoře světa víc horolezců, než by mělo být. To zkracuje časové okno pro bezpečné zdolání vrcholu a následný sestup. Nepálská strana hory zažívá období rekordního počtu výstupů. Od začátku letošní jarní horolezecké sezóny v dubnu dosáhlo vrcholu Everestu včetně průvodců asi 600 lidí. Za tu dobu si Everest připsal už 5 lidských životů. Zítřek bude teplý a slunečný, mraky se prosadí jen přechodně. Naměříme mezi 21 a 26 stupni, v Čechách bude až 28. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Když jsem byla poslední v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četla. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
0: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
1: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována určitě dary moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Kontroly na česko-rakouských hranicích budou pokračovat. Posunuly se ale do vnitrozemí tak, aby nezatěžovaly dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Kontroly na společné hranici s Rakouskem jsou podle něho důležité z bezpečnostního hlediska. Běžný provoz už ale nespomalují.
3: Nevidím, že by byly nějaké problémy na těch hranicích, protože ta změněná taktika opravdu přináší své ovoce a je velmi efektivní.
2: Hraniční kontroly s Českem zavedlo Rakousko v říjnu 2023, aby omezilo nelegální migraci. Jejich podoba se od poloviny prosince změnila a přímo z hranic se přesunuli do pohraničí. Na Vsetínsku se dnes splašili koně. V Rožnově pod Radhoštěm odpoledne narazili s povozem do stromu. Nehoda si vyžádala zranění dvou dětí a také dospělého muže, pro kterého přiletěl záchranářský vrtulník. Všichni tři zranění skončili v nemocnici. Zásah zdravotníků, hasičů a policistů komplikovalo to, že splašená zvířata byla na místě. Jeden z koní po nehodě utekl a sám se vrátil do nedaleké stáje. Druhý kůň ale na místě nehody dál zůstal. Bylo nutné zajistit jeho sklidnění a také bezpečnost zasahujících složek. Událostí se teď zabývá policie. V Benešově roste nová školní družina. Hrubá stavba je téměř hotová. Dělníci mají vyzděná a vybetonovaná všechna patra a začnou s vnitřními pracemi. Hotovo má být příští rok v březnu. Město chce do té doby upravit také okolí základní školy Dukelská. Místo starosta Benešova Roman Tichnovský dodává, že projekt počítá i s opravou silnice a vybudováním parkovacích míst.
4: Když se ta stavba dokončí, tak musíme rekonstruovat vlastně celý ten předprostor před školou, kde by měly vzniknout nějaký bezpečnostní opatření. Upraví se tam retardéry, budou tam nějaký parkovací stání, bude tam zastávka nová. Na to teďka v tuhle chvíli vzniká projektová dokumentace.
2: Novostavba má sloužit pro vzdělávání dětí i trávení volného času. Čtyřpodlažní budova bude propojená se školou, vzniknou v ní nové učebny, které doplní i zázemí pro pedagogy. Německý soud dnes uložil trest vězení příznivcům pravicově extremistické organizace. Ta si říkala císařská skupina. Trojice mužů chtěla svrhnout u našich sousedů režim a nastolit v Německu císařství. Soud podle agentury DPA muže shledal vinnými z členství nebo podpory teroristické organizace a také z přípravy vlastizrady. Muži ve věku 60, 62 a 71 let dostali tresty vězení od 16 měsíců do 2 let a 3 měsíců. U dvou z nich jsou tresty podmínečné. Fotbalisté Hradce Králové se budou prohánět po novém povrchu. Klub totiž bude mít od příští sezóny takzvaný hybridní trávník. Prvoligový tým po středečním finále domácího poháru mezi Jabloncem a Karvinou začal s plánovanou rekonstrukcí hrací plochy. Východočeši o tom informovali na svém webu. Technologii hybridního trávníku mají v Česku zatím pouze tři nejbohatší kluby, tedy Slavia, Sparta a Plzeň. Hybridní plocha kombinuje přírodní trávník s umělými vlákny a výsledný povrch je výrazně odolnější. Otroci na novém terénu vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, kam se coby čtvrtý tým končící prvoligové sezóny probojovali. V samostatné historii nejvyšší soutěže dosáhly na své nejlepší umístění. Zítřejší teploty potěší milovníky tepla. Mraky doplní sluníčko jen přechodně, k večeru se většinou znovu vyjasní. Naměříme až 26 stupňů, v Čechách by mohlo být až 28. Zprávy končí, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou až do rána.

0: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Do Česka přichází vyletněný víkend. Má být slunečný, teplý a většinou bez srážek. Zítra naměříme mezi 21 a 26 stupni. V Čechách může být dokonce až 28. V neděli se nejvyšší denní teploty dostanou ještě o něco víc nahoru. Mohou se přiblížit tropické třicítce. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. K 29 stupňů se podle meteorologů můžou denní maxima šplhat i začátkem příštího týdne. Americký lékař v izolaci zůstává bez příznaků. Po kontaktu s nakaženým ebolou je ve fakultní nemocnici Bulovka a cítí se dobře. Zařízení to uvedlo na sociální síti X. Muž zůstane v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj mohou první příznaky nemoci objevit. Na provoz nemocnice nemá hospitalizace muže žádný vliv. Je umístěný v bioboxu, tedy takovém stanu vestavěném do nemocničního pokoje, který je prodyšný a má vlastní filtraci vzduchu. Zdravotníci do něj vstupují jen v oblecích podobným skafandrům. Světová zdravotnická organizace dnes varovala, že počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu i dál výrazně narůstá a situace zůstává velmi vážná. Evidovaných je teď skoro 750 podezřelých případů a 177 úmrtí v souvislosti s aktuálním ohniskem nákazy ve východní části země. Teď večer přišla čerstvá zpráva o tom, že úřady v severovýchodní části Konga zakázaly smuteční obřady a shromáždění víc než 50 osob. Snaží se tak rychlé šíření eboly omezit. Zachráněnou samici rysa ze Šumavy vypustí odborníci v Brdech. Stane se tak v následujících týdnech. Jejich přáním je, aby se v oblasti usadila a našla si partnera.
5: Osiřelé rysí mládě bylo nalezeno loni na podzim v západní části Národního parku Šumava. Pobývalo v záchranné stanici v Česku a speciálním zařízení v Bavorsku. Cílem bylo, aby se rysice nezvykla na přítomnost člověka a zachovala si instinkty lovce i plachost. V Brdech byly přes vhodné podmínky dosud zaznamenány jen migrující rysí samci ze Šumavy. Samice chybějí. Je přitom klíčové pro budoucnost rysů v této oblasti. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Šumava a Brdy.
4: Nové státní dluhopisy slaví úspěch. Češi za několik dní vykoupili původní 20-miliardovou emisi. Díky vysokému zájmu budou prodeje dluhopisů pokračovat do odvolání. Stát si od občanů touto formou půjčuje na své výdaje a zároveň jim otevírá investiční příležitost. Krok ze strany státu chválí hlavní ekonom XTB Pavel Peterka, který v Impulzech Honzy Benešovského přidal i radu, komu by tuto formu investice doporučoval.
6: Nese relativně nízkou míru rizika a nabízí v celku zajímavý výnos. A je to vhodné pro řadu lidí s nějakým krátkým investičním horizontem, takže často se může jednat o seniory nebo lidi v předdůchodovém věku.
4: Ekonom Peterka dodal, že státní dluhopisy vytváří příznivé prostředí i pro jiné investiční produkty. Bankám totiž vzniká další konkurence, na kterou musí reagovat. Nejžádanější fixní dluhopis na 5 let má průměrný roční úrok 4,5%. Zítra sluníčko doplní přechodně mraky, naměříme kolem 23 stupňů, v Čechách bude až 28. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hygiena apeluje na důležitost očkování. Neočkovaný předškolák z Ostravska začátkem týdne zemřel po onemocnění záškrtem. V této souvislosti teď moravskoslezští hygienici nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku kvůli povinnému očkování stále poměrně vzácný. Nicméně v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění roste. V tragickém případě z pondělí poslali hygienici na vyšetření 5 sourozenců a rodiče. Onemocnění se potvrdilo u 3 sourozenců, z toho 2 byli školáci. Pouze jedno dítě bylo řádně očkované. D11 večer na 3 hodiny zavřela nehoda u Poděbrad. Dálnice stála ve směru na Prahu po srážce motocyklu a nákladního auta, při které motorkář zemřel. Vyplývá to z informací policie a záchranářů. Provoz se podařilo obnovit zhruba v 10:30 večer. Na letišti na nás může čekat spousta výzev. Při cestě na dovolenou bychom si měli uvědomit, že do letadla nesmíme třeba s velkým množstvím vody. Nejvíc prohřešků se ale podle mluvčí pražského letiště Václava Havla Denisy Hejtmánkové týká cestování s elektronikou. Tu doporučuje brát si sebou do příručního zavazadla a neodkládat ji do odbaveného kufru.
2: Povinnost je to u zařízení s bateriemi o vyšší kapacitě, jako jsou powerbanky, notebooky nebo tablety. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií, například holící strojek, elektrický zubní kartáček, může být přepravena nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle.
1: Pro powerbanky v příručním zavazadle ale také platí limity. Většina leteckých společností vás nechá projít se záložními bateriemi do 20 Ah. Větší powerbanky pak omezují aerolinky různě. Od výplaty do výplaty žije na Slovensku až 36% zaměstnanců. Ukázal to rozsáhlý průzkum s názvem Mozaika pracovního trhu 2026. Ten mimo jiné odhalil, že téměř 2/3 Slováků využívají alespoň jeden den v týdnu možnosti práce z domova.
3: Na Slovensku až 80% firiem zvýšilo mzdu svojim zaměstnancům. Takmer polovica z nich o to sama požiadala. Rozsáhlý prieskum ukázal, že zaměstnávatelia neradi poskytujú priame finančné benefity. Nemá ich 53% pracovníkov. Najčastejším benefitom je práca z domu najviac 2 dni v týždni. Problém je aj v odmeňovaní. U mužov je vyššie než u žien na rovnakých pozíciách. Vyriešiť to má aktuálne prijatý zákon v parlamente. Josef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Fotbalisté Hradce Králové se budou prohánět po novém povrchu. Klub totiž bude mít od příští sezóny takzvaný hybridní trávník. Prvoligový tým po středečním finále domácího poháru mezi Jabloncem a Karvinou začal s plánovanou rekonstrukcí hrací plochy. Východočeši o tom informovali na svém webu. Technologii hybridního trávníku mají v Česku zatím pouze 3 nejbohatší kluby, tedy Slavia, Sparta a Plzeň. Hybridní plocha kombinuje přírodní trávník s umělými vlákny a výsledný povrch je výrazně odolnější. Votroci na novém terénu vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, kam se coby 4. tým končící prvoligové sezóny probojovali. V samostatné historii nejvyšší soutěže dosáhli na své nejlepší umístění. Dnes sluníčko doplní přechodně mraky, naměříme kolem 23 stupňů, v Čechách bude až 28. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem naše.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Do Česka přichází letní víkend. Má být slunečný, teplý a většinou bez srážek. Dnes naměříme mezi 21 a 26 stupni. V Čechách může být dokonce až 28. Zítra se nejvyšší denní teploty dostanou ještě o něco víc nahoru. Mohou se přiblížit tropické třicítce. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. K 29 stupňům se podle meteorologů můžou denní maxima šplhat i začátkem nového týdne. A letní teploty vyhlížejí i na východě Moravy. Tam by mohlo dojít na šortky nebo i na plavky.
3: To druhé odění platí pro venkovní bazén v hotelovém areálu v Kostelci u Zlína. Jde tradičně o první místo v regionu, kde se plave a koupe pod širým nebem. O víkendu a léto tam čekají pořádný nával. Kapacita není nafukovací a tak se první odvážlivci chystají i k přírodním nádržím. Tam to sice chce trochu otužileckou nátru, ale určitě si premiérové setkání s vodou přírodních jezer nenechají ujít zájemci v Ostrožské Nové Vsi, Otrokovicích nebo Novém Hrozenkově. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
2: Na Moravském náměstí v Brně proběhlo symbolické setkání sudetských Němců a Čechů. Konalo se u společného dlouhého stolu během sousedské slavnosti. Brno v těchto dnech hostí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na náměstí dorazilo také několik desítek lidí, kteří přišli vyjádřit nesouhlas, připomenout zločiny nacismu a hájit poválečné Benešovy dekrety. Potomky sudetských Němců, kteří museli české země opustit po druhé světové válce, pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno. Sjezd se koná na území Česka poprvé. Konání akce u nás rozděluje českou politickou scénu i společnost. Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a motoristů v usnesení vyzvala organizátory, aby od pořádání akce ustoupili. Poslanci opozice se jednání sněmovny na protest nezúčastnili. U jezera Medard na Sokolovsku roste nová stezka. 13 kilometrů nabídne prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře. Lidé si na ní můžou odpočinout na interaktivních zastávkách nebo na vyhlídkách na jezero. Pavel Tomek za Sokolovskou uhelnou řekl, že stezkou okolo jezera Medard začíná nová éra pro celý region.
4: Mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích.
2: Stezku okolo jezera Medard chtějí stavaři dokončit závěrem příštího roku. Projekt vyjde na víc než 650 milionů korun. Na východě kalifornského Los Angeles praskl ropovod. Stalo se to během stavebních prací. Provozovatel ropovodu společnost Plains All American uvedla, že dotčený úsek je uzavřený. Podle hasičů ale i tak unikly 10 000 litrů ropy. Kdy se potrubí zase otevře, není podle informací agentury Reuters zatím jasné. Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa nevyzpytatelného soupeře. Na šampionátu ve Friburgu se odpoledne postaví tváří v tvář Slovensku. Češi jsou v pozici favorita, Slováci ale do duelu vstoupí posilnění suverénní výhrou nad Dánskem. To ve čtvrtek přehráli 5-1. Česko mělo teď dvoudenní pauzu. Předtím muselo otáčet zápas s výrazně méně favorizovanou Itálií. Po neočekávané prohře se Slovenskem se mu ale podařilo porazit Švédy. Zápas mezi Českem a Slovenskem začne v 16:20 a my ho pro vás na Impulzu budeme sledovat. Dnešek bude teplý a slunečný, mraky se prosadí jen přechodně. Naměříme do 26 stupňů, v Čechách bude až 28. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hygiena apeluje na důležitost očkování. Neočkovaný předškolák z Ostravska začátkem týdne zemřel po onemocnění záškrtem. V této souvislosti teď moravskoslezští hygienici nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku kvůli povinnému očkování stále poměrně vzácný. Nicméně v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění roste. V tragickém případě z pondělí poslali hygienici na vyšetření 5 sourozenců a rodiče. Onemocnění se potvrdilo u 3 sourozenců, z toho 2 byli školáci. Pouze 1 dítě bylo řádně očkované. D11 večer na 3 hodiny zavřela nehoda u Poděbrad. Dálnice stála ve směru na Prahu po srážce motocyklu a nákladního auta, při které motorkář zemřel. Vyplývá to z informací policie a záchranářů. Provoz se podařilo obnovit zhruba v 10:30 večer. Na letišti na nás může čekat spousta výzev. Při cestě na dovolenou bychom si měli uvědomit, že do letadla nesmíme třeba s velkým množstvím vody. Nejvíc prohřešků se ale podle mluvčí pražského letiště Václava Havla Denisy Hejtmánkové týká cestování s elektronikou. Tu doporučuje brát si sebou do příručního zavazadla a neodkládat ji do odbaveného kufru.
2: Povinnost je to u zařízení s bateriemi o vyšší kapacitě, jako jsou powerbanky, notebooky nebo tablety. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií, například holící strojek, elektrický zubní kartáček, může být přepravena nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle.
1: Pro powerbanky v příručním zavazadle ale také platí limity. Většina leteckých společností vás nechá projít se záložními bateriemi do 20 Ah. Větší powerbanky pak omezují aerolinky různě. Od výplaty do výplaty žije na Slovensku až 36% zaměstnanců. Ukázal to rozsáhlý průzkum s názvem Mozaika pracovního trhu 2026. Ten mimo jiné odhalil, že téměř 2/3 Slováků využívají alespoň 1 den v týdnu možnosti práce z domova.
3: Na Slovensku až 80% firiem zvýšilo mzdu svojim zaměstnancům. Takmer polovica z nich o to sama požiadala. Rozsáhlý prieskum ukázal, že zaměstnávatelia neradi poskytují priame finančné benefity. Nemá ich 53% pracovníkov. Najčastejším benefitom je práca z domu najviac 2 dní v týždni. Problém je aj v odmeňovaní. U mužov je vyššie než u žien na rovnakých pozíciách. Vyriešiť to má aktuálne prijatý zákon v parlamente. Josef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Fotbalisté Hradce Králové se budou prohánět po novém povrchu. Klub totiž bude mít od příští sezóny takzvaný hybridní trávník. Prvoligový tým po středečním finále domácího poháru mezi Jabloncem a Karvinou začal s plánovanou rekonstrukcí hrací plochy. Východočeši o tom informovali na svém webu. Technologii hybridního trávníku mají v Česku zatím pouze 3 nejbohatší kluby, tedy Slavia, Sparta a Plzeň. Hybridní plocha kombinuje přírodní trávník s umělými vlákny a výsledný povrch je výrazně odolnější. Votroci na novém terénu vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, kam se coby 4. tým končící prvoligové sezóny probojovali. V samostatné historii nejvyšší soutěže dosáhli na své nejlepší umístění. Dnes sluníčko doplní přechodně mraky, naměříme kolem 23 stupňů, v Čechách bude až 28. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.